0: úrovně 5,5%, a někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
1: Objem refinancovaných a navýšených úvěrů v září dosáhl na 7,5 miliardy korun. O budoucím vedení je po středě jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Koalice Jedno Ústí, která s náskokem volby vyhrála v Ústí nad Labem, oznámila vládnutí bez dalších partnerů. Ode dneška je také možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v obecních a senátních volbách. Francouzská společnost Air France oznámila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla. Ta zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo ale leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, napsala stanice Al Jazeera. Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Laparenta 6-3. Dva góly vstřelil útočník Ivo Sedláček. Vítěznou branku si připsal Richard Žemlička. Ten v úvodu třetí třetiny zvýšil na 4-2. Za domácí se prosadil Petr Fridrich.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čeká hlavně slunečné počasí, ráno místy s mlhami, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den může oblačnosti přibývat, hlavně na Moravě a ve Slezsku, pršet by ale nemělo. Teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia, vítr bude pouze slabý. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance a tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V některých městech stále naplno pokračují povolební vyjednávání. Ropa dál zdražuje kvůli špatné situaci v Saúdské Arábii. Ve čtvrtek bude opět jasno s teplotami do 17 stupňů. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Není to ani týden, co v Česku proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V některých městech už mají koalice jasné, jinde se teprve budoucí spolupráce ladí. Hostem Pressklubu byl politolog Lukáš Jelínek. Podle něj v komunální politice není neobvyklé, že vítěz nakonec tahá za kratší konec provazu.
2: O těch komunálních volbách se říká, že jsou svým způsobem taky dvoukolové, že nezáleží jenom na rozhodnutí voličů, ale i na tom, jak se potom později sestaví někde v kuloárech nějaká nová koalice nebo nová rada, a proto já si myslím, že vítězem nakonec tím, který má skutečně tu radost z toho, že dospěl tam, kam chtěl, tak jsou ti, kteří skutečně budou potom těmi starosty nebo primátory.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Ministr školství Robert Plaga ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému, nyní ale musí sbírat ještě další data.
3: Ten výhled třeba spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, tak ten bude s odloženou účinností, ale už jsem koaliční partnery seznámil s tím, že od 1. ledna 2027 sbíráme data z poraden, to znamená, pokud někdo zná ty příběhy o té turistice poraden, nové, případně ta overcare, o které mluvil Boris Šťastný, tak samozřejmě začneme sbírat konečně data, abychom ten systém mohli řídit.
1: Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů učitelů. Ceny ropy pokračují v růstu. Děje se tak poté, co jemenští proiránští povstalci Husijové potvrdili, že v Saúdské Arábii zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a také Riádu. A stejně tak jako na mezinárodní letiště v saudsko-arabské metropole. Hokejisté Hradce Králové budou ve čtvrteční předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit taky Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne o 17:30 večer.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty ve čtvrtek budou kolem 12 až 17 stupňů Celsia, na horách to bude ještě o něco méně. Z rána čekáme ještě místy mlhy, dopoledne se ale postupně rozplynou. Na obloze bude spíše slunečno, na Moravě a ve Slezsku se může zatáhnout, pršet by ale nemělo na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
0: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
0: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Zájem o hypotéky meziročně klesnul. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů 100% a teploty ve čtvrtek půjdou až na 17 stupňů Celsia. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za více než 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték ale zvýšil o 3%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Úvěry budou podle ekonoma Lukáše Kovandy příští rok dál zdražovat.
2: Dostanou se v první polovině příštího roku až na 6 nebo dokonce nad 6%. Už nyní ty hypotéky jsou udávány za vyšší sazby, než uvádějí nejnovější data, takže se už pohybujeme hodně kolem úrovně 5,5%. A někdy i výše, záleží samozřejmě na fixaci. Banky nyní spíše se uchylují k tomu, že poskytují krátké fixace.
1: Objem refinancovaných a navýšených úvěrů v září dosáhl na 7,5 miliardy korun. O budoucím vedení je po středě jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Koalice Jedno Ústí, která s náskokem volby vyhrála v Ústí nad Labem, oznámila vládnutí bez dalších partnerů. Ode dneška je také možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v obecních a senátních volbách. Francouzská společnost Air France oznámila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla. Ta zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo ale leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, napsala stanice Al Jazeera. Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Laparenta 6-3. Dva góly vstřelil útočník Ivo Sedláček. Vítěznou branku si připsal Richard Žemlička. Ten v úvodu třetí třetiny zvýšil na 4-2. Za domácí se prosadil Petr Friedrich.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čeká hlavně slunečné počasí, ráno místy s mlhami, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den může oblačnosti přibývat, hlavně na Moravě a ve Slezsku, pršet by ale nemělo. Teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia, vítr bude pouze slabý. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V některých městech stále naplno pokračují povolební vyjednávání. Ropa dál zdražuje kvůli špatné situaci v Saúdské Arábii. Ve čtvrtek bude opět jasno s teplotami do 17 stupňů. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Není to ani týden, co v Česku proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V některých městech už mají koalice jasné, jinde se teprve budoucí spolupráce ladí. Hostem Pressklubu byl politolog Lukáš Jelínek. Podle něj v komunální politice není neobvyklé, že vítěz nakonec tahá za kratší konec provazu.
2: O těch komunálních volbách se říká, že jsou svým způsobem taky dvoukolové, že nezáleží jenom na rozhodnutí voličů, ale i na tom, jak se potom později sestaví někde v kulu. Nějaká nová koalice nebo nová rada. A proto já si myslím, že vítězem nakonec tím, který má skutečně tu radost z toho, že dospěl tam, kam chtěl, tak jsou ti, kteří skutečně budou potom těmi starosty nebo primátory.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Ministr školství Robert Plaga ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému. Nyní ale musí sbírat ještě další data.
3: Ten výhled třeba spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, tak ten bude s odloženou účinností, ale už jsem koaliční partnery seznámil s tím, že od 1. ledna 2027 sbíráme data z poraden, to znamená, pokud někdo zná ty příběhy o té turistice poraden, nové, případně ta overcare, o které mluvil Boris Šťastný, tak samozřejmě začneme sbírat konečně data, abychom ten systém mohli řídit.
1: Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů učitelů. Ceny ropy pokračují v růstu. Děje se tak poté, co jemenští proiránští povstalci Husijové potvrdili, že v Saúdské Arábii zaútočili na státní ropnou společnost Saudi Aramco v Dahránu a také Riádu. A stejně tak jako na mezinárodní letiště v saudsko-arabské metropoli. Hokejisté Hradce Králové budou ve čtvrteční předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit taky Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne o 17:30 večer.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Teploty ve čtvrtek budou kolem 12 až 17 stupňů Celsia, na horách to bude ještě o něco méně. Z rána čekáme ještě místy mlhy, dopoledne se ale postupně rozplynou. Na obloze bude spíše slunečno, na Moravě a ve Slezsku se může zatáhnout, pršet by ale nemělo na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: erotické prádlo, sexuální hrač.
1: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
2: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás Lucie Šmídová. Krásné ráno.
3: Hezké ráno. Startuje summit Evropské unie. Přes 3 miliony lidí platí televizní poplatek. Bude slunečno a teploty až u 17. Začíná dvoudenní summit Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Řešit bude s ostatními lídry členských zemí i situaci na Ukrajině. Evropské špičky by podle nedávného prohlášení šéfa hnutí SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury měly jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. K tomu se kloní i poslanec hnutí SPD Radek Koten.
4: Já se obávám, že špičky Evropské unie spojily svoji politickou kariéru tím, že konflikt v podstatě bude trvat do konečného vítězství Ukrajiny, ale pokud se podíváme tedy, a říkám to bohužel, pokud se podíváme na Ukrajinu, tak před tou následující zimou to tak úplně nevypadá. A bohužel Evropská unie pro ukončení toho konfliktu neudělala, co se týká jednání, nic.
3: Babiš na prohlášení Okamury reagoval slovy, že do Evropské rady nemá co mluvit a mandát na summit schvaluje vláda. Počet domácností hradících televizní poplatek letos v pololetí přesáhl 3,5 milionu korun. Od přijetí mediální novely zákona o poplatcích loni v květnu jejich počet stoupl o 218 tisíc. Televizní poplatek loni v květnu vzrostl ze 135 na 150 korun. Zároveň se rozšířil okruh poplatníků na uživatele internetu. Na všech německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Cílem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. Soud poslal útočníka na 10 let do vězení. Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné Výkop v 18 hodin 45 minut. Viktoria nastoupí v Budapešti a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. Zápas v Maďarsku začne ve 21 hodin.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Teď po ránu pozor místy na mlhy, teploty mezi 1 až 5 stupni, na horách pod nulou, nejchladněji je na Šumavě, tam měří -5 stupňů. Až se oblačnost rozpustí, tak bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Provoz houstne na D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Dnes projedete v každém směru jen jedním pruhem, tak opatrně a šťastnou cestu. A také příjemné vstávání ve společnosti Frekvence 1, teď už i Míry Michálka a Lubky Ponížilové.
5: A hezké ráno vám přejeme.
6: Krásné ráno. Tak já bych možná navázala na to Německo.
5: Navazuj.
6: Na to nádraží. Já bych ještě zakázala drogy.
5: To nejenom, snad je pod tím, ne?
6: To já ti nevím, já si pamatuju. Fakt si to pamatuju ze svého dětství, úplně jak jsem přijela do Švýcarska a měla jsem jet s tetou a se stajdou a oni nás dali každýho do jiného autobusu. Uhum. A já jsem přijela v 90. V 90. roce jsem přijela do Švýcarska, do Curychu a tam jsem to zažila úplně poprvé.
5: Jak ty
6: tam,
5: drogy, jo?
6: Jak tam leželi.
5: A tím se chlubíš takhle veřejně?
6: Ty
5: tak
6: jo,
5: hezké ráno.
6: To bylo strašný, krásný ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Tak co bude dneska?
1: Co bude dneska? Já doufám, že to ví paní Dagmar Klucká, tedy alespoň její horoskopy. Já bych dneska potřebovala fakt dobrý. Moc prosím.
2: Jo, čeká tě náročný den, anebo naopak nechceš, aby tě čekal náročný
1: den? Právě nechci, mám pocit, že jsem toho včera měla plný zuby.
2: A ty si vodnář, tak sválně se pojďme teď zasoustředit na to, co mají dneska vodnáři, aby jsme věděli.
1: Modlete se se mnou.
3: Horoskop Frekvence 1.
4: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné čtvrteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je den bílého le. Svátek slaví Tereza a Terezie, gratulujeme. Se sluncem ve vahách a lunou ve střelci získáte potřebný náhled k tomu, abyste dokázali určit, co je podstatné. Vždy se vám nakonec vrátí jen to, co do vztahu investujete. A co čeká váhy? Dnešek má raketový start pro nezadané. Čekají vás zajímavá setkání, ale nesmíte sedět večer doma. Štíři, vyplatí se vám zvýšená ostražitost. Někdo vám závidí úspěch a šíří kolem sebe falešné zprávy. Střelci, luna je ve vašem znamení. Zájem o vás bude enormně živý. Pozvání na večeři, kina či divadla vás nemine. Užijte si prima večer. Kozorozi, ačkoliv partnerovi názory nezdílíte, nebudete mu je vyvracet. Víte jistě, že by vám to nic dobrého nepřineslo. Vodnáři, smysl pro humor vám nechybí, ale příliš mnoho nadšení by vás mohlo odvést ze správné cesty. Ryby, během dneška si uděláte v mnohých věcech jasno. Konečně přijdete na to, o co opravdu usilujete. Berani, oplýváte odhodláním všechno dokázat v rekordním čase, tak dostojíte svým slibům. Víci, alfou a omegou vašeho vztahu je vzájemná komunikace. Partnerský svazek posílíte společnými aktivitami. Blíženci, ozve se vám někdo, koho jste dlouho neviděli. Sice vás to překvapí, ale nakonec i potěší. Radci, i přes potíže, které se přes den zřejmě objeví, prožijete čtvrteční den celkem v pohodě. Lvi, výzvy budou pro vás magnetem. Otevřete se novým a zajímavým příležitostem. Pany, pozor na zvýšený sklon mít všechno pod kontrolou. Nalaďte se na něco nového s náhledem do budoucnosti. Milí přátelé, pokud očekáváte klidný den, pak se s touto myšlenkou rozlučte. Neplýtvejte silami na malichernosti, v práci i v lásce budete muset lecos překousnout. Usmívejte se na svět kolem sebe a on vám to oplatí. Přeji klidný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Teď jsou 7:02, přejeme vám hezké ráno.
1: Krásné ranko.
0: Tak pojďme si trošku vylepšit náladu, co říkáš? Po těch horoskopech by se ti to hodilo?
1: Ano, nestrácím optimismus, to je dobrý. To je vlastně dobrý.
0: Pojďme si dát jeden takový partnerský fórek, bych tady měl.
1: Ano.
0: Rychlej, údernej, to já zas mám jako rád, jo?
1: Uh-huh. Připravena.
0: Baví se manželé, takhle. Uh-huh. Pepo, takovou jako já už nikdy nenajdeš. Takovou jako seš ty už nikdy hledat nebudu. Lorenzo mi posílá tenhle tip.
1: Ten je hezký. Zrovna jsme teďka vzpomínali na chalupě na sousedy. Vymyslím si jméno, ať neříkám to křestní, jo?
0: Jo.
1: Ale ozvalo se odvedle. Vy Jeruško, ty krávo!
0: Co mi říkáš, krávo, ty vole?
2: A zadní jsou tady.
3: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi

0: Máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na Portu a investováním? Bez Portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl.

0: festival digitální a kreativní kultury Signál. Laserovou projekci nebo světelné instalace můžete vidět na dvou trasách, v centru a poprvé také v Dejvicích. Jakub Dobeš 18 zákroky neodvrátil prohru Montrealu 4-5 na ledě Washingtonu. Český brankář protáhl čekání na výhru v NHL na 3 zápasy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na D4 a na Pražském okruhu.
2: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu na 29. kilometru od letiště směrem k dálnici D1. Kolona vás přibrzdí už na dálnici D7 a po pojížděr budete od 4. kilometru okolo 15 minut. A se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D4 mezi 11. a 9. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení u Jíloviště směrem od Dobříše na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A hezké ráno vám přejeme, 15. října, dámy, poslouchejte, dnes je den žen žijících na venkově.
4: No prosím pěkně.
3: To je pro vás.
4: No prosím pěkně.
3: No.
4: Tak to, abych něco jako pohrabala, poorala nebo zvorala.
3: Obě můžete pohrabat.
5: A tak to já zvořu každý den něco.
4: No právě.
3: To je vlastně venkov, co to znamená?
4: No vesnice, ne, podle mě. To znamená jako, že tam máš třeba slepice, krávy.
3: A to můžeš mít i na vinohrady.
4: Já vím, to můžeš mít i v 1+1.
3: Krávu?
4: Přesně.
3: Slepici.
4: I slepici.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížek.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Tohle Norsku nikdy nezapomeneme, kritizuje Trump Nobelovu cenu za mír. Co vy na to?
2: No tak ona jí dostala ohromná antisemitka, jo.
1: Ještě navíc.
2: Takže, ale antisemitismus se stal takovým mainstreamem, to je takový jako vlastně cool. Všude se boje proti rasismu, ale to je jaksi historie židovská. Proti židům to nevadí, to je jako proti molům třeba, nebo tak. A to je klasika, s tím se nedá nic dělat.
1: No tak trvá to už dlouho, to
2: takhle, zase znejte. Takhle, Židi to přežijou. Přežili všechno, přežijou i tyhle kretény.
1: No.
2: Ale dneska už je to přijde víc draho, když by po nich něco zkoušeli, než to bývávalo. No,
1: no a co říkáte tomu, že teda Trump by si zasloužil
2: tak do nich po ní toužil a nedostali, no. Tak do nich chce medaile vyznamenat. Vidíte, Doník jako působí někdy dojmem neuspokojenýho chlapce z bohaté rodiny, který se všechna vyznamenání a prebendy a uznání. No ale to není, u něj je to teda extra silný americký syndrom, jako amerikanizovaný bych řekl ještě, ale jinak tohle má hodně bohatých, že jako oni pak chtějí toho uznání víc, protože všechno ostatní mají. Já bych mu to poradil, Doník, tohle nemáš zapotřebí, podívej, komu to dali, to je kreatura ta paní, že jo.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, pojďme si v tuto chvíli prověřit, kdo je chytrej.
1: Jak rádio.
0: Něco bych tady pro tebe měl.
1: Já pro tebe asi nic nemám.
0: Nějaká kulatá výročí, respektive půlkulatá. A tak se ano. Od nich odpíchneme. Představ si, že je to 75 let, co jakýsi vědec vynalezl nebo objevil hormon, který odstartoval potom výrobu antikoncepce.
1: Aha.
0: No a já se tě ptám, kdy se začala antikoncepce používat ve formě pilulek?
1: Ty jo.
0: 75 let, co to objevili?
1: Co to objevili? No. A než to prošlo, já nevím proč, ale nějak mě tak jako v hlavě leží 70. let. My jsme čtyři děti, myslím si, že naše to ještě
0: neobjevili. Dobře, tak pojďme si dát v Československu, kdy se objevila první pilulka.
1: V Československu bych řekla, no, tak já možná přelom 60. 70. Takhle dobře, nějak bych to viděla.
0: Děkuji, Lubka, zkuste taky popřemýšlet, kdy to asi tak mohlo být a necháme to světově, evropsky a klidně i tady u nás v Česku.
1: Jakkoliv chcete. 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.
2: Čau, týme, jsem připravená za
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
6: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
8: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
9: Marta je zpátky.
10: Stejskalo se vám po mně?
11: Po vás vždycky, Marta.
9: S novými případy?
10: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
9: A s tátou na krku.
12: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý Polda.
9: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kateřina Marie Tichá.
1: A tě mi divoko, alespoň na chvilku, tak doufám, že má antikoncepci. O které se tady bavíme.
0: Ano, ty ses mě ptal, kdy se poprvé začala používat antikoncepce v pilulkách.
1: Ano, protože dneska je to dneska je to 75 let, co přišli s patentem právě, že se jim podařilo byli ten hormon, který potom se používá právě, nebo začal používat při výrobě té antikoncepce.
0: Úplně jsem si vzpomněla, jak tady byla Helena Dvořáková, jak jsme spolu vzpomínali na četnický humoresky a jak řekla, jo, já jsem tam prala. A teď to propálila úplně. Tak tenkrát se ještě určitě nepoužívala. Tak přišla tady odpověď na 736-300-444 a je to hrozně hezký. Mm-hmm. Přišla odpověď na otázku, kdy se začala v Česku používat antikoncepce. Pozdě.
1: U některých pozdě.
0: Jo? U některých pozdě.
1: Hezké ráno, Míro Lubko, píše Eva. Mm-hmm. Myslím, že antikoncepce byla u nás v roce 65 a to jenom pro VIP soudružky. Pro normální ženy byla až o 5 let později.
0: Mm, já jsem říkala, přelom 60-70, tak takhle si to myslím, že to asi
1: takže
0: bylo.
1: Nejen, že dneska 75 let, tedy od objevení toho hormonu, ale 65 let letos, co se objevila první pilulka v Evropě. V Americe to bylo o chvilku dřív, tam to bylo roku 57.
0: Ano.
1: V Evropě potom uvedena na trh roku 1961, jmenoval se Anovlar. A teďka to nejlepší. Víš, kdy ji uvedli na trh? Na Den dětí.
0: Ne.
1: 1. června roku 1961 uvedli na trh ty koncepční pilulku. No a my jsme potom měli v Československu pilulku pod názvem Antigest. Aha. A to bylo v roce 65.
0: A to bylo pro ty soudružky.
1: No, v roce 61 se konalo první oficiální jednání o zavedení a 4 roky to trvalo, než tedy se dostala nějakým způsobem do oběhu, ale asi jenom pro ty vyvolení.
0: Můžu si zatleskat?
1: Můžeš, pojď. Trefila se skvěle.
0: Tak jo, krásné ráno, máme 15. října.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím.

mezi schůním, jak do pevní. Mám lísky na snění, co vynesou mění a dobře ví.

0: bude 7, přejeme vám hezké ráno z frekvence 1 po 7 hodině, samozřejmě pokračujeme.
1: Máme pro vás 42,5 tisíce v posledním slově a možná taková malilinkatá nápověda, a to jsou slova ze včerejška, co jste typovali. Dudy, žena...
0: Já jsem nic neudělal. Mně jenom přišla vtipná ta kombinace.
1: Je pravda, že mě to vůbec nedošlo, dokud jsem to nepřečetla takhle jako nahlas a dokud ses nezasmál. Takže Dudy, žena, energie, hity. To jsou slova, která jste zkoušeli včera. Každopádně telefonní číslo 257 400 999 se rozezvoní přibližně za 20 minut.
2: Čau, týme, jsem... 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Zprávy má Lucie Šmídová.
3: Hezké ráno, babí léto si ještě užijeme. Začíná dvoudenní summit Evropské unie. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na Pražském okruhu. Celkem teplé a suché počasí bude letos v říjnu ještě chvíli. O víkendu sice dorazí krátká studená fronta a s ní i trochu deště, ale potom si podle meteorologů užijeme opět slunečné dny. Babí léto se má vrátit hned na začátku příštího týdne. Rána ale zůstanou chladná a čekejte mlhy i přízemní mrazíky. Dnes začíná dvoudenní summit Evropské unie. Premiér Andrej Babiš bude s ostatními lídry členských zemí řešit drahé energie i situaci na Ukrajině. Tento týden premiéra zároveň usměrnil šéfa SPD. Podle Tomia Okamury by unie měla jednat s Ruskem o míru na Ukrajině. Toto prohlášení kritizoval pro Frekvenci 1 i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
4: Šéf SPD jednoznačně nezná svoji roli předsedy poslanecké sněmovny, do tohohle toho nemá co premiérovi co mluvit po té, co prohrál volby a ztratil 2/3 hlasů, přestože tady šířil ruské narativy, tak se ukazuje, že opravdu ani česká vláda, ani vládní politici, ani nikdo jiný nechce pomáhat Rusku v téhle své válce jakýmkoliv způsobem.
3: Babiš v reakci uvedl, že Okamura nemá co mluvit do Evropské rady a mandát na summit schvaluje vláda. Česká armáda chce zrychlit zavádění nových technologií. Jejich vývoj je výrazně rychlejší než tradiční pořizování vojenské techniky. Možnosti, jak tento proces urychlit, chce promítnout mimo jiné do nové koncepce výstavby armády. Mezi technologie zařadí například umělou inteligenci nebo také 3D tisk. Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na 2. Liberec.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teď po ránu pozor, místy na mlhy, teploty mezi 1 až 5 stupni, na horách pod nulou, nejchladněji je na Šumavě, tam měří minus 5. Až se oblačnost protrhá, tak bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy až oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D4 a na Pražském okruhu.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu na 29. kilometru od letiště směrem k dálnici D1. Kolona vás přibrzdí už na dálnici D7 a popojíždět budete od 4. kilometru okolo 15 minut. A se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D4 mezi 11. a 9. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení u Jíloviště směrem od Dobříše na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Ráno na Frekvenci 1 pokračuje, slovo už opět mají Míra Michálek a Lubka Ponížová.
0: Hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, je 15. října, našla jsem tady 7 zásadních bodů důležitých pro dnešní den. Dobře, poslouchej a zkus mi říct, o čem mluvím. Navlhčení, rozetření, tření, promnutí, očištění, opláchnutí, usušení.
0: Nevím, návod pro pornoherce, nebo tak něco by to mohlo být.
1: Ne, je to návod 7 základních bodů na mytí rukou.
0: Tak teď už to zní trošku jinak. Zkus to znova teda.
1: Ještě jednou, jo? Navlhčení. No.
0: Takže jako strčíme pod vodu.
1: Ano, rozetření.
0: Rozetření čeho? Tý vody?
1: Mídla.
0: Jo, mídla. Aha.
1: Tření.
0: Aha.
1: Promnutí, to znamená jako prsty mezi sebe.
0: Jasně.
1: Očištění, ještě jednou to vezmeš jako přes hřbety. Opláchnutí. Mhm. Usušení. Ano. Ty jsi zapomněl na ty viď? Na ty letáčky, co bývaly na záchodech.
0: Pořád visej. Čověče, strašně často visí. Chodím do jedné hospody, tam visí takhle prostě od toho covidu.
1: No.
0: A zavřít loktem.
1: A zavřít loktem, jasně. A kašlat do toho, do ramene. Do ramene, a kdo to nedokázal, tak taky do té loketní jamky. To se tak...
0: To nekomplikuj.
1: A počkej, a jak jsme si podávali ruce? Loktama.
0: Loktama.
1: Jak ajeťáci.
0: Mhm.
1: No, to byla doba, vy?
0: Hrozná, doba temna. Jirásek hadr.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 7 hodin, 12 minut vás probouzí Frekvence 1. Probouzet budeme penězma teďka 42,5 tisíce korun. Pojďme na ně.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Telefonní číslo 257-400-999 a nedokončená věta od kapely Čechomor. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, koho pak tam máme?
4: Dobré ráno, tady je Zoja.
0: A vy tam máte nějak
3: Zojko,
0: veselo?
3: Zojko, ale já vím, proč vy máte tak veselo, kvůli tomu, že jste se dovolala znova, že jo?
4: Jasně.
3: Jak vy to děláte?
4: Já nevím.
0: Poraďte ostatním.
3: Jenom se snažíte, ale jo, tak dobrý je, že to někomu vychází.
0: Tak, pojďme na to, věta od skupiny Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak, Zojko, co myslíte?
4: Catering.
3: Catering, pojďme to prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Není to catering. Když ten nesmí chybět, to je pravda.
3: To je pravda,
0: no. Zásadní. Ale není to to slovo, které hledáme. Zojo, mějte se nádherně, naslyšenou.
4: Děkuju. Naschledanou zítra.
3: Ano, a přesně, to je optimista.
0: Ještě dneska.
3: Tak, přihodíme 500.
0: Aha.
3: To znamená, že tam jsou 43 tisíce, o které hrajeme přibližně za hodinku.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1.

0: Tahle písnička připomíná zvětralý pivo.
1: Tak.
0: A broskvovou.
1: Jak to? To jsou nějaký tvoje jako 90?
0: To hrály na diskotékách, když jsem chodil.
1: To, ne, to nebyly asi 90, to bylo asi 2000,
0: ne, 90 to
1: byly. To 90.
0: Jasně, že jo, no.
1: A ty jsi nepil pivo tenkrát tak rychle, že jsi ho nechal zvětrat, nebo stolik tančil.
0: Že mi větralo.
1: Že ti větralo.
0: To bylo tak jako kolem té půlnoci, víš, když už to jako jasně. Už si moc nemohla, pivo bylo zvětralý, ty furt čekala, jestli si tě všimne nějaká krásná blondýna, což se nikdy nestalo.
1: A když udělala to zvětralý pivo, tak si řekla, ježiš, ten tady sedí už dlouho, toho nechám sedět dál. No prosím tě, dneska narozeniny slaví vlastně náš vrstevník, kolega Petr Jablonský.
0: Petě Jablonský má dneska
1: narozeniny.
0: Ani mi neříkej, kolik mu je, protože si vybavu, jako by to bylo včera, když jsme tady společně s ním živě ve vysílání slavili 40.
1: Jo, tak já si to pamatuju taky, jako by to bylo včera. No tak jemu prosím tě 47. A představ si, že narozky dneska nemá jenom on, je tam hromada slavných, ale je tam třeba i Filip Turek, což mě překvapilo.
0: Petr Jablonský, imitátor politiku, má narozeniny ve stejný den.
1: Jako politik. I když teda on má u sebe normálně napsáno bývalý automobilový závodník a je strašně mladý, ty jo, strašně mladý.
0: Kdo, Turek?
1: No, typně si, kolik mu je.
0: Já vím, že je mladší, než, ne, že mě to překvapilo, že mu je třeba 2,40 nebo tak něco.
1: Ty jo.
0: Kolik, ještě míň?
1: On je 85.
0: Jsem takže kolik? 1,40. Je to tak.
1: Je to strašný. Je to strašný.
0: Strašný ten závodník.
1: Když se podíváš, jak vypadá.
2: Zima za rohem, my dobijeme baterie.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus 10,5 litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.

0: jsme, přejeme vám hezké ráno za ten 15. října. Lubka říkala, že bude krásně dneska skoro.
1: No, jako mělo by být krásně. Teď ráno, pravda, na některých místech ještě mlhy, a taky nám to na některých místech trošičku přimrzá, ale odpoledne by mělo být opravdu hezky, takové to pravý babí léto. Nejvyšší odpolední teploty někde až u 17, jinak odpoledne a k večeru potom občas nějaký ten mráček na Moravě a ve Slezsku.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
2: Půl osmá přesně, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
3: Pěkné ráno, zájem o hypotéky v Česku v září oproti srpnu mírně stoupl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 35 miliard korun. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z evropské rezervy. Peníze doplní Česko z národních zdrojů. V Praze od půl sedmé probíhá taktické cvičení policie. Jeho cílem je prověřit spolupráci policejních složek, schopnost rychle zneškodnit útočníka a bezpečnostní postupy při ochraně měkkých cílů.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Bouralo se na Pražském okruhu.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 29. kilometru u Ruzině. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut. A na dálnici D4 očekávejte kolonu z důvodu dopravního omezení mezi 13. až 9. kilometrem. V této koloně se nám stala dopravní nehoda na 12. kilometru. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Teď jsou 2 minuty po půl osmé. Dobré ráno, Frekvence 1 s vámi, pojďme nahlédnout, o čem se dnes píše.
7: Pojďme se podívat, babí léto ještě nekončí, suché a na říjen poměrně teplé počasí bude pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese. A po přechodném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Pozor ale na přízemní mrazíky.
6: Balíčky z Číny znovu zdraží. K zavedenému clu přibude další poplatek. Už teďka po zavedení cla od července výrazně klesl počet levných věcí dovážených do Česka z Číny a další změnu může přinést nový manipulační poplatek, s jeho zavedením se počítá od listopadu.
7: Stardance po konci Nesvačilové. Padlo rozhodnutí o dalším odpadlíkovi. Na ostatní to dopad mít nebude, to, že Petra Nesvačilová odstoupila. Vyřazovat se totiž bude, už teď o víkendu, a jak to bude dál? No tak televize má několik možností, například sníží počet párů postupujících do finále.
6: Mimochodem, teda samozřejmě, vy se můžete těšit na rozhovory tady u nás na Frekvenci 1 právě s těmi, kteří odchází, opouští Stardance. A i Petra, myslím si, že by měla se zastavit tady.
7: Taky myslím, že se staví možná někdy příští týden.
6: Tak a protože je čtvrtek, tak tu máme taky nový Reflex, mimo jiné velký rozhovor s ikonou českých médií. Co říká Václav Moravec o likvidaci České televize a o Andreji Babišovi? Nejnovější Reflex seženete v trafikách anebo online.
4: A Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Nečekané pozornosti se dostalo novému služebnímu vozu městské policie v Litvínově. Může za to chybný polep na boku vozidla, který namísto obvyklého názvu městská policie nabízí chybný nápis městská policie.
2: Jo, to jsou tyhle překlepy, ty takový nechtěný zpřešky staročeský. No tak to je vždycky zábava, když se to někomu povede, tam je. Zajímavý, že to projde, určitě na to někdo dohlížel a tak dále. Já jsem k tomu teda velmi krotkej, těmhle chybám. Protože já se výborně pamatuju, když jsme třeba dělali katalog k výstavě, kde jsou všichni zúčastnění vystavovatele, který platí velký peníze a mají údaje o sobě, který vám dodali a vy to dáváte do katalogu, tak ten katalog se pak graficky upravuje, kontroluje, korektury se dělají, aby tam nebyly překlepy, aby se nezmrskala jméno, název firmy a tak dále. Pak to jde do tiskárny, tam udělají takový první obtah nebo já nevím co, zase to ještě korigujete a pak to jde teprve do tisku. Já jsem sám sobě byl svědkem, my jsme to všechno absolvovali, přivezli ty katalogy, položili mi to na stůl a já našel chybu na titulní stránce. Překlep. Nevěřil bych tomu. Tam je nějaká magie, dokud to není hotový, tak to není vidět, nebo co? Tam je něco magického, ale byl jsem z toho vždycky úplně konsternovaný a i při téhle zkušenosti jsme se soustředili, to jsem neměl na starosti, já nás to kontroloval několik a ty lidi v tiskárně a stejně. Takže tam je něco magického, k čemu mám respekt.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přejeme dobré čtvrteční ráno, přátelé, teď přichází ta chvíle, kdy vyrazíme za hranice skrze dráty.
1: Ano, za hranice všedních dnů, konkrétně za Tomášem, protože Tomáš je v Rakousku.
0: A měl by nás snad dobře slyšet, signál silný jak noha. Tomé, slyšíme se, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré
1: ahoj.
2: Ráno.
1: Tak
0: horně.
2: Signál je fantastický, dráty jsou napnutý, ale tady, přátelé, já vás zdravím z ocelového města.
1: Ty seš přímo v rafinérii, je to tak?
2: Poprvé v životě.
3: Jseš v rafinérii.
2: V rafinérii OMV Švechat. A musím teda říct, že tohle je normálně jiná planeta. Jako, to je neuvěřitelný. Já jsem tolik trubek pohromadě snad v životě neviděl.
0: To se tam hodíš? To je jasný. Tomáš je rafinovaný.
1: Ano, Tomáš přijel zkontrolovat, jak vznikají paliva, co všechno ovlivňuje jejich kvalitu, jak vypadá místo, odkud se palivo vydává k našim autům a co se skrývá za názvem prémiových paliv Max Motion.
0: Tome, tebe teda čeká prohlídka, teďka exkurze taková, rozumíme tomu
2: je to,
0: dobře.
2: Je to tak, je to vlastně exkurze tady toho obrovského krásného kolosu. Je to jako neuvěřitelný. Tohle budou fotky na webu. Jo, to je důležitý. Jako mrkněte na to, protože to se nedá slovy vlastně ani popsat. A jako měl bych se tady dozvědět, jak v podstatě z té surové ropy opravdu vznikají, to vzniká to, co si dáváme do automobilů. Jo, jak ten proces je složitý, jak je dlouhý, co tomu všechno předchází. Budeme se tam bavit i o tom, jak vlastně z toho normálního benzínu, na který jezdím třeba já, jo, jak vzniká takový ten lepší benzín. Aha. V čem je vlastně lepší? A čemu přispívá? Jako v čem je tak dobrý? A odpoledne, a na to se moc těším, bychom si ta prémiová paliva měli vyzkoušet v praxi. Ne, že třeba budeme zkoušet podpalovat, to ne, jo.
0: Ochutnávat.
2: Ale ochutnávat. Samozřejmě bude degustace.
0: Jasně.
2: Degustace. Ale budou vlastně natankovaný do závodních aut a budeme jezdit na okruhu a budeme zkoušet.
1: Aha.
2: No. A to si myslím, že to už jako bude...
0: To už je hodně zajímavý.
2: To je dobrý.
0: Teda, no.
2: To je dobrý.
0: Tak ty nám to zprostředkuješ samozřejmě tu atmosféru přímo z místa. My se na to moc těšíme. Každopádně, Tome, až pojedeš zpátky, já vím, že ty, když někam vyrážíš, velmi často dostáváš výslužku. V téhle době by se nám hodilo, kdybys něco dovezl.
2: No tak na autě mám kouli, tak doufám, že nějakou cisterničku, ne?
0: Takže Tomáš v Rakousku prozkoumává rafinérie OMV. Což je super teda.
1: Tak, my tě zdravíme do Vídně, těšíme se na fotky, no a ještě se uslyšíme, je to tak?
2: No už před obědem, já vám všem přeji krásné ráno, tak se mějte krásně a já jdu na ropáka. Tak zatím.
0: Ahoj.
4: Pozor, největší slevový týden.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: České republice. Nezapomeňte, už dnes v magazínu Dnes.
1: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
2: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
3: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
4: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.

0: Frekvence 1 s vámi, ono se říká, že pokud byste chtěli se otužovat, tak je dobrý začít včas, což už je teď skoro pozdě. My to budeme řešit hned po 8 hodině, kdy přijde odborník na chladovou terapii, takže pokud byste přemýšleli nad tím, že tohle to zkusíte, jak s tím začít, říká se, že stačí od nohou.
1: Bacha, včera jsem se o tom bavila s Milošem a on má otužovací sud.
0: Miloš? Ale zjedu něj.
1: To jsme vlastně tak daleko, jsme se nedostali.
0: Víš co, to je to zásadní. Já mám taky doma spoustu věcí.
1: Jasně.
0: Činky.
1: Jasně.
0: Otázkou, jestli to používá.
1: To je pravda, ale je to strašně drahý, ty otužovací sudy.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Ale pak jsou takový nafukovací. Já si vždycky říkám, no jo, ale když mě v tom nafukovacím zmrzne voda, aby to přežil chudák, aby to nebyl jako sud na jednu zimu.
0: Takže budeme se otužovat už příští hodině, zůstaňte s námi.
1: Krásné ráno.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: 8 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Dobré čtvrteční ráno přejeme.
1: Jsou tu zprávy a Lucie Šmídová.
11: Dobré ráno, startuje summit Evropské unie. Na Výlov rybníku se chystají na Náchodsku. Zdržíte se na D4 a na Pražském okruhu. Začíná dvoudenní summit Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Řešit bude s ostatními lídry členských zemí i situaci na Ukrajině. Evropské špičky by podle nedávného prohlášení šéfa hnutí SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury měly jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. K tomu se kloní i poslanec hnutí SPD Radek Koten.
12: Já se obávám, že špičky Evropské unie spojili svoji politickou kariéru tím, že konflikt v podstatě bude trvat do konečného vítězství Ukrajiny, ale pokud se podíváme tedy, a říkám to bohužel, pokud se podíváme na Ukrajinu, tak před tou následující zimou to tak úplně nevypadá. A bohužel Evropská unie pro ukončení toho konfliktu neudělala, co se týká jednání, nic.
11: Babiš na prohlášení Okamury reagoval slovy, že do Evropské rady nemá co mluvit a mandát na summit schvaluje vláda. Počet domácností hradících televizní poplatek letos v pololetí přesáhl 3,5 milionu. Od přijetí mediální novely zákona o poplatcích loni v květnu jejich počet stoupl o 218 tisíc. Televizní poplatek loni v květnu vzrostl ze 135 na 150 korun. Zároveň se rozšířil okruh poplatníků na uživatele internetu. Svátek milovníků ryb se blíží. Už jen 3 týdny zbývají do tradičního výlovu oblíbeného rybníku Broumar na Náchodsku.
13: Rybník v Opočně je už tradičně při této příležitosti cílem výletů celých rodin, protože krom nevšedního zážitku nabídne i celou řadu rybích pochoutek. Správci rybníků, kteří už v Královéhradeckém kraji spravují vodní plochy 300 let, oznámili termín výlovu. Letos to bude 7. a 8. listopadu od 8 do 16 hodin a výlov se prý bude konat za každého počasí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné výkop v 18 hodin 45 minut. Viktoria nastoupí v Budapešti a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. Zápas v Maďarsku začne ve 21 hodin.
10: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Dneska by mělo být většinou slunečno, polojasno nebo skoro jasno. Během dne místy oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
4: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: A nehodu stále řeší na Pražském okruhu.
14: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 29. kilometru u Ruzině. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut. A na dálnici D4 očekávejte kolonu z důvodu dopravního omezení mezi 13. až 9. kilometrem. V této koloně se nám stala dopravní nehoda na 12. kilometru. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
11: Ráno na Frekvenci 1 pokračuje. Slovo opět mají Míra Michálek a Lubka Ponížová.
0: A přejeme vám hezké ráno z Frekvence 1.
1: Krásné čtvrteční.
0: Tak pozor, našel jsem tady teďka seznam, vyšel ano. Aktuální. Uh-huh. Nejnebezpečnějších ulic v Praze.
1: Já jsem na to koukala.
0: No.
1: Kolem Sherwoodu, že jo? Jak Pražáci říkají.
0: Takže na prvním místě je to Hlavák.
1: Je to Hlavák.
0: Prostě úplně jednoznačně.
1: Tam je to jasný.
0: Takhle, ono jsou to ulice, kde se odehrává nejvíc násilné kriminality, abychom mm-hmm. byli přesní. Mm-hmm. Ale to může být samozřejmě i mezi těma lidma, kteří tam posedávají.
1: No, jasně, jo,
0: to neznamená, že vás tam
1: někdo skočí na vás.
0: Že vás tam někdo odkrouhne. Potom mě překvapilo, že Plzeňská, což je vlastně z Anděla nahoru ta dlouhá.
1: Tam směr, se moc ne, jako nemáš místo, kde se zdržet.
0: Tak, Václavák je až na čtvrtém místě, hnedka následuje Vinohradská, potom Dlouhá, tam je taky spousta...
1: Tam je barů, hromada.
0: Spousta barů, takže to s tím asi dost souvisí. A třeba na 10. místě je Haštalská, což jsou stínadla.
1: To jsou stínadla?
0: To jsou stínadla.
1: Já jsem přemýšlela v rychlosti, která je Haštalská. Takže, a to je taková malá ulička, taková nenápadná.
0: Úplně tam je to maličký.
1: No, možná no. Právě proto, no.
0: Takže prosím vás, Hlavák, jo? Tak
1: opatrně.
0: Na ten bacha.
1: Opatrně.
0: Hezké ráno.
4: Míra Michálek
10: a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme dobré ráno z Frekvence 1. Přátelé, i kdyby venku nemrzlo, tak vám dneska bude pravděpodobně kosa. Je tu s námi instruktor chladové terapie Libor Matuš. Dobrý den.
1: Hezký den.
2: Chladová terapie a otužování. Je to to samé?
1: Z mého úhlu pohledu ne.
2: V čem se to liší teda?
1: Otužování je takové tradiční české slovo, které většinou si pod ním představíme právě ty otužilce, kteří naskákali do Vltavy. Chladová terapie je termín, s kterým jsem já de facto přišel a proslavil ho víc právě u vydání té knihy. Chladová terapie, blablabla, kompletní průvodce otužováním, ale hlavně je tam ta chladová terapie. A jde o to, že ten přístup by měl být právě takový jemný, vnímající toho člověka, že to není ten zlý instruktor, který vám řekne, musíte se prostě namočit teďka celý do vody, což hodně instruktorů dělá, hodně lidí to nějakým způsobem kopíruje a bývá to právě jednorázový zážitek, který už chtějí opakovat, nebo že ho opakují, tak u něj trpí a to je zbytečné. To znamená, je to slovo terapie, ačkoliv se samozřejmě nejedná o žádný jako lékařský terapeutický systém, tak jde o to, že si to užijeme, že je to příjemný a to je základ.
0: Libor Matuš, instruktor chladové terapie, s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Dnes je tu s námi Libor Matuš, instruktor chladové terapie. Vrháme se po hlavě do zimy, tedy dnes ráno. Libor je totiž tím terapeutem. Kdy začít s otužováním? Kdy je to ideální? Teď myslím v průběhu toho roku.
1: No, teď.
0: Dobře.
2: Je to jak u medvídka Pu, kdy je ten nejhezčí den dneska. Takže teď je úplně jedno, jestli je září, říjen, listopad, prosinec, srpen, květen. Prostě teď.
1: No teď je jediná doba, nad kterou máme kontrolu, takže kdy jindy chcete začínat než teď?
0: No přece po novém roce. Po novém roce začnu s...
2: No a z vašeho pohledu, jako v tom ročním období, je něco lepšího a něco horšího?
1: Já vám to schválně nechci říct, protože teoreticky jo, já to taky popisuju v té knížce, ale o to vůbec nejde, začněte hned. A i když je třeba třeskutá zima a vám se chladit úplně nechce, tak si umýte ruce a obličej studenou vodou z kohoutku, protože to bude mít velmi výrazný osvěžující účinky a dokonce známe asi všichni z hor, třeba když přijdete domů a máte vymrzlý ruce a umyjete si studenou vodou, tak vlastně ta voda je teplá, pocitově.
0: To pálí, no.
1: Vlastně. Pálí, skoro až. I velmi studená voda.
2: A, dobře, tak nebudeme se bavit o ročním období, ale třeba o ideální denní době. Nebo tam platí taky to teď?
1: Ideální denní doba může být pro mnoho lidí ráno, protože to slouží jako velmi pěkný nakopnutí, s kterým hodně bojujeme v dnešní zaneprázdněné době, že jo, jak se po ránu nastartovat doopravdy. Ale prakticky to může být kdykoliv, protože chladová terapie může pomáhat i večer s nějakou, řekněme, mentální hygienou a zlepšováním spánku, ale zase v případě, že ji zaměříte jenom na ty končetiny, protože když se osprchujete třeba večer celý studenou vodou, což někomu může pomoct, ale vlastně zvedá to tělesnou teplotu, protože organismus se snaží zahřát a to jde trochu do protivky s tím, co večer potřebujeme, že večer se potřebujeme spíš schladit a když se vystavíte chladu, tak to tělo samozřejmě má tendenci se zahřívat. Ale trik jak na to je omýt si končetiny a obličej studenou vodou. Mohli byste i teplou, jo, ale já dělám chladovou terapii, takže já radím studenou, protože vám to odvede právě tu přebytečnou teplotu z těla, z jádra, budete moc líp odpočívat
0: a spát.
1: Je to velmi zajímavý, jak pocítitelně to funguje.
0: Instruktor chladové terapie Libor Matuš se za námi dnes zastavil na Frekvenci 1.
3: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok

0: Odborník na chladovou terapii Libor Matuš je tu dneska s námi, tak schválně. Nejchladnější voda, ve které jste byl?
1: Asi nula.
0: Asi nula.
1: Nebo půl.
0: Už se sotva hejbala.
1: Menší vodu se ženete už jenom u ledovce a tam jsem zatím nebyl, ale jedna moje kamarádka tam plavala.
0: Fakt?
2: A zkoušel jste takový ty ponory opravdu do toho ledu někde v severských zemích? Tam jste se nedostal ještě?
1: Ono to není o moc jiné, jo? Protože když máte vodu i zamrzlou třeba, tak ona může mít stejně pořád třeba pod tím ledem 3 stupně, ale dělají se různý vany chladící, kde si to můžete vychladit v nějakém, že tady tom, jako v tom prostředí té vany klidně na 0 stupňů. A u ledovců díky té slané vodě, tak můžete vlastně dosáhnout nižší teploty, ale potom otázka, jako, co je cílem. Já si myslím, pro mě třeba 2-3 stupně jako jsou fajn, ale není to něco, jako, že bych se vyloženě hnal plavat v minus 2 stupňové vodě.
0: A chodit na výlety, když je minus 30?
1: Moje takový minimum bylo, myslím, pocitově minus 17 a fakticky na teploměru nějakých třeba minus 15. To tam bylo možná pocitově minus 19, ale to je zase, bývá to krátkodobá věc, která třeba už nemusí být úplně příjemná. To znamená většinou, já doporučuji na tu minusovou teplotu, i když chodíme na ty výpravy, tak většinou bývá do minus 12, což takhle na papíře zní jako pro běžného člověka úplně jako šílenost. A byli byste překvapení, že téměř se nestává, že by někdo řekl, jako je mi zima, jako je mi jaková ta nepříjemná zima, že vy to zimu cítíte, ale i v minus 12 můžete říct vlastně, že to fajn, a tady dokážu fungovat.
2: Mm-hmm. A čepici máte u toho?
1: Většina lidí má čepici. Já čepici nepoužívám, ale čepice je úplně v pohodě a většina lidí bere čepici.
2: Mm-hmm. Já jsem si totiž všiml, že když je mi takovýto vedro zima, když je venku zima, vyšel seš někdy na túře, tak jsem zjistil, že je mnohem lepší si sundat bundu a vzít si čepici a šálu, než si sundat čepici, šálu a nechat si bundu.
1: Rozhodně. A ono je to i o nějaké zase tom, jak je to tělo poskládaný, a je velmi zajímavý, že lidem v bundách stejně bývá větší zima než lidem bez bund. To znamená přesně, že si sundáte bundu a necháte si zahalený jenom ty základní části, jako je hlava a krk, samozřejmě tak nějak společensky, aby to bylo přijatelný, tak vám bude pravděpodobně minimálně nějakou dobu, která může poměrně dlouhá, i třeba v řádu hodin, tepleji než lidem v bundách, a mě osobně někdy taky víc zima v bundě, než když tu bundu nemám. Jako nedělám si srandu, doopravdy.
2: Je taky větší zima v rukavicích než bez nich. Fakt?
0: Fakt?
2: No, fakt. Třeba na běžkách. Nevím proč, ale je to tak.
0: Instruktor chladové terapie Libor Matuš je spolu s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Ráno Frekvence 1.
3: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: počasí na frekvenci 1.
1: Dobré ráno, to je opět pořádně studené s četnými přízemními mrazíky. Během dne nám to ale vynahradí nejvyšší odpolední teploty, které se budou pohybovat nejčastěji v intervalu od 12 do 17 stupňů Celsia. A ty nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě, ale také v Polabí a v Pohoří. A těšit se můžeme i na slunečný den. Hned poté, co se rozplynou ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost, bude totiž převládat polojasno, až během odpoledních hodin na Moravě a ve Slezsku může být přechodně až oblačno. Žádné srážky tak opět neočekáváme. Mimochodem, celá Evropa střední, západní jsou ve znamení teplotně nadprůměrných hodnot, s tím, že ve Španělsku v odpoledních maximech v tomto týdnu měří až 35 stupňů Celsia. Mírné ochlazení k nám přinese až nedělní přechod studené fronty.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Za chvilku 8:30, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
6: Dobré ráno, před Olomouckým vrchním soudem dnes stane 4členná skupina obžalovaná z brutální loupeže a vydírání. Od ostravského soudu dostala nepodmíněné tresty od 3 do 5 let. Všichni se před soudem už dříve k činu přiznali. Dneškem v Praze začíná festival digitální a kreativní kultury Signál. Laserovou projekci nebo svět.

0: finančních trhů.
1: Fakt.
0: Tak ono je jasný, že tohle musíš mít domluvený jako hodně dopředu, jo. Ale stejně už s tím strašej. Takže prosím vás, v Praze začínají 28. listopadu. A to což je za měsíc a kousek.
1: A tam to podle mě vychází, to bude první adventní neděle, ne? Nebo...
0: Ve Vídni začínají v podstatě za 14 dní téměř.
1: Fakt.
0: 6. listopadu, no.
1: No ne, ne.
0: Za 3 týdny.
1: Ale no. Tak jako ve Vídni to umějí, no, takže...
0: Drážďany taky pozdě, 25. až listopadu. A všude jinde je to Krakov, Bratislava, všude je to podobný. Takže pokud byste jako byli nedočkaví, tak Vídeň letos, no.
1: Letos, ty jo, tak to...
0: Tam budou měsíc...
1: To tam můžu jít rovnou z koupaliště.
0: Kecam, tam budou 2 měsíce v kuse.
1: No to je...
0: 6. listopadu začínají a 6. letos končí.
1: To je neskutečný, oni asi nehrajou na svatýho Martina, viď? To už mají jakoby v rámci toho totiž. No, víš co, na druhou stranu u nás sice nejsou vánoční, ale jsou svatomartinský. My to taky umíme, co si budem, že jo?
0: A nebo ještě je tady jedna možnost.
1: Ano.
0: Je tam chyba. V tom článku, který jsem našel.
1: Věř mi, že není. Je to vliv obchodníků.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Británii opouštějí miliardáři. Nelíbí se jim daně ani nálada ve společnosti. Co vy na to?
2: No tak já se divím těm, co tam ještě jsou, že tam ještě jsou. Tak v Americe mají výhodu, že se stěhují ze státu do státu. To je výhoda Ameriky. Británie tuhle možnost nemá, no tak to je logický to. Jako tenhle nápad, že když docházejí prachy, tak je vezmem těm, co je mají. Ten tady měli takový hodně červený kluci a holky nedávno. To je zkáza.
1: Vypadá to, že se jim začíná víc líbit Monako, Řecko. Řecko mě překvapuje. Překvapuje Itálie anebo Švýcarsko?
2: No Řecko mě nepřekvapuje, Švýcarsko je tradiční. U Itálie asi ta situace teď je dobrá, ale Monako je taky tradiční, taková ale kasička na prachy. Ale Monako je hrozně mrnavý, je přilepený na tu Francii. Nevím, to tak není to můj problém. Já

0: Pokud jde o tyhle problémy, jsem v bezpečí.
1: Mě Řecko překvapuje kvůli tomu, že mě nepřijde jako, jako velmi bohatý stát, kde je naprosto všechno.
0: Řecko ale se velmi dobře ekonomicky jaksi rekonstruovalo, dá se říct, z té krize docela dobře. A důležitý je, jak mají nastavený ty daňový parametry. Vedle je Kypr a tady má nastavený velmi dobře. Nula daní, nula všeho a fakt. Taky se chodí na Kypr.
1: A to je ten řecký nebo turecký Kypr?
0: No ten jeden Kypr bezdaňovej. To vám je jedno, čí je.
1: Přesně.
0: No, hlavně vám skypří prachy.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: doktor chladové terapie Libor Matuš je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Je typ lidí, pro které je chladová terapie nebo otužování vyloženě nevhodné?
1: No, otužování asi ano, ale chladová terapie ne. Protože chladová terapie může být to, že dáte ruce do vody, která má 20 stupňů nebo 25, což zvládne každý, kdo je nějakým způsobem schopen sám samostatně se pohybovat a žít život.
2: Takže vlastně by se to dalo předělat, jak se říká, to chce klid a nohy v teple, tak ve vašem případě to chce klid a nohy v chladu.
1: Určitě. Nohy, ruce, obličej dát do chladu je mimo jiné i skvělá stres a energy managementová pomůcka, takže pokud čelíte nějakému stresu, tak chlad je velmi dobrá cesta, jak se zpřítomnit a ten stres určitým způsobem vyhnat z hlavy úplně.
0: Vy máte kraťasy, ale máte třeba teplé ponožky?
1: Nebo... Jako teď?
2: Máte vůbec boty? Já jsem ani
1: mám boty dneska.
0: Ale nenosíte si běžky do nich?
1: Většinou ne, ale záleží, jak se cítím. To je volný. Někdy jako chci, aby mi byla víc zima na nohy, někdy míň. Občas chodím po Praze i bosky, což neučím, ale je to nějaká věc, která jako mě taky v něčem přitahovala. Občas i bosky běhám. Ale je to hodně o to znát svůj stav. Jako neskoušet šílený věci, když jo, tak jenom v malých dávkách, abyste zjistili, jak ten organismus reaguje, jak se vám to líbilo a pak se můžete posouvat. Já mám kamaráda, který má Guinnessův rekord v bosím půlmaratonu na sněhu a na ledu. Ale zase je to o tom, co chcete a jak systematicky to dokážete trénovat a zabývat se tím.
2: Libor Matuš s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: Dnes se věnujeme chladu a otužování a chladové terapie. Je tu s námi instruktor právě chladové terapie Libor Matuš. Možná ještě mě tak zajímá závěrem, když se vrhnu do toho otužování, přeci jen s tím může občas souviset nějaká křeč.
1: No neměla by.
0: Neměla by, když to dělám dobře, neměla by.
1: Neměla by, protože když to děláte dobře, tak to děláte dost postupně na to, aby to tělo nereagovalo tímhletím způsobem. Mně se stalo xkrát, že se třeba ve studený sprše, že se mi sekly záda takovým nepříjemným způsobem, že jak tam něco zatuhne, nějaký spasmus. No jo, jenže jasně, jak jsem koukal na hodinky, vidím, aha, jsem tam 7 minut a 3 minuty si leju velký proud super studený vody na záda. Těm zádům to neudělalo dobře, protože na to nebyli zvyklí nikdy. Takže když to děláte pomalu postupně, jak by se tohle většinou stávat nemělo.
2: Je lepší začínat sám, anebo mít parťáka?
1: Víme, že nastavování pozitivních zvyků je hodně o tom, že v tom nejste úplně sami, že vám minimálně to okolí nehází klacky pod nohy a v ideálním případě, že vás lidi podporují, až v lepším případě, že jsou v tom s váma. Ale dneska už je to jednodušší, ale zase ta socializace má jednu z nevýhod, to, že ty lidi vás zase strhávají nějakým směrem a zrovna u chladové terapie nevýhoda to, že samozřejmě někdy může výhoda, že vás jako tlačí do nějakých náročnějších forem. Nevýhoda je ta, že vám řeknou, no, teď umývání v obliče, teď to je zbytečný, to nic není, a neznají tu reálnou vědeckou ani praktickou evidenci, že umýt si v obliči studenou vodou pro vás může mnohem užitečnější, než se namáče do jezera v určitých případech.
2: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 byl instruktor chladové terapie Libor Matuš. Díky moc, že jste si na nás udělal čas a běžte mrznout.
1: Děkuji za krásný přání. Díky moc.
3: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
5: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance. A tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Takže peníze 43 tisíc korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Telefonní číslo 257-400-999. Tak. Kaš, koho pak tam máme?
0: Co mám ukázat?
3: No, já jsem přemýšlela, koho tam máme.
0: Mám ukázat, koho tam máme.
3: Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Hezký den, tady je Vlasta z Vysočiny.
3: Vlasti, zdravíme vás na Vysočinu a máme pro vás tuhle větu. Dobře poslouchejte.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Co já bych řekla gafa.
3: Gafa. Pojďme prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Není to gafa, ale gafa samozřejmě muzikantům nesmí chybět a dokonce si myslím, že to už tady postrádala skupina Lucie.
3: Kapela Lucie, jo? Si myslím, že to dala přesně tak, no. Vlasti, tak nedá se nic dělat, tip to byl samozřejmě jako velmi odvážný, bohužel tentokrát to nevyšlo. Mějte se krásně.
4: Vy taky, zdravím F1.
3: Díky moc, naschle.
0: A my přihodíme 500, to znamená, že dnes dopoledne na Frekvenci 1 hrajeme o...
3: O 43,5 tisíce korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, už se nám to krátí, jsem ti chtěla říct.
1: Už to krátí.
0: Od třicítky, já vím. Od třicítky se nám to krátí.
1: Já se celý krátím, mám pocit, že jsem se začal zmenšovat.
0: Už?
1: No.
0: To se děje lidem, když mají tu osteoporózu, myslím.
1: Ne, to se děje lidem, který mají jako velmi chytrou vzdělanou hlavu s těžkým mozkem,
0: aha,
1: který tlačí vlastně tu páteř dolů a tím pádem se lidi zmenšou. Takže lidi, kteří jako se hodně zmenší ve stáří, jsou velmi vzdělaní a chytří.
0: Mám protože tatínka úplně jako nejchytřejšího na celém světě.
1: Jo, třeba Miloš taky určitě se zmenšuje. Já teď zrovna mám teorii, že když
2: teď
1: se jako...
2: jsem podepsal kontrakt v NBA. Nikoho přes 2,20 už dlouho
1: nevěděl. Nejvíc se zmenšují lidi, kteří mají opravdu chytrou hlavu, velký mozek, který tlačí na tu páteř a tím pádem se víc zmenšuje.
0: Velmi zajímavá.
2: Tahle teorie už by šla.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pro vás Lucie Šmídová, hezké ráno.
9: Pěkné ráno, ministerstvo dopravy připravilo masivní novelu silničního zákona. Babí léto si ještě užijeme. Půlhodinová kolona je na Pražském okruhu a zdržíte se i na D5. Řidiči se musí připravit na řadu změn. Rezort dopravy přichází s novým zákonem. Týká se hlavně vymáhání pokut ze zemí Evropské unie. Novelu chystá předložit vládě.
10: Největší změnou je vymáhání pokut za prohřešky ze zahraničí. Státy Evropské unie dodnes neměly účinný mechanismus, jak pokutu vymáhat. Nově případy bude řešit Česká celní správa, a to stejným způsobem, jako kdyby k prohřešku došlo v Česku. Řidiče záchranek a převozových služeb pak čekají pravidelná dopravně psychologická vyšetření a platnost řidičáků se prodlouží z 10 na 15 let. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
9: Celkem teplé a suché počasí se letos v říjnu ještě udrží. O víkendu sice dorazí krátká a studená fronta a s ní i trochu deště, ale potom si podle meteorologů užijeme opět slunečné dny. Babí léto se má vrátit hned na začátku příštího týdne. Rána ale zůstanou chladná a čekejte mlhy i přízemní mrazíky. Problémy obchodníků z velkých měst se posouvají na venkov. Může za to rozšiřování velkých obchodních center.
11: Jsme o tom vědí například v Dobružce. Právě tady se teď provozovatelé malých prodejen obávají odlivu zákazníků, a to poté, co se na okraji města otevřel retailový park, kde už lidé seženou celý sortiment zboží a nemají tak potřebu zajíždět do centra a platit parkovné. Nejde přitom prý o konkurenci ve zboží, ale o odliv lidí a následný dominový efekt, když se začnou provozovny zavírat. Třeba jen potraviny na jižní části náměstí už mají za jediný měsíc od otevření zóny 500 000 propad tržeb. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Trápící se předposlední tým hokejové extraligy Vítkovice opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník si v 8 utkáních připsal 1 asistenci a v poslední době se dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním domluvilo na ukončení spolupráce.
8: Frekvence 1.
0: Počasí.
9: Dneska má být většinou slunečno, bude polojasno nebo skoro jasno, během dne místy oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
0: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Půl hodiny navíc budete potřebovat na Pražském okruhu.
3: Dopravní omezení a silný provoz přibrzdí řidiči na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí v kolonně od 26. kilometru Řepy až 18. kilometr Ořech. Zdržení je tam přes půl hodiny. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždějí od 7. kilometru a zdržení je přes 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: A po zprávách už je na Frekvenci 1 připravený Miloš Pokorný.
2: Hezké ráno, přátelé. Terezy mají svátek, takže všem Terezám všechno nejlepší a dneska zkuste si, dámy, tipnout, jaké bude téma. Jedno slovo. Zbírá se to?
12: Houby.
2: Houby. Já jsem totiž netušil spoustu věcí, protože se rozdělí takzvané houby zdravé. Ale to ne jako, že mochomůrky.
12: Jako léčivky.
2: Ale hlavně, kdy ještě ty houby, i ty dobrý houby, takhle, jsou ještě zdraví. A to je teď, takže se o tom budeme povídat, protože my s kamarády razíme ke mně na chalupu na houby. A ještě, že jsem si to přečet. Protože zmrzlé houby, to je špatně.
12: To je na houby.
8: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Legendární song Black Wonderful Life, také Cukr udělal tuto věc krásně. No, nicméně, titulek říká, a to mě překvapilo, poslední šance na zdravé huby. To, že jsme národ hubařů, to už jsme tady říkali, myslím, že možná nemáme konkurenci ve světě. A ne, že by jiné národy nezbírali huby, ale myslím, že Češi v tom naprosto dominují. No a netušil jsem, že opravdu jsou termíny, které jsou už hraniční na sbírání hub a údajně to má být tento víkend. Tento víkend je doporučen jako ten poslední, kdyby se ještě měly sbírat takzvaně zdravé huby. A teď ty zdravé nejsou ty, jak jsme říkali, že víme, že mochomůrka zdravá není, ale že i ty zdravé můžou být zdravé a taky nemusí. Jo. Takže je to zajímavý, nevěděl jsem. Takže údajně by to mělo být tak, že v momentě, kdy se to dostane pod určité stupně, ty ses na to vlastně takovou rychlostí dívala.
1: Já jsem na to koukala, že jsou to přibližně minus 2 stupně u hřibů, koza, křemenáčů, prostě u takových těch hřibovitek, tam je to dokonce minus 3, někdy i minus 4 píšou. Tak potom už fakt ne, no.
0: Oni tady píšou, že přemrzlé houby představují riziko. Dochází k rozkladu bílkovin, kvašení cukru, růstu plísní a vzniku nebezpečných toxinu. Tak to už potom ta smaženice není úplně.
1: Ale ono většinou tu houbu poznáš, že je přemrzlá. Ona je taková vlastně, jak to říct, no jako když dáš
0: takhle,
1: třeba...
0: Takhle, když je na ní sníh, tak... když je na střeše sníh, tak si řeknu, chlapče, my se změníme dneska plán jídelní.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Model, čo má drží nad vodou. A jsou tady krátké zprávy na frekvenci 1. Já se tam Lucie na jednu věc, protože Lucie je velmi bystrá. Kvízu, který nás čeká zítra, se umístuje na čelních místech celkem pravidelně. Občas se mi směje. Nevím proč.
1: Nikdy.
0: Poslední týdny nikdy. Mám velké úspěchy, kromě toho posledního. Takže předposlední a předposlední jsem byl vynikající.
1: My se tvoje úspěchy pamatujeme.
0: Ano,
1: neboj.
0: Ano, takže pozor. Když jsme u toho, poznáš takzvané zdravé huby? Je to tak?
1: Poznám, tak když je zmrzlá, tak to poznám.
0: Poznáš toho?
1: Ale když je rozmrzlá, tak to vlastně taky poznáš.
0: Zaťukáš v okuru stromu a řekneš, ta je asi zmrzlá.
1: Tím si rozbiju hlavu, ta asi bude zmrzlá. Ne,
0: teď jsme se mimo mikrofon s Lukou povídali o tom, že hlavně nedělejte tu chybu, že nazbíráte houby, očistíte a dáte do pytlíku a do mrazáku. To nefunguje takhle. To je špatný. A pak budete větrat mrazák tak 3/4 roku, protože ty houby mají silný odér a to krom toho, že se nedají jíst, protože prostě se musí nejdřív se normálně udělat, tak ještě vám to jako trošku

0: toho, že se u Uherského Hradiště pokusil o vraždu. Může být nebezpečný, případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Uvedlo to před začátkem summitu Evropské unie premiér Andrej Babiš. Z vodní nádrže Liptovská Mara vytáhli 251 centimetrového sumce. Rybáři odhadli věk ryby na 40 let a váhu na 100 kilo.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na Pražském okruhu.
2: Dopravní omezení a silný provoz přibrzdí řidiči na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí v koloně od 26. kilometru Řepy až 18. kilometr Ořech. Zdržení je tam přes půl hodiny. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždějí od 7. kilometru a zdržení je přes 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Tak je skvělý a děkuju vám za to, že píšete, aniž bych vás o to požádal. Tak tedy, ahoj Miloši, tyhle první slabé mrazíky můžou poškodit houby na kraji lesa, ale hlouběji se nedostanou. Tam jsou houby v pohodě. Klidně můžeš jít houbařit. 40 roků, aha, už to můžu. 40 roků, jo, klidně můžeš jít houbařit, nebo jít, houbařím 40 roků, ono to tam je tak jako dvě tečky, houbařím 40 roků a nikdy žádný průšvih nebyl, Luboš. Luboš, Luboši, děkuji za názor, to jsem ani netušil, že jako logiku to má, že prostě, řekněme, v centru lesa ty houby jsou prostě skrytý a jsou tam jako, jak my mladí říkáme, safe. A na okraji lesa, tam už je to prostě jako, tam už je to prostě větší problém a může to být opravdu i zdravý nebezpečný. V každém případě, když někdo sbírá houby 40 let, tak asi ví, o čem mluví.
1: Rozhodně
0: ví, o čem mluví. Nicméně, jak jsme říkali, zpráva říká, že tento víkend pro sbírání hub je možná poslední, takzvaný ideální v tom, že ty houby jsou ještě v kondici a pak už to záleží na vás, jak to odhadnete, jestli budete v hloubi lesa, v centru, v epicentru nebo na okraji a prostě tam už musíte odhadnout, jestli to vlastně stojí za to. A nebo si radši kupte z, já nevím, odkud dováží z Německa.
1: Ale říkali jsme, že hlíva ústřičná je mrazu vzdorná.
0: Tak a teď tohle jsem si nechal jako zlatý hřeb a nebudu se chlubit vlastně peřím, to zjistila Lubka. Takže tato houba, hlíva ústřičná, je ta, která přežije takřka všechno.
1: I ten tvůj mrazák.
0: I ten mrazák, že prostě jako tato dává.
1: Tato dává.
0: Takže jestli umíte sbírat a víte, kde hlívu ústřičnou, tak tam je to bez omezení, to je prostě kámoška z hub největší. Tak to takhle berte. Takže pokud byste se tento víkend potkali speciálně v Jizerských horách nebo na pomezí Jizerek a Krkonoš na Hubách, tak jsme poučeni a pokud byste sbírali někde jinde, včera mi kamarád posílal ze západu Čech plnej košík hub, že tam říkal vždycky masakr, už mě to ani nebaví.
1: To je motivace, viď?
0: To jsem v životě nezažil. Abych řekl, že mě to už nebaví, že to je masakr, to jsem ještě jako nezažil, ale je pravda, že já teda na ty huby zase tak často nechodím, nebo spíš výjimečně, když je čas a když prostě rostou. No takže v každém případě, pokud půjdete tento víkend, tak si to ještě užijte, pak už to bude slabší asi. Tak to je vlastně takový závěrečný houbařský poselství.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Čaříme, jsem připravená zazářit.
6: Marta je zpátky.
7: Stejskalo se vám po mně?
8: Po vás vždycky, Marta.
6: S novými případy.
7: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
6: A s tátou na krku.
9: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý polda.
6: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.

0: celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v magazínu Dnes.
1: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.

0: Tak jak my latiníci říkáme, noch einmal, všechno nejlepší k svátku, Terezám, že mají svátek dneska, užijte si to, no a nezapomeňte, že zítra opět uteklo to. Ve 9:45 kvíz se střelte Miloše, budeme moc rádi, když se zúčastníte. Minule takřka 1100 hráčů a hráček úžasný a těším se na to, byť nevím, jaký bude u mě výsledek, ale to je na týře hezký, že nevíte prostě, buď to vyjde, nebo to nevíde, nahoru, dolů. V každém případě bude to na 100%, takže zítra kvíz sestřelte Miloše na frekvenci 1. Já se loučím a mý drazí kolegové si to už za chviličku převezmou. Hezký den.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Čau týme, jsem připravená za zážit.
6: Marta je zpátky.
7: Stejskalo se vám po mně?
8: Po vás vždycky, Marta.
6: S novými případy.
7: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
6: A s tátou na krku.
9: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý polda.
6: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.
10: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
11: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
12: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
13: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
14: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bys si našel pánička.
15: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
16: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
17: Klid, máš na to 3 dny.
16: A těch lidí, co čekají na autogramy?
17: No, jsou tu všichni.
18: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
19: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
20: Aktuální hity,

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Je to tak, přejeme hezké dopoledne, zprávě má Lucinka Šmídová.
5: Dobré dopoledne, policie hledá nebezpečného muže v šedé Fabii. Fotbalisté Sparty chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Dvě nehody komplikují provoz na D8. Policisté vyhlásili pátrání po 43-letém muži v okolí Uherského Hradiště. Hledají ho v souvislosti s pokusem o vraždu. Kde přesně mělo k činu dojít, ale policie nespecifikovala. Podle policistů může být muž nebezpečný. Pohybovat by se mohl v šedé Fabii s registrační značkou 2Z48888. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Uvedlo to před začátkem summitu Evropské unie premiér Andrej Babiš. Vadí mu, že by například část příjmů ze spotřební daně z tabáku nově směřovala do unijního rozpočtu.

0: z počtu.
1: Samozřejmě ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné, protože co říká komise? Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, co je příjem českého rozpočtu. Chtějí nám vzít 3% z toho.
0: Návrh nového 7letého rozpočtu Evropské unie bude jedním z hlavních témat summitu Evropské unie, který dnes začíná v Bruselu. Svátek milovníků ryb se blíží. Už jen 3 týdny zbývají do tradičního výlovu oblíbeného rybníku Broumar na Náchodsku.
2: Rybník v Opočně je už tradičně při této příležitosti cílem výletů celých rodin, protože krom nevšedního zážitku nabídne i celou řadu rybích pochoutek. Správci rybníků, kteří už v Královéhradeckém kraji spravují vodní plochy 300 let, oznámili termín výlovu. Letos to bude 7. a 8. listopadu od 8 do 16 hodin a výlov se prý bude konat za každého počasí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: V rumunských vodách začal hořet chemický tanker. Příčina je zatím neznámá. Jak informují zahraniční média, úřady pátrají po 8 z 12 členů posádky. Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné výkop v 18 hodin 45 minut. Viktoria nastoupí v Budapešti a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. Zápas v Maďarsku začne ve 21 hodin.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska má být většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dne místy oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. A teploty příjemné 12 až 17 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Nehody hlásí z D8 a Pražského okruhu.
4: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu na trase Satalice Běchovice, kde na 60. kilometru ve směru k dálnici D1 blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A z opatrností projíždějte na dálnici D8 ve směru do Prahy, kde došlo ke 2 dopravním nehodám. První nehoda osobního vozidla se zvěří se vyšetřuje na 68,5 kilometru a k další dopravní nehodě osobního vozidla došlo na 44,5 kilometru. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
0: Ze zprávy to vše. Teď už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
5: Je to tak, pojďme se bavit, pojďme si hrát, pojďme se mít hezky, je čtvrtek dopoledne, možná i to sluníčko bude dneska.
0: Mělo by být, až se rozpustí mlhy a zmizí ta oblačnost. Jednou se ukáže.
5: Tak my vám do té mlhy budeme posílat to nejlepší z muziky, Mike at the Mechanics, Ricky Martin, Vohnout, hlavně kdy máte mluvu před očima, to by nebylo dobré. No a bavte se hezky.
0: Příjemný poslech Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

Čarejší produkce šla do bezvědomí. Nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu.

teď mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: To nejlepší z muziky Mike the Mechanics na frekvenci 1 a my máme na chu přesně čtvrt na 11 dopoledne. Jenom abyste byli všichni v obraze, naše Martička ještě stále regeneruje ducha i tělo před dalším náročným sobotním vystoupením. To, že vlastně začala Stardance a média jsou plná tanečních párů, které září na parketu, tak to není žádným tajemstvím. Dokonce i my Stardance tady v rádiu sledujeme, naší Martě fandíme. Doufám, že i vy budete zase v sobotu fandit a třeba i posílat hlasy. Chystáme dokonce pro vás velmi zajímavý páteční večerní pokec, kde vás vezmeme do zákulisí téhle taneční soutěže, tedy on ho chystá konkrétně náš kolega Ondřej Kubala. Ale ten na zítřejší 9. večer pozval do rádia kostýmní výtvarnici Katku Šmejkalovou. Ona sama závodně tančila, ona vystudovala umění, ale je pravda, že brzy se jí podařilo navrhovat šaty tanečním mistrním. No a díky tomu se naučila taky šít šaty, co nejlépe sluší konkrétní ženě, ne figuríně. Tak i to vlastně bude jedna z otázek právě na Katku Šmejkalovou od Ondřeje Kubaly a musím říct, že dneska teda úspěšně navrhuje jedinečné modely tanečním párům Stardance. No a právě ona, Katka Šmejkalová, bude naším hostem zítra v 9 večer tady na Frekvenci 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme!

0: La Isla Bonita, královna pop music, tohle je Maruna. Za chviličku máme 10:30, i když teda nemáme naši Martičku ve studiu Frekvence 1, taky přesto zkusíme i bez ní teda oslavit narozeniny, ty vaše narozeniny. Lépe řečeno narozeniny vašich přátel, blízkých, milovaných, lásek a tak dále. Pokud o někom takovém víte, napište, jak se jmenuje, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444, nebo můžete využít taky aplikaci Frekvence 1, protože za chvilku tady budou velké oslavy na Frekvenci 1, ale do té doby třeba ještě Bonnie Tyler, Pretenders nebo taky Xindle X a jeho hudební terapie.
1: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
2: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
3: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
4: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Festival Česká vlna.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Pevností projíždějte na dálnici D8 ve směru do Prahy, kde na 68,5 kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla se zvěří. A sklonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 25. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě do kolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 45. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
10: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: To za více než 750 tisíc a peníze k tomu. Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.

0: takhle skvěle hraje Frekvence, Danely Furtádou, my si dáme taky Coldplay po zprávách. A nebo Deep Blue Something budou. A za chvilku další zprávy.
1: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc fakci, mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky Volné kilo za 24,90. Penny.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
4: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Tak ještě jednou hezké dopoledne, zprávy připravil Ondřej Albrecht.
6: Hezké dopoledne, náčelník generálního štábu by rád v koncepci armády do budoucna zohlednil zkušenosti z Ukrajiny. Vláda plánuje navýšit kvóty pro pracovníky z Filipín anebo Indie. No a s komplikací počítejte na Pražském okruhu i D1 u Brna. Nová koncepce výstavby armády České republiky do roku 2040 zohlední zkušenosti z konfliktu na Ukrajině a Blízkém východě i význam nových technologií. Dokument ale nepřináší zásadní změnu v dosavadním směřování armády. Jde spíš o aktualizaci, řekl pro agenturu ČTK náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
7: Samozřejmě my tam zohledňujeme vlastně ty zkušenosti z vedení válek, ať už to je na Ukrajině, ale třeba i na Blízkém východě. Samozřejmě velkou roli v budování schopností budou technologie, nové technologie, takže jsou tam vlastně popsány, jak my vidíme ten cílový stav u jednotlivých druhů sil.
6: Hlavní prioritou zůstává podle Hlaváče posilování protivzdušné obrany. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. V pořadu Sorry, jako to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Firmy považují tyto kvóty na zahraniční pracovníky za nedostatečné a kritizují také podle nich zdlouhavý proces přijímání. Celník z pražského letiště čelí stíhání za přijetí nejméně 20 úplatků a zneužití pravomocí. Podle dosavadního šetření generální inspekce bezpečnostních sborů požadoval peníze za to, že nebude celní řízení neuměrně prodlužovat kontrolou. V případě prokázání viny mu hrozí až 10leté vězení. Hokejový obránce Stanislav Svozil bude působit v extraligovém Litvínově. Severočeši převzali smlouvu bývalého juniorského reprezentanta od Komety Brno, která s 23letým bekem přestala počítat a v úvodu sezóny ho vyřadila z kádru.
1: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes budou teploty kolem nějakých zhruba 13 až 18 stupňů Celsia, na východě nebo severovýchodě 11 až 14, na horách jen kolem 8 stupňů. Čekáme spíš oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, dopoledne se ještě místy můžou vyskytovat mlhy.
1: Frekvence 1. Doprava.
6: Na Pražském okruhu je hustý provoz ve směru k letišti už od nějakého 4. kilometru až po 17. kilometr. Nechá to tam zhruba 10 minut. Na 15 minut je potom kolona na dálnici D1 ve směru na Vyškov od Brna na 205. až 211. kilometru. No a zhruba na 10 minut se zdržíte taky v Bučovicích, pokud projíždíte v obou dvou směrech. Je to kvůli práci na silnici. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Pokračuje Frekvence 1 a Robin Sobek.
0: Krásný úvod, díky za to, hezké dopoledne. Tak, Sweetbox, Coldplay, také Alexandra Sten a určitě by se hodilo přidat informaci, že František s Karlem, což jsou pánové z Čechomorů, nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Pokud na to přijdete, vyhrajete v 12:30 43 500 korun. To je dost, co říkáte. Tak přejeme hodně štěstí a taky hezký čtvrtek.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když prší a já zmoknu, proč mi uschnou vlasy rychleji než ponožky? Vždyť oboje je jenom mokré. Mají vlasy nějakou vlastní sušičku? Tak to je banální tohle, že jo?
3: No, řekni.
2: No tak jako nohy jsou v botách.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Chojnu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín.

0: Tohle je Sandra, na kterou ještě letos můžete vyrazit na koncert za chviličku 11:30. Před námi je poslední slovo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak si ho pojďme společně užít, protože budeme hrát o 43 500 korun, a to opravdu není malý balík peněz. Tak kdo se k nám dovolal jako první? Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Zlatka.
0: Celý den. Tak ať máte zlatý den, Zlatko, odkud voláte?
3: Z Berouna.
0: To není zas tak daleko.
3: To není zas tak daleko.
0: To by šlo možná zprostředkovat ještě dneska. Myslím ty peníze, Zlatko.
3: No jo, na to, kolik lidí volalo, tak to by byla velká klika.
0: No tak, kdybyste to trefila, tak Beroun není zas tak z ruky, takže ty zlaťáky, co pro Zlatku ještě dneska, by šli doručit. No.
3: No.
0: Každopádně zapotřebí si to vysoutěžit. Připravena na hru, jdeme na to.
3: Jdeme na to.
0: Dobře, to je slovo, normálně tak. Tak by nebyla Zlatka, ale Zlatan normálně. Tak, já pouštím Čechomory, zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Co?
3: Káva.
0: Už jste měla dneska?
3: Měla a zítra by mi měl přijít nový kávovar.
0: Tak to je znamení. Jestli to bude osudové slovo, to se dozvíme právě teď.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Smůla. Zlatko.
3: To je škoda.
0: No je to škoda, no tak vás aspoň potěší ten kávovar zítra. Když ne ty...
3: Tak jo.
0: Když ne ty zlaťáky.
3: Jo, tak jo, moc vám děkuju.
0: Já vám taky moc děkuju, bylo to velmi příjemné povídání s váma a já vám za odměnu pustím alespoň písničku, která mě, Zlatko, pozor, představte si, přednedávnem dokázala i ve studiu rozplakat. Za slzy emoce se člověk stydět nemá, Zlatko.
3: Tak jo, já ale plakat nebudu.
0: No, to nechám na vás, třeba vás to taky dojme. Ale kdo ví, třeba se u toho budete zase smát, proč ne? Nechte projít jakoukoliv emoci a pojďme si dát to nejz muziky hned po dopravě. Tak zatím, mějte se.
3: Naschledanou.
0: A ještě než to pustím, tu pecku, tak přidám 500 do banku posledního slova. Ať to zaokrouhlíme na 44 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Je to tak ještě rychle na dopravu?
5: Z kolonů z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 18. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu už i na dálnici D5. Na příjezdu do Prahy mezi 9. až 0. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v koloně po pojíždě více než hodinu. A porouchané osobní vozidlo s přívěsem stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D11 na 51. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plavčka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Jak by řekla moje doktorka Robine, vy jste v přechodu, jen si klidně u písničky zabulte, proč ne? One Republic na Frekvenci 1.

0: Live beside you, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, tak za chviličku máme 11:45 na telefonu připraveného kolegu Tomáše Fílu. Z jakého důvodu? No, z jednoho prostého, protože ten je na místě, kam se jen tak běžný motorista nedostane. Tomáš nahlédl do zákulisí rafinérie OMV Schwechat, kde se seznámil se zpracováním paliv, kontrolou kvality a taky technologiemi, které stojí za prémiovými palivy Max Motion. Takže Tomáš, já tě zdravím tímto a ptám se, jaké jsou dojmy z návštěvy rafinérie. Povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Zdravím z Rakouska, z největší místní rafinérie ve Schwechatu, která je poblíž Vídně. Ta byla založena už v roce 1956 a vzhledem k tomu, že se jedná o kritickou infrastrukturu, tak tady rozhodně není umožněn volný pohyb. My jsme se celé dopoledne věnovali v podstatě přednáškám, které souvisí právě s výrobou a následným využitím všeho, co v rafinérii vzniká. Musím říci, že některá ta čísla jsou opravdu velmi, velmi překvapivá. Díky leteckému benzínu, který se vyrábí v této rakouské rafinérii, tak se ročně přepraví přes 80 milionů cestujících v letadlech. Dalším z produktů, který vlastně v takové rafinérii vzniká, je například asfalt a za minulý rok se postavilo přes 3000 kilometrů různých silnic a dálnic právě z asfaltu, který byl v místní rafinérii vyroben. Celá rafinérie jen pro představu je velká jako Monako. A když se podíváme na prémiová paliva jako taková, tak jsme si tady hned v úvodu rozbořili několik mýtů. Mohou prémiová paliva poškodit starší motory nebo nejsou pro ně dokonce příliš silná? Rozhodně ne, protože pokročilá aditiva pomáhají udržovat vstřikovače a součásti spalovacích motorů v čistotě a dlouhodobě snižují jejich opotřebení. Dalším takovým mýtem je, jestli prémiová paliva nejsou jen marketingový trik bez skutečného technického přínosu. U paliv OMV Max Motion Performance jsou všechny deklarované účinky podloženy nejen technickými, ale i chemickými výzkumy a metodami. Za malou chvíli se budeme přesouvat na závodní okruh, kde si vyzkoušíme s profesionálními řidiči prémiová paliva přímo v akci. I na vlastní kůži si tam vyzkoušíme průjezdy zatáček, také test bdělosti a pozornosti. Zkusíme si tam řešit různé krizové situace. Na to už se moc těším a rozhodně se dnes ještě uslyšíme. Já se pro tuto chvíli loučím z Vídně z rafinérie Schwechat. Mějte krásné poledne a ještě jednou dobrou chuť všem k obědu.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: To nejlepší z muziky Oasis na frekvenci 1, taky Nick Cayman bude. A nebo třeba Marek Ztracený. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít. Prostě jednoduše to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj půl. Ty největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně, připravili Ondřej Albrecht.
12: Já přeju hezké poledne. Česko má novou nejvyšší stavbu po odstřelu Liblic, je to vysílač Krašov. Česká a slovenská policie mají spolu lépe spolupracovat. No a zdržíte se na dálnici D1. Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi, a to v 11 hodin a 15 minut směrem ke Kolínu. Dvě věže tu stály půl století a jejich likvidace přitáhla stovky lidí.
13: České radiokomunikace k odstřelu použili přes 4 kila Semtexu. Obě konstrukce byly odstřeleny současně, protože se jejich kotevní lana vzájemně křížila. Okolí vysílače od rána okupovaly stovky zvědavců. Lidé si na podívanou přinesli i dalekohledy. A proč šla nejvyšší stavba k zemi? Firma Prostožáry nenašla po ukončení vysílání další využití, ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Společný postup při předcházení trestným činům a některým přestupkům a při jejich odhalování upravuje Československá smlouva o policejní spolupráci. Dnes ji schválila sněmovna. Senát s dohodou souhlasil v květnu a k dokončení ratifikace je ještě potřeba podpis prezidenta. Pracovníci institucí obou zemí tak budou moci překročit státní hranici a v pásmu do 10 kilometrů od hranic zasáhnout kvůli odvrácení nebezpečí, ohrožení života nebo zdraví lidí. Albánský premiér Edi Rama odmítl odstoupit z funkce navzdory násilným studentským protestům, které zemi zmítají už třetím dnem. Demonstranti kritizují současnou vládu a stav školství a chtějí demisi šéfa vlády. Rama podle agentury Reuters zdůraznil, že nedovolí, aby násilnosti zmařily snahu Albánie o vstup do Evropské unie. Demonstranti včera vnikli do budovy ministerstva školství a uvnitř založili požár. Protestů se účastní tisíce mladých lidí, proti kterým policie zasahuje pomocí vodních děl a slzného plynu. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. O verdiktu etické komise informovala fotbalová asociace. Podle komise se Vejtasa provinil v letech 2021 až 2023 v souvislosti se třemi zápasy rezervy ostravského Baníku. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání, jednou si ho nechal slíbit.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
12: Dnes čekáme oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno. Místy se ještě stále můžou válet také zbytky mlhy, která se má ale rozplynout. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě jen kolem 11 až 14.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: S kolonou asi na 20 minut počítejte za Brnem na dálnici D1 ve směru na Vyškov mezi 205. a 211. kilometrem. Aktuálně se zdržíte do 5 minut na dálnici D1 také za Prahou na 17. až 25. kilometru. A asi 10-minutová kolona je při příjezdu do Prahy po dálnici D5 na posledních 8 kilometrech. Další zdržení potom následuje, pokud budete pokračovat v navazujícím pražském okruhu směrem k D1. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
3: A já budu pokračovat s tím nejlepším z muziky Heaven is a Place on Earth. Za chviličku Nick Cayman, jak jsem sliboval, Luis Capaldi, k tomu filmový odborník, to znamená malý předkrm k obědu v podobě dvou nádherných českých, nebo chcete-li, československých ukázek. No a bude i to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského, tak doufám, že vám bude chutnat čtvrteční odpolední menu.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, je tady váš oblíbený filmový odborník 257-499, číslo jsem k nám do studia Frekvence 1 a já se ptám, kdo na něm. Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Hezké odpoledne, tady Dáša.
2: Dášo, odkud pak voláte, Dášo?
3: Z Kolína.
2: To bychom mohli dát medvídky, co, od Kolína?
3: Jo?
2: Ne, takhle, já mám úplně jiné ukázky. Pokud máte ráda Dášo Vladimíra Menšíka, tak jste právě teď na správném místě. Ale pokud ne, tak se nebudu divit, když mi ten telefon rovnou položíte a budu muset vzít někoho dalšího, ale byl bych velmi nerad, tak jak to je.
3: Jo, kdo by neměl rád Menšíka.
2: Jo, milujete Vladimíra, tak...
3: No jasně.
2: Dobře, no tak tím pádem máte dneska vyhráno. Vlastně tím pádem už teď jste filmová odbornice, takže je vlastně zbytečné cokoliv pouštět a můžu vzít stejně někoho dalšího. Ne, dělám si legraci. Teď vážně pouštím první ukázku.
3: Tak jo.
2: Soustřeďte se, ta ukázka zní takto.
4: Je to vůbec možný. Dva bratři. Jeden tele a druhý takovejhle kanon.
2: No, co to je?
3: Dva bratři, tele a kanon, jo.
2: Československá, tak trošku sci-fi komedie, rok 1977.
3: Já už vím, zítra vstanu a pořím se čajem.
2: Já neměl napovídat, sakra. Já to neměl dělat. No je to tak, režie Jindřich Polák a samozřejmě mimo jiné teda, nebo mimo Vladimíra Menšíka i Petr Kostka v hlavních rolích, Jiří Sovák, Vlastimír Brodský, paní Rosulková a tak dále, ale co vám pomohlo to, že jsem řekl, že to je tak trošku sci-fi a ten rok?
3: Jo.
2: Dobře, tak já už příště budu držet, víte co, pojďme pustit další ukázku s Vladimírem a ta zní takto.
4: Páni, neříkal jsem to, no, neříkal jsem, že tady větším ryby, no teda... To je hotovej umělec. To chytá na práskandu. Maminko, pojď se podívat. To je koncert. Jako Kubelík.
2: A jak se jmenuje to na ten koncert?
3: Jo, tak to teda vůbec jako mi nic neříká.
2: No.
3: To bude nějaký určitě filmovaný román o ta Pavel, jak jsem potkal ryby nebo něco takového.
2: Jak jsem potkal ryby, to není. Tohle natáčel Karel Kachyňa v roce 1979, takže tady jsme se v čase posunuli o dva roky. Československé drama, poetické trošku, takže tady vlastně jste to trefila podle předlohy o ty Pavla. Mám to prozradit?
3: No jasně.
2: Jo, tak jsou to Zlatí úhoři.
3: Jo, úhoři, no jasně, no, jak jsem potkal ryby.
2: To je, Dášo, skoro to samé.
3: Jo. Takže jsem vlastně 100% odborník.
2: No, dá se říct, tak třeba z 80%. Já jsem teda rád, že jsem potkal Dášu v éteru Frekvence 1 a budu hrát i to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: Já bych to chtěla dát Aničce Broškový z Horní Dolní.
2: Tak jo, tak Horní Dolní, to je nejvíc. Jak jsem potkal ryby Horní Dolní, tak jo, Dášo, vy jste tomu dal dneska korunu. Já moc děkuju za telefonát, byla to krása, opravdu, která střídá nádheru a zase někdy se budu těšit naslyšenou.
3: Já taky, mějte se.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: No dobrý den, Pepo, zdravím.
1: Můžeme si tykat, Andrej.
0: No, tak jako můžeme, no. Dobře.
1: No dobře, tak já jsem Pepa.
0: Tak,
1: poslouchej, Andrej.
0: No.
1: Ta politika, to je svinstvo a je tam jeden větší idiot než druhý a Barta zlodějů. A já jsem tě volil proto, a to je jediný důvod, že jsi přidával důchodcům peníze.
0: Ano.
1: A teďko si, nevím, naivně přidal důchodci jenom 300 a nebudem mluvit o tom, že stát je na mizině a že oni by neměli mladý. Oni mladý stejně nebudou mít co žrát, protože to stejně rozkrade. Všichni, celá ta parta politická. Takže o tom nemluvme, že nemyslím na mladý. No. Ale jak je možný, že ty si přidal jenom 300, tak se nediv, že teďko ty lidi tě nevolili, protože tě volili jenom kvůli tomu důchodu.
0: Takže já beru zpátky tu tykačku, jo? Nebudem...
1: No, tak to je blíkat.
0: Se nebudu tykat s tebou, nebudu, ale já tobě tykat budu, jo?
1: No, tak jo, tak dobře.
0: Takže,
1: tak povídejte.
0: No, takže evidentně vy mě tady chcete jako zkazit svátek. Vy nevíte, že mám svátek dneska? Vám nestačilo jako... No, mám svátek.
1: Takže, jo, tak blahopřeju.
0: No, děkuji moc krát, no. Ty nejsi žádný důchodce. Ty nejsi... Já poznám, když mluvím s důchodec.
1: No já vím, já jsem důchodce, ale to je jedno.
0: A když mluvím s důchodecem, tak to poznám. Ano, to už mám takové vycvičené. No, takže nevím, proč jako vy se zajímáte, co jako se zajímáš, jako, no, co já přidávám kam. Jako. Nevím, co to je.
1: No, protože to není možný, mě musíš přidat víc, jinak ty důchodci, tam musíte přidat víc, omlouvám se. To jinak vás ty důchodci volit nebudou.
0: A odkud jsi ty?
1: Z Prahy. Ale já,
0: no,
1: a musím přiznat, že...
0: No jo, Praha,
1: ale
0: pražská
1: já...
0: kavárna, jistě, antibabišismus.
1: No, jasně, no. Ale představte si, pane Babiši, no, já jsem vám...
0: Ještě, přidal, a... ještě Brno se k vám přidal, teď Fialovo, hnusné.
1: Ano,
0: hnusné
1: ano.
0: Brno. Takže já hlásím, že nemám rád Brno, nemám rád, mám rád jenom Plzeň a Opavu. Tak, a nazdar.
1: Ani důchodce nemáte.
0: Ani vás, důchodce, hlavně brněnské,
1: no,
0: který mě nevolili. Mějte se krásně.
1: A taky, na shledanou, děkuju.
0: No, musíte na mě vůbec nějak, nazdar.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O novinkách pražské energetiky.
5: Už dnes v 16.40.
3: Jen na frekvenci 1.
6: Milý deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
7: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.

0: To nejlepší z muziky Prince a Joe a taky Marky Mark a Happy People tady u nás na frekvenci 1:45 odpoledne. Já myslím, že Happy People budou zítra úplně všichni, kteří mají rádi chléb. Obyčejný, nádherný, český a výborný chléb. Proč to říkám? Protože právě zítra, 16. října, máme Světový den chleba. Ano, my si ho připomínáme takhle každoročně, vždycky 16. října. Chléb je základní potravinou nejenom české kuchyně. Naši předci si ho uměli náležitě vážit, no a podle staročeských vzorů vznikly na několika místech obecní pece, kde si můžete opéct a upéct vlastní bochník nebo ochutnat klidně hotové výrobky. Proč to říkám? Mně to vlastně přineslo takovou myšlenku, jak to vy máte s pečivem jako takovým. Čemu dáváte vlastně přednost? A je úplně jedno, jestli na snídani, na svačinu, na oběd nebo k večeři, ale jestli opravdu ten krásný křupavý chléb, a nebo ten, jak se říká, nezdravý bílý rohlík. Jak to vlastně máte s pečivem vy? 736 300 444, napište nám.
1: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O novinkách pražské energetiky.
3: Už dnes 16.40.
1: Jen na frekvenci 1.
4: Čau týme, jsem připravená za zářit.
5: Marta je zpátky.
6: Stejskalo se vám po mně?
7: Po vás vždycky, Marta.
5: S novými případy.
6: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
5: A s tátou na krku.
8: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý polda.
5: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.
9: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Čau týme, jsem připravená zazářit.
6: Marta je zpátky.
7: Stejskalo se vám po mně?
8: Po vás vždycky, Marta.
6: S novými případy.
7: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
6: A s tátou na krku.
9: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý Polda.
6: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
11: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
12: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
13: Mami, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
14: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
15: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
16: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
17: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
18: Hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
19: Hezké odpoledne. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín. Zlevňování pohonných hmot v Česku se opět ustalo. No a zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. V pořadu Soriako to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Začátkem příštího roku tam dokonce plánuje pracovní cestu.
20: Pro ten průmysl je to hrozně důležitý a ty Filipínci jsou jako zodpovědní pracovníci, takže to jako čeká dřív či později jako všechny průmyslově a výkonnostně orientované země v Evropě, který prosperují. Prostě tamní lidi nechtějí pracovat ve všech pozicích. To je pravda. Jinak s Alešem Juchelkou letíme na Filipíny začátkem roku.
19: Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Zlevňování pohonných hmot v Česku, které nastalo předchozí týden po zavedení regulací cen, ustalo. Průměrná cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 u čerpacích stanic minulý týden vzrostla o 57 haléřů na 45 korun 83 za litr. Nafta stála ve středu 47,44, tedy stejně jako před týdnem. Regulaci cen stát obnovil na počátku tohoto měsíce kvůli rostoucím cenám paliv v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Pohonné hmoty nicméně zůstávají výrazně dražší než před rokem. Ozbrojené síly Spojených států vypracovaly nové plány úderů na Irán, které zahrnují možné použití jejich nejsilnější nejaderné bomby GBU-43B, přezdívané matka všech bomb. S odvoláním na informované zdroje o tom píše stanice CNN. Plány připravené pro případné rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa obnovit vojenské operace před listopadovými volbami do kongresu nebo po nich mezi cíle útoku zařadili taky jaderná zařízení a energetickou infrastrukturu. Český brankář Jakub Dobeš 18 zákroky neodvrátil prohru hokejistu Montrealu 4-5 na ledě Washingtonu a na vítězství v NHL čeká už 3 zápasy. Colorado pak podlehlo Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Martin Nečas byl jedním ze 3 neúspěšných exekutorů domácího týmu v rozstřelu. Na výhře Stars se podílel Radek Faxa a ten odehrál přes 12 minut.
17: Frekvence 1.
1: Počasí.
19: Dnes bude 15 až 18 stupňů Celsia na východě a severovýchodě Česka jen 11 až 14. Na horách potom jen něco kolem osmičky. Čekáme oblečno.
1: Frekvence 1.
17: Doprava.
19: A jdeme ještě na silnice, zdržíte se za Brnem na dálnici D1 ve směru na Vyškov. Je tam kolona zhruba na nějakých 10 minut a to po 214. kilometr. Za Prahou se pak formuje kolona ve směru na Brno na 15. až 25. kilometru. Tam necháte zhruba 15 minut. No a zhruba na 15 minut je potom průjezd taky po Pražském okruhu už z D5 a posledních 5 kilometrů před Prahou a dál potom směrem k D1. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
18: Tak ještě jednou, krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Lucie, Rihanna, taky Offenbach, no a samozřejmě zítra světový den našeho křupavého českého chleba, mňam. My tady řešíme, jak to máte vlastně vy s pečivem a vy mi píšete na 736-300-444 velmi zajímavé poznatky, tak si je přečteme už za pár chvil, dokonce tady vidím i zprávu namluvenou přes aplikaci Frekvence 1. Ano, tak namluvejte klidně další, teď pojďme hrát.
1: To nejlepší z muziky a Robin

0: A ty jsi byla prvá, Kluk Černí anděle, kapela Lucie, to nejlepší z muziky. Na frekvenci 1, 14 minut po 13. Řešíme vlastně zajímavé téma, a to je naše krásné křupavé české pečivo, protože zítra je světový den chleba. A to znamená v pátek 16. října. Ale my to řešíme už teď, už dnes, a vy máte zajímavé poznatky a vůbec zajímavé zprávy mi posíláte.
1: Tak ahoj Robine, já když jdu nakupovat, tak teda jakoby sáhnu po tom celozrnném pečivu nebo po tom žitným, protože si prostě myslím, že to je zdravý, nebo respektive je to zdravější, že, takže se snažím. Ale když už se tady bavíme o rohlíku versus chleba, a mám-li tu možnost, tak prostě sáhnu po tom chlebu, je pro mě chutnější. Byť ten rohlík je dobrý, že jo, teď si představ ty letní párty a tam ten rohlík upečený na ohni a jak tak pěkný křupe. Takže ono je to situace od situace.
0: No, to je pravda. Já si dokážu představit třeba i na tom nakrájeném rohlíčku, když je čerstvý, pavlínko, tu česnekovou pomazánku. Já si tam dokážu vlastně představit cokoliv. Ne, hele, rohlíček je rohlíček, ale na druhou stranu ano, křupavý chléb je chléb a pravděpodobně asi zdravější. No, vy sami tady píšete, třeba Bohunka z Českých Budějovic, a Robine, já jsem teda klasický bílý rohlík nekoupila už několik let. Čerstvý chleba miluji natolik, že jsem schopná sníst půlku malého bochníku k večeři, klidně i bez mazání čímkoliv. Jo, pozor, tak to je druhý extrém teda. Dobrý chleba mám raději než dobrý zákusek. Bohunko. Tak k zákusku bych to úplně nepřirovnával, ale na druhou stranu já ti vlastně jako rozumím. Nerozumím jenom tomu ho jíst samotný, ano, mám rád tu čerstvou krupavou kůrku, taky kolikrát jsem si dával samotný chléb, jen tak, jako, ale velmi v malém množství. Já tam vidím stejně na něm to máslo, vidím tam na něm vlastně cokoliv, ať už to jsou škvarky, cibulka, nebo s máslem třeba olomoucké syrečky, nebo prostě cokoliv. Hele, čerstvý chléb, jako. Takže tomu úplně naprosto rozumím, děkuji za tuhletu zprávu, ale kdybych to měl srovnávat třeba se zákuskem, Ježiš Maria, nesahejte mi na můj oblíbený větrník, který jsem si dal před minutou tady.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
5: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
6: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
7: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: doprava.
1: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru na letiště Ruzyně, zpozorněte na 15,5 kilometru, kde se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. Kolona se tvoří od exitu 3 Vestec a zdržení okolo 20 minut. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové budete popojíždět okolo 15 minut před dopravním omezením mezi 54. až 57. kilometrem. A pokud pojedete po dálnici D35 ve směru na Olomouc, pozorněte na 244. kilometru, kde havarovalo osobní vozidlo. Neprůjezdný je zde levý jízdní pruh, kolona je okolo 10 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: To nejlepší z muziky je Gabriela Chilmy tady u nás a Sweet About Me na frekvenci. Máme minutu po 1:45 odpoledne. My jsme tady řešili vlastně pečivo, jak to máte vy s pečivem, co máte rádi, jestli chléb, rohlíky a tak dále, protože zítra je světový den chleba. A to v pátek 16. října. No, co mi tady píše třeba Iveta z Teplic, to si pojďme přečíst. Ahoj Robine, já mám ráda český pšenično-žitný chléb. A za jiný bych ho nevyměnila. Jím ho vlastně od asi se sádlem a cibulí a taky ho obaluji ve vajíčku. No jasně, jako děti jsme vždycky milovali ten chléb obalovaný ve vajíčku. Iveto, tak teď si mě vlastně díky té zprávě vybavila celé moje mládí, celé moje dětství. Chleba ve vajíčku. Píše taky Jindra ze Strakonic, kam se hrabe chlebíček, rohlíček, či knedlíček, zázvorový čajíček, zahřeje jako ohníček. Zima nebo hejc, zdraví Jindří ze Strakonic, mějte se a pejci, ježiš, tak to je zase vtipná. Poetická zpráva, já vám moc děkuju vlastně za vaše reakce, za vaše zprávy. My jdeme dál na frekvenci na Bon Jovi, Lionel Richie za chvíli.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No. Jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: To nejlepší z muziky Seju Sejmí a Lionel Richie na frekvenci 1, za chviličku zprávy a pak zase Vojta s Janou.
1: Dobrý den.
0: Mám něco Seju Sejmí.
2: Dobrý den.
0: Něco na Seju.
2: Mě tahle píseň vždycky připomene populární pořad Cvičme v rytme. Já nevím, jestli si to pamatujete.
1: Protože tam
2: když cvičili děti, tak měli takovou básničku Seju Seju semena do pole i kamena.
1: Já mám teď oblíbenější. My jsme ve Velkých hlavách měli téma, jaká je teplota ve vosím, ne ve včelím úlu. A Tomáš Kučera řekl takovou básničku, která mi prostě zůstala v hlavě. Máš ho malého, nezoufej, strč ho do úlu, zabouchej.
0: A proč se přitom díváš na mě, Jani?
1: Je to přijde strašně vtipný.
0: No, ale mohla se dívat na Vojtu.
1: Je daleko.
2: Jo. Babička s dědou byli včelaři a už to mám za sebou, tyhle věci.
0: Tak jo, tak super.
1: Že to je pěkná.
0: Skvělá, jenom bych se zdívala jinam.
2: Líp jsme začít dneska nemohli. Hezký den, Robine.
0: Jo, čau.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi Ondra Obrecht. Hezké odpoledne.
6: Já přeju také hezké odpoledne. Český premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že není ve střetu zájmů. Tresty za narušování životního prostředí se možná výrazněji zvýší. No a zdržíte se na dálnici D1 za Prahou i u Brna. Český premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů. Protikorupční organizace Transparency International ve středu zveřejnila obsah dopisu, který dostala od Evropské komise. Podle něj dospěla k závěru, že situace kolem Babiše představuje střet zájmů ve smyslu unijního finančního nařízení a že opatření přijatá k jeho řešení nejsou dostatečná. Premiér při příchodu na dnešní summit Evropské unie řekl:
7: "Nemluví o tom nikdo, mluví jenom vy, české média, žádný střet zájmů nemám, jsem to řekl 100krát, je to nesmysl."
6: Devoudenní summit se má zabývat konkurenceschopností Evropské unie, vysokými cenami energií, příštím dlouhodobým rozpočtem Evropské unie, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale také migrací. Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi v 11 hodin a 15 minut směrem ke Kolínu. Dvě věže tu stály půl století.
8: České radiokomunikace k odstřelu použili přes 4 kila Semtexu. Obě konstrukce byly odstřeleny současně, protože se jejich kotevní lana vzájemně křížila. Okolí vysílače od rána okupovaly stovky zvědavců. Lidé si na podívanou přinesli i dalekohledy. A proč šla nejvyšší stavba k zemi? Firma Prostožáry nenašla po ukončení vysílání další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Tresty za narušování životního prostředí se možná výrazněji zvýší, a to až na 10 let vězení. Předpokládá to vládní novela trestního zákoníku, kterou podpořila sněmovna. Předloha vychází z unijní legislativy, mění vymezení současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové, včetně posilňování takzvaných ekocid, tedy nejzávaznějších forem ekologických katastrof. Novelu teď posoudí ústavně právní výbor. Hokejisté Třince budou v pátečním 11. kole extraligy v zápase s Mladou Boleslaví usilovat o upevnění vedoucí pozice. Oceláři mají v čele náskok 2 bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehráli v září. Na programu bude jen 5 duelů, Litvínov s Hradcem Králové se utkají už dnes. Oceláři v neděli přišli o rekordní sérii 9 výher na startu sezóny, když prohráli 4-5 v prodloužení na ledě Pardubic.
3: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes bude místy až 18 stupňů Celsia na východě a severovýchodě Česka jen 11 až 14. Jinak bude spíše oblačno až polojasno. Místy se ještě můžou tvořit také mlhy.
3: Frekvence 1. Doprava.
6: Za Prahou je kolona asi na 25 až 30 minut ve směru na Brno od 9. po 25. kilometr. Kolem nějakých 10 minut necháte v koloně u Brna na dálnici D1 ve směru na Vyškov. No a taky se zdržíte ještě stále na dálnici D5 při příjezdu do Prahy. Na posledních 5 kilometrech a potom dál na pražském okruhu směrem k D1 necháte taky zhruba nějakých 15 až 20 minut. Hustý provoz je hlášen také z opačného směru. Tak šťastnou cestu, začíná odpolední vysílání a Jani s Vojtou.
1: A my vás zdravíme krásně po 14. hodině. Jenom takový jako momentík, ty si během zpráv kouknul na hodinky. Jsi sám sobě.
6: No.
1: A já jsem, a evidentně ti přišla zpráva, ne?
6: Ne, já jsem si dělal, kolik mám tep.
1: Fakt, jo.
2: To tě tak stresuje, tvoje práce.
6: Mě to zajímalo, prostě.
1: Ty si děláš srandu.
6: Ale ne, nedělám.
1: Já jsem totiž byla dneska na obědě s kamarádkou a ona se prostě během toho obědu několikrát podívala na hodinky, jak jsem si říkala, tak asi nudím, ne, už tam prostě lovila v hlavě zábavný témata a už to pořád koukala na ty hodinky. A pak mi to došlo. Ona má totiž mobil spojený s tím telefonem, takže jí chodili zprávy.
2: Hele, a
6: 81.
2: 81. A během zpráv to bylo kolik?
6: 77.
1: To si bylo víc v klidu.
6: Když na mě mluvíš ty, tak mám zlovený tepleze nahoru.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Gareth Gates na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut, hezké čtvrteční odpoledne. Včera jsem přišel domů a bylo tam úplný ticho. Jediný, kdo ke mně přiběhnul, byl pes. Já jsem se lekl, že se někomu něco stalo, protože u nás většinou nějaký hluk bejvá, že jo, když přijdu domů. A co jsem neviděl, když jsem přišel do kuchyně, moje žena s naším synem hrála šachy. Já jsem říkal, jak vás to napadlo, jako hrát šachy. A náš mladý se začal učit hrát šachy. Hrála si někdy šachy?
1: No. Jako, nějaký pokusy tam byly.
0: Jo.
1: Nějaký pokusy tam byly, ale nemám na to absolutně, jako, no. Nemám na to vlohy.
0: No, ale mě to vlastně hrozně překvapilo, protože dneska, jak ty mladí kor jedou tu dobu hrozně zrychleně a hrajou ty akční hry, že jo, a prostě chtějí, aby to všechno jako bylo rychlý, tak šachy jsou vlastně hrozně pomalá hra a že on si v tom našel zalíbení.
1: No tak otázka bude, jak to bude dlouho trvat, jo?
0: Nebo jako... A trvalo to asi 90 jako on, sekund.
1: No přesně, to znamená, že když včera hrál hodinu šachy, že tomu propad. Ale připomíná mi to jeden film, no. Který byl naprosto fantastický a byl to pravdivý příběh. Někde v Africe prostě nějaká malá vesnička, učitel, který učil africký děti šachy. Mm-hmm. Tam mezi těma dětma objevil absolutní talent.
0: No jasně.
1: Možná to budete znát, já si nemůžu, já ta moje paměť jak blbá, že já si prostě nemůžu vzpomenout, jak se to jmenovalo. Ale byl to pravdivý příběh a skutečně byla to holka a ta holka se stala jako velmistrní v šachu. Aha. Byla to černoška, bylo to samozřejmě všechno spojené s takovýma těma věcma, jako že rodiče moc nechtěli, nebo teda ona žila jenom s mámou, protože potřebovala, abych udělala do práce, aby obstarávala jako peníze, jo, protože ještě měla sourozence. No a ten učitel se jí snažil jako přemluvit a vysvětlit, vy máte doma prostě naprostý poklad a pojďte toho využít. A samozřejmě nechtěla, protože tomu nevěřila, že by prostě nějaká takováhle holčička jako její mohla být takhle dobrá. No a ona skutečně byla jako přebornicí.
0: Jo.
1: No jak se to mohlo jmenovat? Já věřím, že nás poslouchá někdo, kdo to zná.
0: Já ten film viděl. A pamatuju si ještě seriál a ten byl na Netflixu a ten se jmenoval Dámský gambit. To bylo taky o šachový géniušce.
1: Já nevím, dáváš otazník, nevím, no. Já to vůbec neznám, gambit, no. Ale ty, jak se to mohlo jmenovat?
0: No, a to je přesně přesně ta situace, kdy prostě jako chcete na něco přijít a ten mozek je tak zaseklej, že musíte, takže si pustíme písničku.
1: No, on je zaseklej úplně, jako já bych to prostě teď nevymyslela. Jo. Já bych to tady musela prostě začít jako googlit a určitě bych to vygooglila a možná mi to někdo píše.
0: Jo, tak schválně.
1: Tak schválně. Takhle. Dáme si chvilku, někdo to bude vědět, tak nám to napíše, jak se ten film jmenoval.

0: povídáme o šachách. Mm-hmm. Respektive ty jsi začal vlastně vstup tím, že tvůj nebo váš syn se teď nějak ve svým
1: ve svém volném čase.
0: Já jsem chtěla, že ve svým jalovým věku.
1: Ale to můžeš klidně říct, taky to taky platí.
0: Rozhodl, že se neučí šachy. Já jsem zmiňovala příběh jisté Afričanky. A teď jak to bylo? Já vám to tady přečtu, protože je to strašně zajímavý. A vy to tady samozřejmě i nám píšete, že je to Královna z Katve.
1: Ano. A je na Netflixu ten film, podle všeho.
0: Fakt, jo?
1: Pokud se nemýlí AI teda.
0: Pokud se nemýlí AI, a ta se nemýlí. Takže je to příběh Fiony Mutesi, která vyrostla v extrémní chudobě v ugandském slamu Katve, kde po smrti otce musela v 9 letech opustit školu, prodávat kukuřici, aby měla rodina vůbec jako nějakou potravu. Zlom nastal v roce 2005, kdy kvůli misce ovesné kaše zdarma navštívila šachový kroužek misionáře Roberta Katendeho. Ačkoliv neuměla číst ani psát, projevila geniální strategické myšlení a brzy porážela všechny své vrstevníky i starší chlapce. Během několika let se vypracovala na juniorskou šampionku Ugandy a ve svých 14 letech poprvé opustila slam, aby reprezentovala zemi na šachové olympiádě v Rusku a v roce 2012 získala mezinárodní titul.
1: Panečku.
0: Hustý. No. Takže se to jmenuje Královna z Katve. Zkuste najít, ty jsi říkal Netflix. Je to jako fantastický příběh.
1: Já to radši ověřím. Filmy na téma šachy.
0: Jako je to moc hezky natočený. Aha. Je to takový dojemný. A o to víc je jako vlastně fajn, že je to pravda, že se jako holčina tady někde ze slamu, z chudoby dostala na úplnou špičku.
1: No. Tak ano, ne, na Disney Plus, prosím pěkně. Ne,
0: jo, protože, prosím tě, neuvěřitelná cesta této dívky inspirovala Disneyho k natočení filmu, takže to je od Disneyho.
1: A koukal jsem, že tam hraje i Lupita Nyong'o, což je herečka, která snad dokonce dostala Oscara, nebo určitě hrála ve filmu 12 let v řetězech, jednu z těch hlavních rolí, což mimochodem byl taky docela jako drsnej film.
0: Vůbec nevím, o čem mluvím.
1: No to nevadí.
0: No, každopádně, Královna z Katve, jestli budete mít možnost, puste si to a já věřím, že když se podíváte na tenhle film, tak zjistíte, že prostě neumíte šachy.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Brno je jako zvláštní takový pojem a je třeba ho ústavičně dráždit. Že Brno zase dráždí Prahu, to tak se patří. To je takové české dovádění.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: A není to trošku závist třeba? Nebo...
3: Závist?
5: No. Že má jako příjemně malý muzeček třeba.
3: Ne, mi stačí ten pohled, říkám, co čumím, ale kouká, jako kdyby se něco dělo, když se nic neděje.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání. Frekvence 1.
6: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Headway na frekvenci 1 za pár vteřin bude půl třetí.
1: Máme tady Ondru a Ondra nám právě teď nabídne další čerstvé zprávy.
2: Hezké odpoledne. Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48 korun 77 za litr. Dostane se tak na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná regulace. Cenový strop na benzín se naopak proti dnešku sníží o 39 haléřů na pátečních 46,72 za litr. Stan se v pondělí sejde se zástupci Prahy Sobě a Pirátů ohledně jejich možného vstupu do pražské magistrátní koalice. Spolu se s nimi ale sejít nechystá. Hostem presklubu dnes bude ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Romana Navarová se bude ptát i na to, jak rychle bude spočítáno druhé kolo voleb do Senátu. Zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě pojďme na silnice, za Prahu je stále kolona na dálnici D1 směrem na Brno. Zhruba na nějakých 15 až 20 minut začíná na 10. kilometru, končí na 25. kilometru. Aktuálně se zdržíte taky u Brna, a to ve směru spíše na Prahu, od 201. po 196. kilometr, asi na 5 minut. No a kolona je taky ještě v opačném směru, a to kousek od Pelhřimova na 106. až 112. kilometru. Tam necháte jen nějakých 10 minutek. Tak šťastnou cestu.
1: My jsme vlastně s příběhama dneska začali, dalo by se říct. Takový pěkný, pravdivý příběh o africké šachistce.
0: Ano, ale to byl pravdivý příběh a navíc byl sfilmovaný.
1: No, zatímco ty si myslíš úplný blábol.
0: Ano, a za malou chvíli ho uslyšíte. Ale co vy víte, třeba je to pravda, to o těch opicích na Long Islandu, co tady mám?
1: Long Island, jo.
0: No, Long Island.
1: Já znám Long Island Iced Tea.
0: No, Long Island Iced Tea.
1: Ale já jsem i na Long Islandu byla.
0: Jo. A pijou to tam?
1: Ne. Zajímavý je, že oni to tam nepijou.
0: Vůbec netuší, co je to za nápoj.
1: Nevím, já jsem se tam jako vyloženě neptala, ale nemám pocit, že by měli nějaký takovýhle drink jako v nabídce.
0: Ne, protože já jsem koukal, z čeho se to dělá, a to je
1: ze všeho.
0: Vodka, bílý rum, gin, tequila, pomerančový likér, no a potom kolu na dolití.
1: No, to je
0: taková rychle, houba v podstatě.
1: No, rychlej drink, no. Aby to bylo rychlý, bezbolestný.
0: Co máš doma, to tam sleješ, doleješ kolou a je hotovo.
1: A hodně ledu. And deep

0: Michal Šulte a Beautiful Reason, frekvence 1, 5 minut po půl třetí, jak jsem sliboval, pojďme na Long Island.
1: Mm-hmm. A říkal tam, jsem byla? Opice? Opice tam
0: opice,
1: jsou?
0: Ano, konkrétně makakové. To teďko všude jsou ty hesla, že Praha bude zase makak, tak se podíváme
1: a
0: na makak.
1: A je, že to říká makak.
0: No právě.
1: Tak pojď,
0: dobře. Tak v roce 1935 jeden cestovatel a dobrodruh, říkejme mu Frank, založil atrakci zvanou Jungle Camp, kde choval exotická zvířata. Mm-hmm. No a co se nestalo? Makakové, kteří tam žili, nebyli úplně spokojení, tak se rozhodli, že uprchnou. Uprchly desítky makaků, někteří tvrdí dokonce, že i stovky. A tím pádem na Long Islandu začal opičí chaos.
1: Představte 1930, si, jo?
0: No, 1935. Představte si, že se ráno probudíte, roztáhnete záclonu a na stromě na zahradě visí tři makakové, jo? A nebo prostě otevřete, já nevím, dveře a před dveřma makak. Hmm. Dobré ráno, co je k snídaní.
1: To je strašná představa.
0: A tak dále. A ta událost samozřejmě se dostala do celostátního tisku a přitáhlo to tolik pozornosti, že díky tomuhle incidentu bezpečnostnímu, který řešili tehdy policajti, hasiči, všechny záchranné složky, chytali opice, tak díky tomu se začali do toho jungle campu stahovat turisti. A návštěvnost se zvýšila během 2 dnů o 2000%. V podstatě na tom ten člověk neskutečný peníze vydělal.
1: Na nespokojenosti makaků.
0: Na nespokojenosti makaků. A dokonce čelil i obvinění, že je vypustil záměrně, mm-hmm. aby si jakoby zvýšil jasně. publicitu a reklamu. Což se mu ale prý povedlo prokázat, že to není pravda. Mm-hmm. Takže tady to vidíte. Uteče vám opice a hned je u vás doma plno.
1: On totiž dokázal, že měl ty opice ty pilky. Hele, to je moc hezký příběh.
0: No.
1: 1935.
0: No.
1: Long Island, jo. No. Já si myslím, že se to klidně mohlo stát.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: A prosím pěkně, stalo se to. Opravdu bylo to Massapequa, ten dobrodruh se jmenoval Frank Buck a ta atrakce se opravdu jmenovala Jungle Camp. Některé tiskoviny z toho dobu tvrdí, že uteklo až 170 opic.
1: Jako ty opice, ty jsou hrozně nebezpečné.
0: Hlavně jsou chytrý jak opice, že jo?
1: No ale skutečně, když jsme byli v Malaze, že, no. tak tam je prostě, tam tě vyvezou prohlídka a na každém kroku je napsáno prostě nejeste při prohlídce, všechno si hlídejte.
0: No.
1: A já nevím, jak ty lidi přemýšlejí. No, tak vyndal si vedle mě týpek prostě pytlík s bramburkama, přišel o pytlík s bramburkama. Jo. To bylo ještě v pohodě. No, ale paní vyndala děťátku, že o nějaký batůžek s pamaskama, přišla o batůžek s pamaskama.
0: No, a myslel o děťátku.
1: To jako ne, ale a hrozně se jako divili, ne? Co, no, jak to, že ty krásný tváře, sympatický tváře těch opic jsou schopný dělat tohle. No,
0: tady to vidíte, podberá rančím rouchem hadí substance.
1: Je to tak.

0: Tohle jsou pro mě Čechomor, Lenka Dusilová. To nám hezky nahrává, protože kluci z Čechomoru jsou u nás v posledním slově.
1: Ano, ano, a zatímco pro mě nami vás pohladili hudebně, tak větou s posledním slovem vás celkem trápí.
0: Vás trošku sejří, no, ale zase vaše sejření a trápení stojí peníze. Ano. Peníze pro někoho jiného, protože každý neúspěch v posledním slově je o pětistovku o hodnocen.
1: Ano, a dnes v půl páté už budeme hrát, pokud správně počítáme, o 44 000 korun.
0: No ale pojďme úplně z jiného soudku. My tady pro vás totiž máme teď informace o muzice. Konkrétně tedy o jedné písničce od dvou interpretů a z úst povoleného.
1: Ano, Honza Dědek, hudební publicista a moderátor, pro vás má rubriku 7 faktů. Dnes těch 7 faktů bude o písni, která málem nevyšla, protože Elton John nebyl, řekněme, spokojený se svým výkonem v té písni.
0: No nevyzobávej mu to.
1: No já mu to nevyzobávám.
0: On to tam určitě říká.
1: No tak ježiš, tak 6 faktů, Honzi Dědku. Právě teď.
2: 7 faktů Honzy Dětka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Hit, který jsem vzal dneska sebou do studia, se hrál v roce 1991. Je to písnička, která v hitparádách bodovala hned několikrát. Přitom moc nechybělo a nikdy neopustila zdi nahrávacího studia.
2: Za prvé,
4: tu písničku napsali Elton John a textař Bernie Taupin během 10 lednových dní roku 1974 pro album Caribou. Zajímavé je, že doprovodné vokály v ní zpívali slavný písničkář Cat Stevens, legendární Dusty Springfield a Brian Wilson z Beach Boys.
3: Za druhé,
4: Elton John později vzpomínal, že natáčení vůbec nešlo podle jeho představ. Ani trochu prý nebyl spokojený se svým zpěvem, takže vážně uvažoval, že výsledek skončí v koši. Nakonec se nechal přesvědčit, aby tu písničku přece jen na desku zařadil.
2: Za třetí.
4: V květnu 1974 vyšla dokonce i na singlu a ten vyletěl až na 2. místo americké a na 16. místo britské hitparády.
3: Za čtvrté.
4: V roce 1985 zazněla písnička Don't Let the Sun Go Down on Me i na proslulém koncertě Live Aid. Zpívali tam George Michael, kterého Elton John doprovázel na piano.
2: Za páté.
4: O 6 let později si George Michael pozval Eltona Johna na svůj koncert a tentokrát už byl jejich regulérní duet natočený 25. listopadu 1991 vydaný na singlu, který dobil vrchol hitparády na obou stranách Atlantiku. Navíc byl nominován na cenu Grammy.
3: Za šesté.
4: Mimochodem, podle bubeníka Meta Saruma inspirovala právě tahle písnička skupinu Guns N' Roses ke skladbám November Rain a Don't Cry.
2: A konečně za sedmé.
4: V roce 2023 natočil Elton John písničku Don't Let the Sun Go Down on Me jako duet s Dolly Parton a ve stejném roce ji zaspíval i na festivalu Glastonbury, kde ji věnoval George Michaelovi, který zemřel v roce 2016. Tady je teď na Frekvenci 1 jako jejich duet George Michael a Elton John a Don't Let the Sun Go Down on Me z roku 1991.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance. A tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: to byly Depešáci na frekvenci 1. Za půl minuty bude 15 hodin.
1: Dáme si zprávy, má je pro nás Ondra, už je připraven, za chvilku dostane slovo.
0: No a ještě, jakou hudbu vám budeme hrát,
1: jo,
0: že?
1: Jo, ještě hudbu bychom mohli prozradit, tak třeba Madonu teda.
0: Budou i Savage Garden.
1: Že my vlastně ještě slibujeme muziku a taky Adele bude.
0: A ty zprávy už za půl minutky.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht, je připraven dneska odpoledne.
4: Dneska odpoledne. Cena nafty podle vládní regulace zítra poroste opět mírně nahoru. V Albánii řeší studentské protesty. Premiér ale o demisi neuvažuje. A kolony jsou stále na dálnici D1. Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48 korun 77 haléřů za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná regulace. Situace na trhu s palivy se sice stabilizuje, ale ne na dlouho. Frekvence 1 to řekl hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.
5: Situace na trhu s palivy stále není dobrá, ale řekl bych relativně stabilizovaná. A to díky tomu, že se nám rozpouští rezervy, na čem se shodly země skupiny G7. Nicméně tato situace nebude trvat věčně a my se skutečně, pokud se nic jiného nezmění, tak se můžeme dočkat opětovného nárůstu cen a to hlavně kvůli toho, co se děje na trhu s ropou.
4: Cenový strop na benzín se naopak v pátek sníží o 39 haléřů na 46 korun 72 za litr. Omezení cen se nevztahuje na prémiová paliva. Zlín je jedno z měst, kde ještě stále není jasno o složení nového vedení města. Víkendové volby sice těsně vyhrálo hnutí ANO, ale zdá se, že nebude mít s kým vládnout. O koalici totiž jednají ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem s Piráty, společně s hnutími STAN a Zlín 21. Více řekl právě zástupce trojbloku Aleš Dufek.
6: Tak z dnešního jednání vyplynulo, že na naši otázku, jestli by hnutí STAN si dokázalo představit koalici s náma, jako by s trojblokem, zněla odpověď jako pozitivní. Ovšem dalším si se domnívám, nebo já jsem aspoň pochopil, se chcou ještě samozřejmě poradit se svými zastupiteli, což naprosto chápu. My se snažíme jít cestou, že ty zastupitele tam v zásadě bereme na ty jednání. Oni mohou mít svůj vyjednávací tým, takže já tady tohle respektuji a čekáme na jejich odpověď.
4: Původně to hned po volbách vypadalo na koalici ANO a Zlín 21. Potom, co se na sociálních sítích strhla vlna kritiky, Zlín 21 oznámil, že od debat s ANO upouští. Albánský premiér Edi Rama odmítl ustoupit z funkce navzdory násilným studentským protestům, které zemí zmítají už třetím dnem. Demonstranti kritizují současnou vládu a stav školství a chtějí demisi šéfa vlády. Rama podle agentury Reuters zdůraznil, že nedovolí, aby násilnosti zmařily snahu Albánie o vstup do Evropské unie. Demonstranti včera vnikli do budovy ministerstva školství a uvnitř založili požár. Protestů se účastní tisíce mladých lidí. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. O verdiktu informovala fotbalová asociace. Podle komise se Vejtasa provinil v letech 2021 až 2023 v souvislosti s třemi zápasy rezervy ostravského Baníku. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání, jednou si ho nechal slíbit.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes budou teploty maximálně kolem 18 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě to bude ještě o něco méně. V noci bude od 6 do 1 stupně, místy přízemní mrazíky. Zítra potom bude 14 až 19 stupňů Celsia. Bude spíše polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou hlavně v Čechách i zítra mlhy.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolona je stále za Prahou, na dálnici D1 ve směru na Brno, od 13. po 23. kilometr, zhruba na 25 minut. Na 15 minut je potom kolona, pokud projíždíte Bučovicemi ve směru na Uherské Hradiště, v opačném směru je zdržení asi na 10 minut a na D1 ještě jednou zbrzdíte taky na 108. až 112. kilometru ve směru do Brna, a to asi 10 minut. Tak šťastnou cestu, ideální s frekvencí 1, kde pokračují Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A to jsme my, dobrý den.
1: Děkujeme, Ondro Albrechten.
4: Není zač.
0: 15. říjen. Dnes gratulujeme všem ženám žijícím na venkově a pracující v zemědělství.
4: Jakože to se mnou všechny Terezy, jo?
0: Ne. Ano, ano. Jste-li žena žijící na venkově.
1: Každá Tereza má doma vidle. Hele, ale to je šílená práce. Musím teda říct, já to vlastně obdivuju, vy co děláte v tom zemědělství, protože jako to sleduju, mám taky pár kamarádek, co se do toho pustili, odstěhovali se z velkého města na venko.
0: No právě, no.
1: Začali si sami všechno pěstovat.
0: A samý Terezy,
1: chovaj.
0: Co?
1: Nejsou to Terezy, ale musím teda říct, že to je opravdu jako, to je normálně řehlo, to musíš milovat, musíš být do toho zapálený.
0: Já jsem, je to už asi jako pár měsíců, možná i nějaký ten rok, co jsem čet článek, že právě spousta lidí, kteří tomuhle propadli a odstěhovali se na ten venkov, tak se s hrůzou vrací zpátky do měst. Že to prostě ty lidi
4: nezjistili, že to je moc práce.
1: Je to fakt pracný, no. Je to pracný, prostě, když máš ty zvířata, musíš vstávat, to nejde, jakože se ráno probíš, řekneš se dneska na to kašlu, že jo.
0: No.
1: Jako když, když máš úrodu, musíš to sklidit, to nejde, jako.
4: A teďka představ si, jak to mají ty lidi naopak, že jo, co z vestice přijde sem do Prahy.
1: To je pravda, no.
4: Ráno se zhrubu probudí. Dobrý.
1: Hele, je to pravda, že každý má něco, jako já jsem vždycky jako dítě, pocházím z rodinného baráku, celý život žiju v rodinném baráku a vždycky jsem si říkala, já bych tak chtěla žít v paneláku, aby tam nebylo tolik té práce kolem toho, jakože to je furt nějaká povinnost.
0: No
1: a
0: jasný.
1: Pak dospěješ a zjistíš, že to je úplně nejdementnější úvaha na světě.
0: Že ty povinnosti, co máš kolem baráku, jsou
1: vlastně
0: tak
1: skvělý.
0: Geniální čistička hlavy po tom životě v tom městě, že jo? No. Takže všechny ženy, které dneska, nebo všechny ženy, které žijí na venkově a pracují v zemědělství, mají dneska svátek. Tak milé ženy, všechno nejlepší.
1: Jakou pustíme?
0: Ať vám to dojí, no.
1: Nějakou. Jsem přesně věděla, že někdo udělá ten double bejfo.
4: Hodně mléka, krev a mléko.
2: Jana Knížková.

0: vyplácet účtenku právě teď v 15 hodin 13 minut.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak, už se to točí, už to zvoní, komu dneska voláme.
0: Dneska voláme Magdě.
3: Magdě. Schválně si nám to Magda vezme.
0: A Magda je z Hamrů. Jedny Hamry jsou u Havlíčkova Brodu, tyjo. Ale nevím, jestli jsou to tyhle
3: Hamry. Pak je Hamr, to je rybník Uralska, že jo?
0: Tohle jsou Hamry, ale.
3: Hamry.
0: To se jinde.
4: Androva, prosím.
3: Dobrý den, Magdi, které rádio platí za vás?
4: Rádio F1. Frekvence 1.
3: No!
0: My jsme vás zaskočili.
4: No úplně, jsem teď na benzín, co tady beru benzín.
0: Vy jste totiž v šoku z té ceny.
3: Je vám smutno a teď vám volají z rády. A víte, proč vám voláme? My vám chceme vrátit peníze.
0: No, tak klidně přitankujte.
4: Ano. Už mám natankováno.
0: Tak máme tady vaši účtenku, kterou jsme dneska vylosovali a chtěli bychom se vás zeptat, jestli sama si vzpomenete, za co jste utrácela.
4: Vnučce jsem kupovala mikinu.
0: Kupovala jste vnučce mikinu? Přesně jo. Tak.
3: A jakou mikinu? Nějakou hezkou, s potiskem?
4: Jako Pumu.
3: Jo, takže značkou.
4: Černou, ona je sportovní. Na černý, no.
0: Jo.
4: Nemá ráda růžovou.
0: Kolik je vnučce?
4: 11 roků.
0: 11. Mm-hmm. Nemá ráda růžovou, jo. To se změní.
3: No, to je taková ta předpuberta, kdy chtějí být všichni emo a pak ono se to rozzáří, jen se nebojte.
0: No, do emo radši. No, každopádně, vy tady na té účtence máte částku, kterou vám rádi vrátíme, je to 658 korun. Ty jste totiž utratila za tu mikinu. Mikinu jste předala, nebo to je nějaký dárek?
4: Už jsem ji předala, měl svátek Eliška.
0: A jaká byla radost?
4: No, tak...
0: Takhle, svát, je to mikina, kterou jste vy sama vybírala, nebo už to bylo jako předobjednáno?
4: No, jako věděla o tom, já jsem se radši zeptala, protože no, ono, nikdy
3: no, je to jistější, no, no co si jasný. Budem povídat.
0: To je pravda. Nejhorší je dostat něco, co nechcete, že jo?
4: No. Přesně. Vyhodíte za to spoustu peněz.
0: Přesně. A ono to nenosí. Magdě, moc vám gratulujeme. Zůstaňte nám na telefonu, domluvíme detaily, mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou.

0: Frekvence 1, 15 hodin, 19 minut.
1: Jsem tady narazila na takový zajímavý čtení, kde si kladou otázku, jestli dědíme inteligenci po tátovi nebo po mámě. Pokud je člověk chytrej.
0: Takhle, nevím.
1: Nebo pokud je člověk tupej.
0: Takhle, nevím, jak je to s inteligencí, ale četl jsem, co se týče takových těch dědičných věcí, teďko docela zajímavou věc, že teda odbočím malinko, že když má žena jako prvorozený dítě syna, tak ten syn je to samé, co ona, ale v mužské verzi.
1: Povahově.
0: A je to tak, jako co jsi v mládí natropila, to si teďko vyžer, holčičko.
1: Říká,
0: no, přesně tak, no.
1: Co se týče té inteligence, u těch inteligencí je samozřejmě celá řada. Emoční, praktická, nevím, sociální. A tohleto, tenhle výzkum se zaměřuje na kognitivní inteligenci, což je vlastně jako paměť, pozornost, jasně, schopnost se učit, řešit problémy, učit se schyb.
0: Soudnost.
1: Přesně tak, no, přizpůsobovat se, logický uvažování.
0: Prostě to, co třeba nemá Donald Trump.
1: Po kom asi bude. Ale co mě tady zaujalo. Ono se totiž dřív říkalo, já teda tuhle teorii neznám, ale fakt se říkalo, že inteligenci dědíš hlavně po mámě. Po mamince máš prostě jako ten inteligenční kvocient, jo. Protože některé geny související s mozkovými funkcemi se nacházejí na chromozomu X, blablabla, takový to složitý, ale ono to tak není. Teď ty aktuální studie to vyvrací, protože nerozhoduje úplně jako ten chromozom, respektive ta matka, ale rozhoduje tisíce genů. Neexistuje jediný gen, který by rozhodoval o tom, zda bude dítě chytré nebo ne. Podílí se na ní velké množství genetických variant od obou rodičů. A geny, pozor, taky nejsou všechno, protože velkou roli na to, jestli budeš tupík nebo ne, hraje prostředí.
0: Jakože prostředí, v jakém třeba to dítě bylo stvořeno, nebo prostředí, ve kterém vyrůstalo?
1: Tak když to bylo na záchodě v baru.
0: Během jednoho divokýho vánočního večírku.
1: Nebo na seně. Prosím vás, je to prostředí, ve kterém...
0: bude zemědělec, no.
1: Ve kterém, ale inteligentní. Ve kterém samozřejmě vyrůstáš, jo. Je to různý prostředí, ve kterým to dítě žije, jaký hry mu třeba dáváš, víš, jako jasně, jaký hovory s ním vedeš, jo, jaký dialog s ním vede ten rodič. Je to jako logický, samozřejmě, že děti, se kterým asi rodiče nepovídají, tak to tam prostě třeba nemají až jasně, tolik. Proto... Ono to tam je, ale je to vlastně
0: je to
1: trošku zakrněný. Přesně
0: to...
1: tak.
0: Jinými slovy, povídat si se svými dětmi až v jejich 25. kvantovým provázání fotonů je docela pozdě, přátelé.
1: Je to prostě pozdě, no. Jako opravdu hraje velkou roli to, v čem ty děti žijou, jak moc si s nima povídáte, co jim podsouváte za názory, za různý jako řešení konfliktů. Tady třeba odpověď na otázku. Můžeme inteligenci dítěte zvýšit? Můžeme, ale pozor, podporovat jenom její rozvoj. Pokud jako tam není vyloženě inteligence, ale ty můžeš rozvíjet.
0: Jo,
1: rozumíš. Takže
0: jinými slovy, kde nic není, ani čert nebere.
1: No, ale jako trošku to můžeš posunout. Není to úplně zabitý. Prostě jako ta šance na to, aby to dítě, co má nízký IQ, nebylo tupík, tam je. Rozumíš?
0: Jinými slovy, prostě povídejte si se svými dětmi od útlého věku.
1: No, přesně tak.
0: Ať už je inteligentní nebo není.
1: Rubikovu kostku pořídit.
0: No, ty šachy, o kterých jsme dneska
1: přesně,
0: mluvili.
1: Šachy,
0: ideálně,
1: no.
0: Že jo. Potom malý technik, taková zastave v dětce.
1: Přesně. Sudoku. Nejlépe ta osmá verze, ten osmý level.
0: Jasně, jasně. No a přihlašte ho do Takešiho hradu.
1: No, a nebo do Venzy.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2004. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Tohle je Madonna na frekvenci 1. Dneska má svátek Tereza a víte, že se od dneška až do 20. října říká počasí tereziánské.
1: Ano, a dokonce se říká i tereziánské léto.
0: Tereziánské léto.
1: Když je slunečno.
0: No, musí být teda slunečno. No. Zajímavý je, že mělo být slunečno v Praze, to se teda úplně nějak neděje.
1: A tamhle je to takový protrhlý.
0: Zatímco mě teda třeba můj chlapec posílá fotky tam z Klášterecka, tam mají úplně krásnou modrou oblohu.
1: Tak tam máte tereziánské léto. Vraťte nám ho do Prahy.
0: Praha nemůže být všechno.
1: Uvidíme, jak to bude vypadat s počasím. Dagmar Honcová za chvilku po zprávách.
2: Čau týme, jsem připravená zazářit.
3: Marta je zpátky.
4: Stejskalo se vám po mně?
5: Po vás vždycky, Marta.
3: S novými případy.
4: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
3: A s tátou na krku.
6: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý polda.
3: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.
7: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
8: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
9: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
10: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak bych si našel pánička.
11: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.
12: Hezké odpoledne. Vliv na nedostatek lékařů v regionech má podle průzkumu pro Českou lékařskou komoru i nízký počet gymnázií v těchto krajích, protože z nich nejčastěji směří uchazeči na lékařské fakulty. A zároveň jsou studenti medicíny z menších měst ochotnější se do regionu vrátit pracovat. Papež Lev XIV. Se po úterní operaci zhoubného nádoru plic zotavuje v nemocnici ve Vatikánu. Podle lékařů se plíce po operaci hojí dobře a rekonvalescence pokračuje podle očekávání. Hostem Press Clubu dnes bude ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Romana Navarová se bude ptát i na to, jak rychle bude spočítáno druhé kolo voleb do Senátu. A ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
13: Frekvence 1. Doprava.
12: Ještě stále kolo na Zaprahou ve směru na Brno na dálnici D1 od 13. po 25. kilometr zhruba na půl hodiny. A potom taky ještě kousek dál na 106. až 112. kilometru, kde necháte asi 10 až 15 minut. No a zhruba na 4 hodiny je potom kolona na dálnici D11 ve směru na Hradec na 52. až 56. kilometru. Tak šťastnou cestu.
14: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Páteční počasí bude doslova a do písmene za odměnu. Nevěříte? Ráno sice bude místy studené a přinese i přízemní mrazíky, ale po východu slunce půjde rtuť teploměru hodně rychle nahoru. V odpoledních maximech naměříme nejčastěji teploty mezi 15 až 19. Teplota v tisíci metrech na horách se bude pohybovat kolem 12 stupňů Celsia a čeká nás jasný, maximálně polojasný den. Hned poté, co se rozpustí mlhy a nízká oblačnost, bude obloha nádherně blankitně modrá a na většině území Česka nasvítí až 10-hodinová délka slunečního svitu. Vitamin D bude.
1: Ano, takže vystavte holou pokožku slunečnímu záření.
0: Já teda doplňuji, ale ještě vitamin D.
1: No, přes zimní sezónu určitě. Vždycky takhle na podzim začínám a končím s jarem, než se udělá horko. No.
0: Hele, já jsem dokonce byla na přeměření hladiny vitamínu D.
1: No.
0: A i přesto, že jsme byli jako tolikrát v teple a bylo tady fakt teplo celý to léto, tak jsem měla hrozně nízkou hladinu.
1: Ale on je to vlastně takový nešvar nás tady, co nebydlíme blízko k moři.
0: No jasně.
1: Protože ten vlhký vzduch tomu hodně pomáhá. Samozřejmě i ty vitamíny jsou i v těch výparech z toho moře, by se dalo říci. A s tím sluncem to dohromady funguje trošku líp, než když prostě tady si zajedeš, já nevím, třeba jako ke Chmelaři do Úštěka, že jo?
0: Jako asi by to jsme mohli jako lidi třeba nabádat k tomu, ať berou Dčko.
1: Jo, berte Dčko, nebo se přestěhujte k moři.

0: frekvenci 1, 6 minut po půl čtvrté. Já jsem dneska narazil na zprávu, která na první dobrou vypadá jako politická, ale ona v podstatě politická vůbec není. Totiž je běloruský vůdce, diktátor, říkejte mu, jak chcete, Lukašenko, dostal jako dar japonskou krávu Wagyu. Což je docela, jako neříkám, že vzácné, ale řekněme hodnotné zvíře, protože vy, co holdujete hovězímu, tak asi tušíte, že steak z Wagyu není úplně laciná záležitost, jo. A víte, co řekl Lukašenko, když tu krávu dostal?
1: Že bude hovězí na houba.
0: Bude guláš. Ne, že jí vychová.
1: Fakt?
0: Ano.
1: Že si ji vychová,
0: vykrmí, dá jí jméno, bude se s ní každý večer to.
1: To je stejně dárek, vy.
0: No.
1: To je takový dárek.
0: A až přijde její čas, tak lepší kousky sníst a horší pochovat.
1: Počkej, mě by zajímalo, od koho to dostal darem?
0: No.
1: Dostal to darem...
0: Dostal během návštěvy chovného hospodářství v okrese Verchnidazvinsk.
1: Protože se tam přijel podívat, tak dostal takovýhle dáreček. No, no vidíš.
0: Ale kde se ta japonská kravička vzala? V Bělorusku?
1: No, to myslím, že je úplně v řádku.
0: To jsou lepší místa na světě.
1: Ne, ale jako jestli mu dávají dárky všude, kde ty zařízení navštíví, jo?
0: No.
1: Tak myslím, že vím, kam pojede příště.
0: Do prasečáku.
1: Ne. Do bordelu. Jana a Vojta na frekvenci.

0: všichni tleskáme.
1: Jste ptač.
0: Na bedničku. Z bedničky.
1: Side to side.
0: Protáhneme nožičku.
1: No, já jsem byla lektorka aerobiku. Taková jako dobrá muzika na to cvičení. Ale pojďme od cvičení úplně k něčemu jinému. My jsme v našem vysílání včera avizovali jeden takový výlet našeho kolegy Tomáše Fíly. Jel za hranice.
0: Ano, jel do Vídně, kde nahlédl do zákulisí rafinérie OMV Švechat.
1: Dopoledne poznával, jak se zpracovávají paliva a teď ho čeká jejich testování v praxi.
0: Sportovní vozy s prémiovým palivem OMV Max Motion, profesionální instruktoři, akcelerace, slalom i brzdění.
1: Prostě zkrátka zážitky přímo za volantem.
0: Takže Tome, protože Tom je s námi ve spojení, jak jsi tu jízdu užil a co tě na celém prestripu nejvíc překvapilo?
1: Zdravíme do Vídně, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem vyrazil do největší rakouské rafinérie Švechat. Dopoledne jsme měli prohlídku a musím říct, je to ocelové město, ale v tuto chvíli už jsme se přesunuli na uzavřený závodní okruh. A tady si prémiová paliva, která se v rafinérii vyrábějí, vyzkoušíme v praxi. Čeká nás škola smyku, ale také třeba vyzkoušíme akceleraci, zátah a výkon motoru. Prémiová paliva prý dodá dávají autům o 15% vyšší výkon než klasická paliva. Tak jsem zvědavý, jak to tady dopadne. V každém případě atmosféra je tady naprosto skvělá a škola smyku, ta se hodí úplně každému řidiči. Takže já jdu na to, s vámi se pro tuto chvíli loučím, no a my se opět uslyšíme zítra. Tak zatím, hezké odpoledne, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak zdravíme do Vídně, dobře
0: je to
1: se
0: démon.
1: Vrať. Jo. Já myslím, že to bude zajímavá zkušenost.
0: Jo, ale já jsem si to vždycky chtěl vyzkoušet, tady ty jakoby rychlý auta na těch různých testovacích okruzích.
1: Budou Vánoce, napiš si o voucher.
0: Jo, to víš, že? A o Vánoce tam nepojedu, brzo, že no.
1: Ne, tak to nemusíš až do Vídně,
0: takhle,
1: že?
0: No,
1: hele, budeme zvědaví, až se nám Tomáš vrátí, on je dneska vlastně k večeru, že jo.
0: No, už by se měl pomalu jako dneska vracet
1: už
0: zpátky.
1: Už by se měl vracet, no. Tak se těšíme i na různé fotky, videa.
0: A veselé historky.
1: Přesně, zatáčení.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Marta je zpátky.
5: Stejskalo se vám po mně?
6: Po vás vždycky, Marta.
4: S novými případy?
5: Přišli jsme na to, kdo je vrah.
4: A s tátou na krku.
7: Já si totiž myslím, že bych mohl být dobrý Polda.
4: Případy mimořádné Marty. Premiérové díly každou neděli na Nově.
8: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.

0: One Republic na frekvenci 1. Za 3 minuty bude 16 hodin.
1: Po 16. hodině na frekvenci 1 zazní Eva Farná, Perpetuum Mobile.
0: Taky budou Spice Girls.
1: A nebo Selena Gomez.
0: A samozřejmě zprávy už za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
11: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
12: Mame, já to nechápu. Proč mě nikdo nechce?
13: Zkrátka nevidí, jak jsi jedinečný.
14: Možná, že když vyhraju soutěž krásy, tak by si našel pánička.
15: Tento podzim se nemusíte bát být sami sebou. Ejsek Pešák. Pouze v kinech od 15. října.

0: od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Je tady Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
3: Já přeju tak hezké odpoledne. Velká města, včetně Prahy, pokračují v povoledním vyjednávání o koalicích. Izrael oznámil, že do Gazy už nebude dováženo komerční zboží a zdržíte se v koloně za Prahou ve směru na Brno. Města pokračují v povolebním vyjednávání o koalicích. Vyjednávací týmy pražského hnutí STAN a Spolu se dnes shodli v otázkách dopravy nebo školství, jak řekl lídr pražské kandidátky starostů Petr Hlaváček.
4: My jsme se hodně věnovali programovým prioritám. Myslím, že máme úplnou shodu v tom, co je potřeba dělat v dopravě, školství, bydlení. To už začneme příští týden rozpracovávat. A v čem máme nejasnost, kdo drží finance?
3: Hnutí STAN se v pondělí sejde se zástupci Prahy sobě a Pirátů ohledně možného vstupu třetího partnera do koalice. Spolu se s nimi scházet nehodlá a rozhodnutí nechává na starostech. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. V pořadu Soriako to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Začátkem příštího roku tam dokonce plánuje pracovní cestu.
5: Pro ten průmysl je to hrozně důležitý a ty Filipínci jsou jako zodpovědní pracovníci, takže to jako čeká dřív či později jako všechny průmyslově a výkonnostně orientované země v Evropě, který prosperují. Prostě tamní lidi nechtějí pracovat ve všech pozicích. To je pravda. Jinak s Alešem Juchelkou letíme na Filipíny začátkem roku.
3: Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Izrael oznámil, že do pásma Gazy už nebude dováženo komerční zboží. S odvoláním na středeční prohlášení úřadu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti to dnes píše agentura AP. Ta upozornila, že tamní hladem ohrožení Palestinci, tak před přicházející zimou ztratí klíčový zdroj dodávek potravin a materiálů potřebných pro provizorní přístřešky v oblasti zničené válkou. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhyře další medaili. V třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf seriálu a osmý v kariéře.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci nás se opět čekají četné přízemní mrazíky, teploty budou od 6 do 1 stupně Celsia, bude polojasno až skoro jasno. Zítra potom bude většinou slunečný a teplý den s teplotami kolem 14 až 19 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona je stále za Prahou na dálnici D1 ve směru na Brno. Aktuálně se v ní zdržíte od 13. po 25. kilometr, zhruba půl hodiny. V okolí Jihlavy se potom taky zdržíte v koloně na dálnici D1 ve směru na Brno na 108. až 112. kilometru. A další poměrně velké komplikace jsou hlášeny z Pražského okruhu, kde je hustý provoz ve směru na Ruzyni, a to od nějakého 13. až po 20. kilometr. V opačném směru už z D5 od 5. kilometru před Prahou až po 16. kilometr Pražského okruhu směrem k dálnici D1. Tam necháte i 20 minut. Tak šťastnou cestu, slovo mají opět Janě a Vojta.
6: A my jsme tady s vámi krátce po 16. hodině. V roce 1783 se právě 15. října poprvé dostal ze země horkovzdušný balón.
2: A jak vysoko doletnul?
6: Hele, to tady nepíšou, ale píšou, že let trval přibližně 4 minuty.
3: To je dobrý.
2: Došel plyn.
6: No, nevím. Letěli jste někdy balónem.
3: To bylo mě slámu, ještě tam ještě nebyl plyn ani.
2: Jo, že se topilo.
3: To se topilo. Jaký jsi říkala ročník?
6: No, to je prostě 18. století, 1783. No.
3: To oni tam prostě jako topili a to měla to byla taková kupole.
2: No. A po 4 minutách došlo dřevo.
3: No, asi.
6: Něco muselo dojít.
3: Nebo to propálili.
2: Naložili moc.
6: No a letěli jste někdy balónem?
2: Ne.
6: A letěli byste někdy balónem?
3: Nevím, asi spíš ne, ty jo?
6: Já nevím, ty jo. Mě to trošku zkazil film Vratné láhve.
3: Není na tom přesně asi trošku, ne že děsí, ale prostě nemám z toho dobrý pocit, když vím, že vlastně to nemáš jak řídit, že jo? Prostě jako vyletíš nahoru a pak jako...
6: Čekáš, jaký bude vítr. To je pravda, ty jo. Je to blbý.
3: No. Jako já jsem chtěl na Brno, no tak smůlo, uvidíš Košice.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

čas se zhasl. To jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Rubrika Cože? To je to, co pro vás máme právě teď.
1: Petr Kolečko, Michal Suchánek připraveni odpovídat na vaše všetečné dotazy, které samozřejmě můžete posílat.
0: Buď prostřednictvím webových stránek, tam je takový formulář, anebo na adresu cožezavináčfrekvence1.cz.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Když prší a já zmoknu, proč mi uschnou vlasy rychleji než ponožky? Vždyť oboje je jenom mokré. Mají vlasy nějakou vlastní sušičku? To je banální tohle, že jo?
4: No, řekni.
3: No tak jako nohy jsou v botách.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: 3. 16 hodin 15 minut a vy posloucháte Radio Frekvence 1 ve čtvrtek odpoledne.
1: Já jsem zabrousil do společenských rubrik na zpravodajských serverech. Dělám to málo kdy.
0: Takže bulváreček.
1: Bulvár, prostě normální bulvár.
0: Co se stalo?
1: Teď si, no co se stalo? Zveřejnili fotky Leonarda DiCapria. A ten vám má teda Milánka.
0: Nekecej.
1: No jasně, prostě tam trošičku, promiňte mi ten výraz, ale spotrovatěl.
0: Leonardo, kolik může být?
1: Leonardo DiCaprio, 51, počkej. No, tak je to prostě chlap v rozpuku, jo. By se dalo říct. No.
0: Ale pozor, jako náš kolega Tomáš Fíla, no. To už je taky téměř 50.
1: No, teďko za pár dnů.
0: A ten rozhodně pupíček nemá, jako.
1: No, on taky nesmí, že jo?
0: Jak to?
1: On tak jezdí za vámi, za posluchači ven.
0: Přesně, posluchači Frekvence 1 by se s pupíčkatými nebavili.
1: Ne, přesně tak, prostě za váma má přijet model. Jako Tomáš dělá, co může, občas to hapruje, ale drží se.
0: Hele, tak Leonardo DiCaprio, 51 let. Ale nebude to dlouho trvat a bude mu 52, má narozeniny 11.11. na Martina.
1: Jo, tak
0: 52 let. Já myslím, že, hele, takový, jako, co si všímám u svých třeba spolužáků no. Nebo kamarádů, že takový ten zlom nastane vždycky po té třicítce, že jo? Nevím, jak to vnímáš ty, nebo jaká je tvoje zkušenost?
1: Moje zkušenost? No, vlastně, já bych řekl od svatby, ale to je teprve rok.
0: Jakože od svatby přibíráš,
1: ne,
0: jo?
1: Ne, spíš jako ve chvíli, kdy se člověk tak nějak jako usadí.
0: Jasně, přesně, úplně ty máš stejný uvažování jako ta ženská, že jo?
1: No,
0: teď
1: ale
0: mám
1: ono
0: svý
1: to
0: jistý,
1: tak je.
0: Teď máš svý jistý.
1: No to ne, že to mám svý jistý. Tak
0: a trošku jako, podvědomě to tam asi
1: ale
0: bude.
1: Ale prostě už má člověk takový to svoje, zase promiňte výraz, takový to zaprdění domácí, že jo? Že prostě už má ten svůj, to svoje teplíčko, ten svůj kouteček a teď si jako tu kachničku na podzim dá.
0: Ty vidíš jo. To, tak já třeba vůbec nepřemýšlím to.
1: Ne?
0: Já mám jedny kalhoty. A prostě ty, když mě začnou tlačit, nebo
1: tak
0: škrtit,
1: víš, že je zlé.
0: Tak vím, že prostě jsem bez kachničky, no.
1: Jo.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Cure If I Was na frekvenci 1 za pár vteřin půl pátá.
1: Bude to tady cinkat a bude to tady cinkat hodně, protože my pro vás máme poslední slovo.
0: Ano, a v posledním slově 44 000.
1: Tak.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Hezké odpoledne. Krajskou Jihlavu další 4 roky povede vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 spolu se Starosty a nezávislými. Ve volbách 2. nejúspěšnější hnutí ANO, které bylo poslední 4 roky ve vedení radnice, bude v opozici. Poprava bývalého armádního psychiatra, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí, nakonec nebude přenášena živě, oznámil americký prezident Donald Trump. Nápad vysílat ji živě se potkal s ostrou kritikou. Hostem Pressklubu bude ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Romana Navarová se bude ptát i na to, jak rychle bude spočítáno 2. kolo voleb do Senátu. A zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Stále se připravte na zdržení za Prahou na dálnici D1 ve směru na Brno. Je tam kolo na stále asi na půl hodiny od 8. po 25. kilometr. Navíc než půl hodiny je potom kolona na dálnici číslo 4 při odjezdu z Prahy na prvních 10 kilometrech a potom další půl hodiny je kolona hlášená na D5 a potom dál na Pražském okruhu až po 19. kilometr směrem k D1. Tak šťastnou cestu.
1: 44 000. To by šlo, ne?
0: Jo, jako šlo by to, no. Bylo by to fajn.
1: Jako je to pěkná suma. To myslím, že už by se za to dalo něco nakoupit. 2x, 3x za je do Lidlu.
0: Takže 3x za je do Lidlu. Takhle tři nákupy po 2 000 a zbytek je benzín.
1: Jestli máte aplikace a budíky, tak to je možná ještě jeden nákup navíc.
0: No jako. Musíte aktivovat kuponky.
1: Takže volejte právě teď 257 400 999. Za chvíli se do toho pustíme.
0: A jak říká Milan Bílek, ať to cítí.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak bude doplňovat? Kdo se dovolal na Frekvenci 1? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
2: Můžeme
4: tady
2: vidět,
4: Iva.
3: Ne? Ivo, dobrý den. Odkud nám voláte?
4: Dobrý den. Já teď volám z auta momentálně.
3: Z auta. Dobře.
4: A jinak z Mlatkova.
3: Z Mlatkova.
2: A můžete být trošku konkrétní, že my vůbec netušíme, kde to je? Aspoň region třeba.
4: To je pod Orlickými horami.
2: Aha.
3: Orlický hory, moje milovaný. No tak kdyby tam putovalo 44 tisíc, to by bylo hezké, že?
2: Držíme vám pěsti.
4: Ano, ano.
2: Moc bychom vám to přáli. Potřebujeme jedno jediné slovo.
3: Tady je věta od Františka Černého a Karla Holase z kapely Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak co typujete?
4: Elán.
2: Elán. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Není to Elán.
3: Tak Mlatkov to minulo dneska, bohužel.
2: Děkujeme ano. Za pokus a zdravíme, dobře dojďte.
4: Děkuji taky, mějte se krásně.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 44 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a specialista na komunikaci z pražské energetiky pan Petr Holubec. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Podzimní období je pro vás, pro energetiky, hlavní sezónou. Různí dodavatelé se předhání v nabídkách, ale jak se v nich má běžný zákazník jako já vůbec vyznat?
2: Tak je pravda, že spotřebitelská veřejnost je dnes mnohem informovanější a vzdělanější v otázkách elektřiny, než tomu bývalo třeba před 5 či 10 lety. Lidé prostě chtějí vědět nejen kolik a za co zaplatí, ale také hledají různé výhody, délku smlouvy, podmínky vyvázání se ze smlouvy, dodávku energie, jak se říká, na míru.
1: Co tedy nejvíc rozhoduje?
2: Já tvrdím, že každý zákazník by měl dostat nabídku přesně podle své potřeby. Když elektřinou topí, tak pro vytápění, když ne, tak pro běžnou spotřebu. Když třeba dobíjí elektromobil, tak i na to, anebo když má fotovoltaiku. Důležitá je velikost roční spotřeby, momentální spotřeba. Podle ní se prostě stanovuje velikost hlavního jističe a tak dál.
1: To jsou samozřejmě technické věci, ale doba smlouvy, fixace a jiné věci. A samozřejmě i lidi, kteří jsou úplně lajci v tomto oboru, tak jak by měli postupovat?
2: Rozhodně to je významný faktor fixace. Teď jsme v období, kdy doporučují cenu ve smlouvě fixovat na 3 roky, což seriózní společnosti nabízejí. A kdo se nechce vázat, může si vybrat třeba smlouvu na dobu neurčitou, ale pak musí počítat, že se cena může v průběhu doby měnit.
1: Slovo na závěr, co byste poradil?
2: Tak jednoznačně fixovat a pak se věnovat úsporám domácnosti. Například v pražské energetice máme poradenské centrum, kde poradíme v oblasti vytápění, ohřevu vody, osvětlení. Nabízíme elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů pro zákazníky, kteří se chtějí chovat šetrně k přírodě. Jsem prostě přesvědčený, že vyhovíme opravdu každému zákazníkovi.
1: Děkuji za krásné slovo. Na závěr ještě jednou představím dnešní Business Party. Se mnou povídal pan Petr Holubec, specialista na komunikaci z pražské energetiky. Děkuji a nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Tohle byly Fool's Garden na frekvenci 1 a my se zase vrátíme k dnešnímu ránu.
1: A je to tady, otužilci.
0: No.
1: Už vystrkujou růžky, už se na nás valí.
0: A dneska ráno jsem šla na procházku a musela jsem se po 20 minutách vrátit. Pro čepici byla zima jako blázen.
1: To já jsem šel rovnou v čepici teda.
0: No, já jsem to neodhadla, protože jsem si pořád říkala, když jsme včera říkali, že má být teplo.
1: No, my jsme to neříkali, Dáša to říkala.
0: No, Dáša, ale
1: taky jsem jí ráno leco vzkázal.
0: Ale v 8 ráno se to asi dá pochopit. Dokonce si myslím, že lidi ráno škrábali auta.
1: No stoprocentně.
0: Že už 100%. To bylo jako opravdu s nádechem zimy.
1: A pozor, já jsem pouštěl kocoura někdy kolem 5. ráno si vymňoukal, že chce jít ven. A když přišel v těch 7:30 domů.
0: Tak se rukavice.
1: Ne, pozor. On si vlez do koupelny, kde máme podlahový topení a tam se rozplast.
0: Tak my o té zimě mluvíme vlastně záměrně, protože dneska ráno Lubka s Mírou přivítali velice zajímavého hosta a ta zima se ho zásadně týká.
1: Instruktor chladové terapie Libor Matuš. O tom, jak začít s otužováním, už bylo leckde řečeno a napsáno dost, ale která denní doba je nejlepší pro otužování?
2: Ideální denní doba může být pro mnoho lidí ráno, protože to slouží jako velmi pěkný nakopnutí, s kterým hodně bojujeme v dnešní zaneprázdněné době, že jo, jak se po ránu nastartovat doopravdy. Ale prakticky to může být kdykoliv, protože chladová terapie může pomáhat i večer s nějakou, řekněme, mentální hygienou a zlepšováním spánku, ale zase v případě, že ji zaměříte jenom na ty končetiny, protože když se osprchujete třeba večer celý studenou vodou, což někomu může pomoct, ale vlastně zvedá to tělesnou teplotu, protože organismus se snaží zahřát a to jde trochu do protivky s tím, co večer potřebujeme, že večer se potřebujeme spíš schladit a když se vystavíte chladu, tak to tělo samozřejmě má tendenci se zahřívat. Ale trik, jak na to, je omít si končetiny a obličej studenou vodou. Mohli byste i teplou, jo, ale já dělám chladovou terapii, takže já radím studenou, protože vám to odvede právě tu přebytečnou teplotu z těla, z jádra a budete moct líp odpočívat
3: a spát.
2: A je to velmi zajímavý, jak pocítitelně to funguje.
4: Tolik knih, tolik novinek.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Kolik autorů?
6: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: No jo, Eros Ramazotti nám do toho vlesl.
1: No, je strašně vlezlej. Jak najde skulinku v playlistu, tak se tam prostě becpe. No.
0: Tak, tuhle muziku vám budeme hrát ve velkých hlavách po 17. hodině, ale nejenom Erose.
1: Bude třeba i ta od Drasmus.
0: A nebo třeba Alex Warren zaspívá.
1: Dobrá.
0: Ta je výborná.
1: Skvělá. Takže tu si užijte, nejenom tu, samozřejmě všechnu skvělou hudbu a všechny velké hlavy. A my se uslyšíme opět zítra ve dvě.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Řidiči budou počítat změny. Ano, míří v hlavě do opozice a poprava v Americe nebude vysílána živě. Řidiči se musí připravit na řadu změn. Rezort dopravy přichází s novým zákonem a týká se hlavně vymáhání pokut ze zemí Evropské unie. Novelu chystá předložit vládě. Krajskou Jihlavu další 4 roky povede vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 spolu se starosty a nezávislými, řekl primátor Petr Ryška při podpisu memoranda těchto subjektů. Ryška bude obhajovat post primátora. Ve volbách druhé nejúspěšnější hnutí ANO, které bylo poslední 4 roky ve vedení radnice, bude v opozici. Ministr kultury Otto Klempíř neodvolá svého náměstka Adama Kociána za přirovnání památkářů k mafii. Ve shodě se stranickým šéfem Petrem Macinkou označil náměstkovo vyjádření za vtip. Poprava někdejšího armádního psychiatra Najdala Hasana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, nebude přenášena živě. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí. Hokejisté Třince budou v pátečním 11. kole v zápase s Mladou Boleslaví usilovat o upevnění vedoucí pozice. Oceláři mají v čele náskok 2 bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehráli v září. Na programu bude 5 zápasů. Litvínov s Hradcem a Králové se utkají za půl hodiny.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru čekáme v Čechách přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
11: Kdo má v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy ven, musí počítat s popojížděním v koloně asi půl hodiny mezi 10. až 23. kilometrem před mostem Šmejkalka. Další zdržení pak čeká na řidiče na této trase u Jihlavy, kde jsou krátkodobé práce na 111. kilometru ve směru na Brno. Tady je to asi na 15 minut. Pokud se chystáte opouštět Prahu po dálnici D4, bude vás na začátku dálnice čekat kolona asi na půl hodiny. Na konci dálnice D8 ve směru na Prahu se připravte na kolonu, na které se popojíždí okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
10: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1. Velké hlavy.
12: Velké hlavy jsou zde a budou zde 60 minut.
9: Moc jsme se těšili.
13: Dobrý den.
9: Vy se taky budete těšit.
14: A když jste se pozreli do kalendára, tak jste si všimli, že je tam dneska Tereza.
12: A Terezu bych kvůli žádné jiné holce
9: neopustil. A víš, co se říká?
14: No co?
9: Když se v říjnu udělá hezký počasí, tak se tomu říká, jako je babí léto, tak tohle je tereziánský léto.
14: A to je dobré, že to
13: ještě
14: hovoříš,
13: že tu mám.
14: Protože vy mi doplníte pranostiku.
13: No tak souci.
14: Po svaté Tereze mráz
9: nevyleze.
12: Nesleze.
13: Ne, by po zádech leze.
14: Jste dobrý, ale po svaté Tereze mráz po střechách leze.
13: Po střechách, no, ne po zádech.
9: Ne po Tereze.
12: To je hezký.
9: To má blbý.
13: To má
9: tak, přátelé, co budeme dneska řešit?
12: Víme, že litvínovská policie má klenot.
13: A půjdeme na houby, tentokrát na kotrče.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
9: Ovšem začneme na Floridě. Donald Trump. Chce na Floridě vybudovat novou prezidentskou rezidenci, a to přímo u svého golfového klubu. Podle návrhu by ji mohl využívat i další američtí prezidenti a zahraniční státní návštěvy.
12: Malá domů se tomu říká, ne?
9: Projekt by ale museli nejprve samozřejmě schválit místní úřady, protože část pozemku patří okresu Palm Beach.
13: A bude se to jmenovat Trump Golf v Trump Resort u Trump Airport.
9: Oni mají nějaký společný rys.
13: A víš, co tam budou mít? Ještě na tom greenu budou mít Trump dírku.
12: To bude 19. jamka.
13: Jo, jamku, ne dírku.
9: Důlek, ne.
14: No ale, keď se na to pozriem takto jako zoširoka, tak podľa mňa je toto o Trumpa za posledné mesiace zo všetkých hlupých nápadov ten najmenej hlupý.
12: A všimli jste si toho, že Amerika má svého Jaroslava Soukupa z TV Barandu?
9: No. Tak ještě nemá svůj pořád, nebo má?
12: Když ten jich má několik.
9: Trump Show.
3: Velké hlavy. Jana a

0: Nevím jak vy, ale já jsem jednou v životě našel kotrč, houbu. Je to takový veliký.
1: Já jich našel několik,
2: to
1: ale...
2: To je, nedávno vůbec nevěděl, jak to vypadá.
1: Ale většina se nedá jíst, podle mě, ne?
0: Dá, ježiš, to je do polívky, je to úžasný. Mm. Fakt.
2: Do polívky? No. Jako drobení. Velké hlavy. Frekvence 1. 15-kilový kotrč, kterého našel houbař na Tachovsku, vzbudil pozornost odborníků. Muž se domníval, že jde o kotrč kadeřavý, jenže podle Mikološky našel mnohem vzácnější kotrč, a to štěrbakový.
0: Štěrbákový, to je pravda. No.
2: Štěrbákový. A ten patří mezi téměř ohrožené druhy a odborníci doporučují podobné houby vůbec nezbírat, ale pouze je fotografovat.
0: A já už jsem vám to říkal před chvilku, je to fakt výborná houba, když teda není štěrbáková. Dá se do toho dát jakoby do polívky a je to taková jako držková polívka. No,
2: takže místo držek je ta houba.
0: No přesně, kotrč úžasně náhradí držky.
1: Já jsem si myslel jednou, že jsem našel obrovský kotrč, no, fakt jsem jásal. Pak jsem k tomu přišel blíž a zjistil jsem, že to stará matrace. Tohle se normálně najdeš.
3: Tak ale zase je dobré, že to nezjistil až při té smaženici, rozumíte?

0: Samotná horúca voda, baktérie a viry zabije, alebo je to mýtus?
1: Je to mýtus.
2: Je to mýtus.
3: Zabije.
0: Zabije.
3: Jo, uvaží.
0: Jani, je to mýtus.
3: Mýtus.
0: Je to mýtus, no. Musíš mať mydlo.
1: Jani, nejenom horkou, musíš tam přidat i to mýdlo.
3: Mýdlo, to mýdlo strašne vysušuje.
0: No, no, no to je pravda, no tak od toho potom máme nejaké tie krémiky, že? A správne namydlenie trvá ako dlho?
1: Tio.
0: Bo to každý...
3: 30 vteřin.
2: 4-5 minút. No tak doktor, když jde na operaci, jak
0: no tak ale ty neoperuješ, ty si dočúval.
2: No neoperu, ale dívám se na to.
3: Pro něj každé mučení je operace.
0: No, no.
2: Než přijde hledání.
3: Máš tam ještě něco zajímavého?
0: Už ne, nic zajímavého.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: skupine se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Akože, jak sa môže stať taká chyba, že vám na dvere auta napíšu zlý názov mestskej policie?
1: No to som niekde četla.
0: No v Litvínove to bolo.
1: Nejaký překlepeček, nebo to nejak otočili, nebo co sa to stalo?
0: A to my to musíme vyriešiť, kto to zavinil. Ja to chcem vedieť.
2: Zrejnou na dveře napsali nieco úplne inýho. Kdybych tam měl městskou policii, tak by mi to nevadilo. Tohle bylo horší. No tak víc si řekneme za chvilku.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kdo má v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy ven, musí počítat s popojížděním v koloně asi půl hodiny mezi 10. až 23. kilometrem před mostem Šmejkalka. Další zdržení pak čeká na řidiče na této trase u Jihlavy, kde jsou krátkodobé práce na 111. kilometru ve směru na Brno. Tady je to asi na 15 minut. Pokud se chystáte opouštět Prahu po dálnici D4, bude vás na začátku dálnice čekat kolona asi na půl hodiny. Na konci dálnice D8 ve směru na Prahu se připravte na kolonu, ve které se popojíždí okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Nečekané pozornosti se dostalo novému služebnímu vozu městské policie v Litvínově. Může za to chybný polep na boku vozidla, který namísto obvyklého názvu městská policie nabízí chybný nápis městská policie.
2: Je tam
0: tečko navíc.
1: Ale počkajte.
0: Vysvětlíte mi, ako sa toto môže stať v civilizovanej krajine.
2: Niekto to pořádne nepřečel, že by zadával zakázku.
5: No niekto to pořádne nepřečel, když přebíral zakázku.
2: No a niekto to pořádne nepřečel, když to tiskl.
5: Niekto to pořádne nepřečel, když to lepil.
1: No a nakonec to niekto pořádne nepřečel, když to auto přebíral. No.
0: Takže kto za to môže?
5: Nikto.

0: Jo, to tenkrát, když se lezlo na Mount Everest před 42 lety a byli to poprvé Čechoslováci, to se teprve jako lezlo dneska. A
1: byl jsi tam sám, jenom medvědi.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Viete, čo chcem vedieť? Koľko rokov mal najmladší človek, ktorý kedy zdolal Mount Everest?
1: 25.
0: 17.
3: 17?
1: Ja myslím, to bol 8. Nejaký šerpa, ktorý mu bol třeba 16.
4: 8.
3: Nie, bol to Američan, bol to teenager, išiel tam s rodičmi, istý Jordan, a mal 13 rokov. Stalo sa v roku 2010.
1: Jako to je ten nezodpovědný.
3: 13 ročné děcko zobrať.
0: Jako tahat tam rodiče.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance. A tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Petra Jablonskýho mám rád. Já když s ním totiž jdu na kafe, jde se mnou hned několik lidí.
1: To je pravda.
0: No, má dneska narozeniny.
2: Mohli se potkat.
3: Je starší Petr Jablonský alebo pesnička Já se vznáším, já si
1: no, zvukovou rychlostí.
3: Od Hanky Zagorovej.
0: Kolik je vlastně Petrovi? Necelých pade?
3: No, trošku méněj, pravda.
4: 48?
3: 7.
1: Ty, tak já si snad dokonce promiň. Myslím, že ta písnička možná bude starší.
3: Myslíš?
1: Ale třeba jenom o dvě
3: já
1: hodiny.
3: Já se vznáším.
1: Ty. Já si létám na zvukovou.
4: Bude starší.
1: A činím
4: bude starší.
1: Tak z radostí.
3: Ano.
1: No.
0: Tyjo, nevím. Písnička bude o kousíček starší, rok, dva, tři, něco
4: takového. Bude starší. Za nás bude starší.
1: Já taky si
4: a jak se jmenuje ta písnička?
3: Já
4: si létám, nebo já se vznáším?
3: Já se vznáším.
4: Tak jako to se ona.
0: Tak kdo tady co dělá, sakra? Tak jak je to, Petr Jablonský?
3: Takže, Jablonský 47,
0: ano,
3: pesnička má 52 rokov no, a je starší.
4: Starší, hele, ale vznáším tady není, tyjo. Není tam já si létám.
1: Já si létám se to jmenuje, to víš, jo?
3: Najprv vznáším, potom létám.
1: Já si létám,
0: nemůžeš
1: já se vznáším.
0: Nemůžeš nejdřív vlítat a pak rychlostí. Se vznášet, jo?
4: No, my tady nemáme.
1: Tak ne, tak já jsem vám ji zaspíval a to taky stálo za to.

0: Ideme do finále.
1: Poďme na Havaj.
2: Na havajských ostrovech dnes...
3: Teď jo.
2: Na havajských ostrovech dnes mají svátek. Víte, jak se tam lidi zdraví?
3: Havaj.
4: Hej, hej.
2: Ne, aloha.
3: Jo, aha.
1: A viete, ako sa na Havaji zdravia aj ťáci?
3: Ako?
1: Za loha.
3: Dobre.
2: Dobrý.
3: Ja,
2: dobrý.
4: Ja neviem.
0: Zbláznili ste sa?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus 10,5 litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: A s nimi Honza Homolka. Dobrý večer.
12: Hezký večer. Obce ze všech 4 míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podali stížnost Evropské komisi pro porušení směrnice o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Prezidenti a premiéři začali v Bruselu na summitu projednávat návrh nového dlouhodobého rozpočtu Evropské unie, uvedla mluvčí předsedy Evropské rady. Poprava někdejšího armádního psychiatra Nigela Hassana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí, nakonec nebude přenášena živě. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu zastavila na 24 let činnost srbskému hráči Stefanu Miličevičovi. Tenista, který to nikdy nedotáhl do první tisícovky žebříčku, bude pikat za ovlivňování zápasu a pokusy o zmanipulování výsledků.
10: Frekvence 1.
13: Počasí.
12: Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 14 až 19.
13: Frekvence 1.
10: Doprava.
12: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
14: Dopravní nehoda se vyšetřuje na stém 64. kilometru dálnice D35 směrem na Hradec Králové. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh, okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Bez držení projedete také okolo nehody na D10, kterou máme hlášenou na 25. kilometru ve směru na Turnov. Půl hodiny naberete na D1 na Brno mezi 10. a 24. kilometrem. Na vině je dopravní omezení z důvodu opravy mostu Šmejkalka a silný provoz. Na D1 na Brno se přibrzdíte na 15 minut také před Jihlavou. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: Frekvence 1, Press Club. Romana Navarová a host.
15: A já vás vítám u dnešního čtvrtečního Press Clubu. Naším hostem je ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Vítejte.
16: Děkuji za pozvání.
15: Ptát se budete moci i vy, telefonní číslo 257 400 999. Tak je to na snadě, zítra tady máme a pozítří druhé kolo senátních voleb. Možná se zeptám ale v úvodu, od včerejška je možné u správních soudů se stěžovat na výsledky obecních voleb nebo na postup kandidátů zvolených do Senátu už v tom prvním kole. Tak podle všeho se ty první vlaštovky už začaly hlásit. Jaké to jsou obecně nejčastěji případy? Kde se tady stává chyba? Na co si lidé stěžují?
16: Jsou to asi dva okruhy věcí. Jeden je nějaké námitky proti způsobu vedení volební kampaně mezi jednotlivými volebními hráči a ta druhá oblast nějaká podezření na případné nekorektní sečtení hlasů okrskou volební komisí. Takhle asi to můžeme zobecnit.
15: Z vašeho pohledu, jak vy byste zhodnotil průběh letošních komunálních voleb a prvního kola těch senátních?
16: Obecně za to, za ministerstvo vnitra, jsme to konstatovali po zasedání státní volební komise, ty volby proběhly standardně, řádně, nějakých stížností v průběhu hlasování jsme se nesetkali, doručování voličských průkazů v senátních volbách taky minimum stížností, vlastně žádná, fungovala e-dokladovka v zásadě bez problémů, takže za nás poměrně poklidné volby.
15: Já jsem se dívala o shodou okolností na vaši tiskovou konferenci, protože jsem věděla, že budete mým hostem v Presklubu. K tomu se ještě dostaneme. Byly tam nějaké podrobné takové pikantní rozdíly třeba jednoho hlasu. Ale teď pojďme tady k tomu zítřku a pozítřku. Kdy přesně se otevřou volební místnosti a do kolika hodin budou moci lidé hlasovat zítra a v sobotu?
16: Tak asi musíme říct, že druhé kolo se bude konat ve 22 senátních volebních obvodech, v 5 už jsme měli zvoleného senátora. Ty otvírací hodiny v úvozovkách, není to nic šokujícího, pátek od 14 do 22, sobota od 8 do 14 hodin, následně se začne sčítat.
15: Uh-huh. Voliči tentokrát nedostali ty hlasovací lístky předem do schránek. Nemůže to odradit, oni by měli dostat až v té volební místnosti.
16: Je to přesně, jak říkáte, tam ta lhůta mezi prvním a druhým kolem je velice krátká na to, aby se stihla ta distribuce hlasovacích lístků, ale voliči o hlasovací lístky samozřejmě nepřijdou. Dostanou je přímo od okrskové volební komise spolu s úřední obálkou. Ty lístky jsou pro druhé kolo, dostáváte jenom lístek toho prvního a druhého na pásce, takže dva lístky, šedivou úřední obálku, i ty lístky jsou šedivé, možná je tam i ten barevný rozdíl oproti prvnímu kolu, kde byly žluté, ale to zase bylo kvůli odlišnosti od komunálních voleb. Dostanete úřední obálku, jdete za plentu, hlasujete, vybíráte jednoho kandidáta.
15: Uh-huh. Jak přesně postupovat tady za tou plentou? Ano, vyberu jednoho kandidáta, jeden lístek, a ten vložím do té šedivé obálky?
16: Je to přesně tak. Ještě v minulém týdnu jsme byli zvyklí nějak hlasovací lístek do komunálních voleb upravovat pomocí psacích potřeb. To už nebude nutné. Opravdu vyberu jeden ze dvou lístků, které od okrskové volební komise dostanu, vložím do úřední obálky, tak stejné barvy, ta se nezalepuje, vkládám lístek do úřední obálky, odcházím z pozaplenty k volební schránce nebo urně, jak se to říká, vhodím, odcházím, ideálně i pozdravím.
15: Platí, řekněte mi, pane řediteli, v tom druhém kole pro mě stejná volební místnost jako v tom prvním?
16: Já bych řekl, že z 99,9% ano, samozřejmě se může stát, že nějaká volební místnost v průběhu toho týdne, já nevím, něco se tam mohlo stát, ale o tom by samozřejmě starostové obcí, kteří zajišťují, nebo obecní úřady, kteří zajišťují volební místnosti, informovali voliče, ale troufám si tvrdit, že takové situace jsou opravdu spíše jako výjimečné, to znamená jdu tam, kam jsem šel volit v prvním kole.
15: Může člověk ve druhém kole volit na voličský průkaz, i když to první kolo absolvoval ve svém bydlišti?
16: Může, musí mít ale voličský průkaz vydaný speciálně pro druhé kolo. Dneska už si ho neobstará, protože ta lhůta uplynula včera v 16 hodin, takže dneska už volič si nezajistí voličský průkaz, ale pokud některý z voličů ho má, protože si třeba už minule vyzvedl pro první i druhé kolo, nebo jenom teď speciálně mezi koly pro druhé kolo, tak může s tímto voličským průkazem se dostavit do volební místnosti. Možná jedna věc, která se často zapomíná, když si třeba ty plány na to, že bude mimo jinde rozmyslí a šel by do své volební místnosti, tak i tam musí přinést ten voličský průkaz, ale jinak ta pravidla jsou poměrně jednoduchá. Ten voličský průkaz můžete hlasovat pouze na území volebního obvodu, kde máte trvalý pobyt. To znamená, asi kdybychom řekli nějaký příklad, prostě nemůžete z jednoho konce republiky se rozhodnout, že odvolíte do senátu na druhém konci republiky.
15: Tahle první část dnešního Presklubu opravdu má sloužit jakoby servisní pro ty naše posluchače, občany, kteří se chystají k volbám, aby neudělali žádnou chybu. Řekněte, další věc mě napadla, co když volič ten hlasovací lístek omylem nějak poškodí nebo natrhne, může požádat komisi o nový?
16: Určitě může, tady jde o nějaký lidský přístup, prostě řekne, já jsem si tady něco udělal s těmi hlasovacími lístky, prosím, vydejte mi nové dvojici, takže to samozřejmě záleží na konkrétní situaci ve volební místnosti, ale rozhodně to není zapovězeno, a protože nějakým přetrženým lístkem prostě hlasovat nelze, takový hlas by byl neplatný, takže určitě je to záhodno, aby se volič ozval a komise mu vyjde nějak vstříc.
15: Pojďme k dokladům. Jaké doklady musí volič předložit? Lze se prokázat občanským průkazem v mobilu, prostřednictvím e-dokladu? A co třeba dělat, pokud najednou ta aplikace nebude fungovat, nebudu mít u sebe občanský průkaz, nebo kdyby nastalo, nevím, jestli se to třeba už někdy někde nestalo, že prostě v tu chvíli se vybije ten mobil.
16: Tohle, kdyby se vybil mobil, když by se chtěl prokázat pouze tím e-dokladem, tak samozřejmě má trošku problém a jde to k jeho tíži, protože prostě on si to měl zajistit podobně, jako asi mě revizor, když se mi vybije lítačka v mobilu, tady asi úplně jako neomluví. Jo? Takže to je podobné. Aby jsme se vrátili k tomu úvodu, volič prokazuje totožnost ve volební místnosti, prostě je tam nějaký princip ověření toho, že volič opravdu je tím voličem, který je oprávněn v tom okrsku hlasovat. Prokazuje totožnost občankou nebo cestovním dokladem a občanka má tu alternativu té elektronické verze, takzvané aplikaci e-dokladovka. Tady já musím vyzdvihnout práci kolegu z digitální informační agentury, kdy proti tím minulým volbám došlo k posunu a v tom prvním kole tam nebyly nějaké velké problémy. A i s ohledem na to, že v druhém kole očekáváme samozřejmě méně voličů, je to jenom v těch 22 senátních obvodech, účast asi bude i nižší než v tom prvním kole voleb do Senátu, kdy byla kolem 43%, teď bude nižší, tak doufám, že ta aplikace bude fungovat stejně dobře jako v tom prvním kole a neviděl bych v tom problém.
15: Mm-hmm. Pojďme tady k té tiskovce. Vy jste tam zmiňovali, že například ve Žďársku dělal postupujícího kandidáta od druhého kola jeden jediný hlas. Tak vlastně právě třeba tenhle rozdíl může někdo právě tedy napadnout od včerejška tou stížností?
16: Tak od včerejška nikoli, protože v tomhle senátním volebním obvodu nebyl zvolen senátor. To znamená, tam bude probíhat druhé kolo a volby do senátu se napadají v tom volebním obvodu jako celek. To znamená, musí dojít k finále a teprve potom zase začne běžet teprve ta lhůta pro možné volební stížnosti. Ale ano, samozřejmě je možné, aby někdo napadl pochybení, které se odehrálo v prvním kole. To se jako zdít může. Mimochodem, to byl nejtěsnější rozdíl v senátních volbách v historii, ale ukazuje se, že každý hlas má svoji váhu na tomhle případu. Takže nelze vyloučit, že samozřejmě dotčený kandidát nebo někdo napadne ty senátní volby, ale až tedy potom, co vyjdou výsledky druhého kola ve sbírce zákonů, což bude příští úterý, takže od středy zase příštího týdne budou možno podat ty stížnosti na druhé kolo senátních voleb. Teoreticky se může stát, že samozřejmě ten soud tam shledá, nejvyšší správní soud řeší senátní volby, nikoli krajské soudy, ty řeší ty komunální. Nejvyšší správní soud tam teoreticky, pokud ta stížnost bude odůvodněná, bude tam nějaká významná indicie, tak se může samozřejmě to k tomu prvnímu kolu vrátit, ale opakovaly by se celé volby. No, jako to první kolo zase znovu.
15: Co organizace voleb a změny do budoucna? I o tom budeme mluvit. Pokračuje dnešní Pressklub. Jehož hostem zůstává i nadále ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Ptejte se i vy, pokud vás něco zajímá, jsme tu pro vás. 257 400 999.
10: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
15: Pane řediteli, při letošních volbách se poprvé využily takzvané QR kódy pro zrakově postižené voliče. Tak jaká je tedy zkušenost, jak přesně pomáhali a plánujete, jakožto ministerstvo, třeba tuhle možnost ještě nějak dál rozvíjet? Je tam nějaká možnost?
16: My se obecně snažíme, aby volby byly přístupné pro voliče všeho druhu s jakýmkoliv omezením, aby prostě se ty omezení eliminovaly. A ten QR kód měl sloužit zejména pro usnadnění voleb lidem, kteří mají nějaké zrakové postižení, aby si opravdu ověřili v ruce, že drží hlasovací lístek toho kandidáta, kterého chtějí zvolit. Nebyl to nástroj pro hlasování, jo, že by prostě s tím toho QR kódu nějak odhlasoval, to nikoli, ale prostě mohl si v tom svém mobilním zařízení ten QR kód nahrát a ten jeho nějaká aplikace mu přečte ten obsah toho PDF souboru, že opravdu drží hlas kandidáta, kterého volit chce. Byla to poměrně novinka na poslední chvíli, bylo to schváleno někdy v červnu, takže jsme museli na to poměrně rychle reagovat, ale podařilo se to, voliči si mohli všimnout, že ten QR kód byl jak zepředu, tak z druhé strany toho lístku logicky, protože asi osoba, která má zrakové postižení, neví, kterou tu stránku toho lístku drží, takže proto to bylo na obou stranách. Jo, samozřejmě do budoucna tlačíme i na to, nebo upozorňujeme, řekněme, ty obecní úřady, aby třeba volební místnosti umisťovaly primárně do zařízení bezbariérových, do nějakých bezbariérových budov. Mělo by té informovanosti pomoci potom i v příštím roce informační systém správy voleb, kde právě tyhle ty atributy volební místnosti budou veřejně dostupné na vlastně celorepublikově. Každý se bude moci podívat na ty parametry volební místnosti té budovy, kde je umístěna v informačním systému správy voleb. A protože zavádíme jednotný seznam voličů, tak třeba dokážu si představit situaci, kdy v rámci obce máte část volební místnosti bezbariérových, protože nikdy to asi nepůjde stoprocentně, aby všechny místnosti byly bezbariérové, ale uvidíte, že několik ulic dál v jiném okrsku je už opravdu bezbariérová místnost. A ten volič udělá to, že se na ty volby takzvaně překlikne, změní si volební okrsek do té, který spadá pod tu bezbariérovou místnost a může tam tedy odhlasovat přímo na místě, nemusí se třeba volat přenosku.
15: Teď mě napadlo, v pondělí ve vašem křesle tady u nás ve studiu seděla paní senátorka Vildumetzová a mluvili jsme o tom, ona nám tady mluvila o případu, kdy se na ní obrátili rodiče chlapce, mladíka, který je tedy postižený. A vlastně samotní rodiče vyjádřili obavy, vlastně, aby třeba to nebylo zneužité. Není, ne, že i takovýto lidé mají možnost tady jít k volbám. A bylo tam na tom videu, které nám tady potom následně ukázala, i vidět, že vlastně on nerozuměl ani tomu, jestli dělá křížek nebo kolečko, nebo prostě vůbec celému principu. Jak se k tomuhle stavíte? Může to být nějaký problém do budoucna?
16: Vlastně v roce 2024 byla schválena úprava volební legislativy, kde ta překážka výkonu volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti odpadla i z důvodu toho, že Česká republika nedodržovala vlastně 100% úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Tady je třeba říci, že to je omezení překážky, je to právo toho voliče, ale pořád on musí odvolit. To není tak, že za něj teď někdo odvolí. Jo? To není to, nemáme volební povinnost, máme volební právo a odstranění té překážky mělo si liberalizovat tu situaci, ale neznamená to tak, že nutně musí někdo jít volit, kdo nevnímá si smysl těch voleb.
15: Mm. Dlouhodobě se řeší také případy, pane řediteli, účelového přihlašování k trvalému pobytu kvůli komunálním volbám. Vy jste zmiňovali na té vaší tiskové konferenci obec Moldavu. Tak dokáže například současná legislativa takovému jednání zabránit, nebo má člověk s trvalým pobytem v obci prostě právo volit bez ohledu na to, zda tam skutečně žije či nikoliv?
16: Prvně musíme asi říci, že průměrně měsíčně se mění trvalý pobyt zhruba 25 tisíc obyvatel v České republice, takže jako zabránit někomu, že se přestěhuje, opravdu jako úplně nelze. Samozřejmě to, o čem se bavíme, to jsou excesy a na to máme procesy a instituce. Zaprvé je tady nějaký, když opravdu dochází k nějakému účelovému nahlašování lidí, aby byly ovlivněny volby, tak musíme zmínit trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda. A druhá věc je, že pokud tomu dojde, tak je tady právě to povolební soudnictví, o kterém jsme se bavili, že ty konkrétní stěžovatelé mohou tomu soudu předložit nějaké indicie o tom, že tam k tomu účelovému nahlašování docházelo a soud s tím nějakým způsobem naloží, například prostě nechá to hlasování prohlásit za neplatné a nechá ho zopakovat. Ale jsou to jednotky obcí v rámci 6,5 tisíce obcí, to znamená, netvrdil by, že to je systémový problém. Byť je to samozřejmě nějakým způsobem medializováno a viditelné, tomu rozumím.
15: Ještě otázka na budoucnost. Od příštího roku se má zavádět jednotný seznam voličů. Tak co se tím konkrétně změní, pane řediteli, pro občany a obce? Zjednoduší to systém hlasování, omezí to chyby, nebo naopak to přinese nové nároky na zabezpečení a správu údajů?
16: Tady bych asi vyzdvihl právě ty benefity pro voliče. My jsme to trošku už naznačili u toho změny okrsku v rámci té bezbariérovosti. Dneska to je tak, že každá obec si vede svůj seznam voličů, vychází se z evidencí obyvatel. Teď to bude centralizované a právě ta centralizace umožní, že například si budeme moci bez voličského průkazu, nebudeme potřebovat voličský průkaz, já budu vědět, že budu na volbě někde u babičky, bude to pořád můj obvod, takže mám tam to volební právo a prostě ad hoc si překliknu po přihlášení elektronickou identitou svůj volební obvod k té babičce a přijdu tam a komise na tom místě už mě bude mít v seznamu. Tím centrálním seznamem odpadne i mu nutnost vlastně místní příslušnosti při vydávání voličského průkazu. Ten totiž pořád zůstane, protože některé třeba situace lidské nevíte, kde konkrétně budete volit. Řidiči kamionové dopravy neví, kde přesně zastaví, když budou chtít volit, takže voličák pořád zůstane, ale už nemusíte si dopisovat se svým, nebo nebudete muset si dopisovat se svým úřadem trvalého pobytu, ale zajdete na nejbližší úřad za roh, kde máte třeba tady v Praze úřad městské části a on ho tam může editovat právě, protože to je centrální a každý obecní úřad to tam zadá, že vám byl vydán voličský průkaz. Samozřejmě ochrana osobních údajů je relevantní a bude to systém kritické infrastruktury státu, takže na něm jsou ty velké nároky na kyberbezpečnost.
15: Já myslím, že jsme probrali od A do Z vše, co se koná zítřejších a pozítřejších voleb a také to, jak dopadlo první kolo komunální volby a první kolo senátních voleb minulý víkend. Já mnohokrát děkuji za čas pro naše posluchače. Naším hostem byl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra, pan Tomáš Jirovec. Pěkný podvečer.
16: Moc děkuji za pozvání.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka.
3: na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
18: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
10: Frekvence 1.
19: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
19: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Jo, přátelé, kam se hrabou reality show o lásce, Bachelor a jiné na to, co se teď děje v Jihoafrické republice. Zdejší milionář se rozhodl, že si najde druhou ženu a nabízí pohádkové mění, ale má dost kontroverzní podmínky. Od věku přes panenství až třeba po to, že dotyčná musí muže bez omezení uznávat jako hlavu rodiny. A nejenom to, těch bizárů je tam mnohem víc, tak se mrkneme na tuhletu reality show v přímém přenosu života tady na Frekvenci 1. Už za malý okamžik.
1: Frekvence 1.

máte v televizi pořád nějakou reality show. Hlavně ty seznamovací hodně táhnou po celém světě, ať už jde o nahé lidi a Naked Attraction, ať už jde o Bachelora, Růži pro nevěstu. Jenomže tohle je všechno fikce. V jeho Africké republice se však podobný konkurs na nevěstu stal doslova jako realitou, a ne virtuální. Zdejší 60-letý milionář totiž hledá manželku. Ale pozor, není to nabídka jen tak pro někoho. Jo. On se jmenuje Garrett Coetzee a chce nevěstu maximálně 25-letou, věk 16 až 25 let považuje za optimální, ideálně panu, která věří v Boha a uznává, že hlavou rodiny je výhradně muž. No a sám už jednu manželku má, ale zatoužil po dědici, kterému jednou předá svůj majetek, a tak se rozhodl, že si najde druhou ženu. V jeho Africké republice je tohle legální, poligamie tam za určitých okolností může fungovat a opravdu si můžete vzít dvě ženy. Jak zní jeho nabídka, dámy? Budoucí ženě slibuje zajištění v přepočtu 6,5 milionu korun a její rodiče navíc dostanou další zhruba 130 tisíc, když to přepočteme na české koruny. Ale teď začíná to nejzajímavější. Garrett chce, aby panenství případné nevěsty osobně doložili její rodiče a s výběrem mají pomáhat dokonce i právníci, lékaři a duchovní. Jeho současná žena Andrea prý celému plánu fandí, teda říká to ale on, ne ona. A pokud se třetí členka rodiny najde, tak všechny čeká společná domácnost. Každá žena bude mít vlastní ložnici a na přespávání má platit přesný rozvrh. Jo, prostě já nevím, ve středu ty, ve čtvrtek Andrea, potom zase ty, já nevím, jak si to představuje, ale takhle nějak to u nich asi bude vypadat. No a milionář doufá, že mu manželky porodí aspoň dvě děti, ideálně by si představoval syna a dceru, ale tohle už si asi koupit nemůže. No tak zatímco, přátelé, v reality show by tohle diváci považovali za totálně přitažené za vlasy, tak tady v jeho Africké republice je to jako naprosto reálná realita. Takže jestli vám někdy připadalo, že jsou televizní reality show tak trošku jako přehnané, tak možná je problém v tom, že skutečný život už teda dávno píše mnohem bizarnější scénáře. A tady se navíc nehraje o sledovanost, ale o skutečnou manželku a skutečné dědice. Já se jenom říkám, jestli se najde některá, která do toho půjde. No, uvidíme. Frekvence.

Trocha osobního strážce. Tady na Frekvenci 1. Když Whitney Houston nahrávala tuhle baladu I Have Nothing pro film Osobní strážce, představte si, že si nebyla úplně jistá, jestli zvládne tak vysoko napsanou melodii. No a producent David Foster ji nakonec příliš netlačil, nepřesvědčoval, a tak se, aby se držela zpátky a dal jí prostor, aby si tu skladbu prostě přizpůsobila svému hlasu. Ona do toho šlápla naplno a docela velká zajímavost je, že před nahráváním si prý vystačila jenom se zeleným čajem. Žádnou hlasovou přípravu, kterou by normální zpěvák na takovýhle extrémní rozsah hlasový potřeboval, nepotřebovala. Zelený horký čaj a jdeme to točit, přátelé. No a protože zároveň natáčela film, tak do studia často prý přicházela až večer po dlouhém pracovním dni, utáhaná, no ale nakopla se čajem a tohle je výsledek. Zajímavé také je, co jsem našel o téhle písničce. Zajímavé je pozadí toho textu jako takové. Jeho autorkou je textařka Linda Thompson, která byla v minulosti životní partnerkou Elvise Presleyho. Později manželkou teda Davida Fostera, toho produkce centa filmu. Některé verše o strachu ze ztráty milovaného člověka, když tam Whitney Houston zpívá I Have Nothing a má strach, jakože vlastně po tom milovaném nic nezůstane, vycházely z osobních zkušeností s Elvisem jejím, prosím vás. Takže zatímco Whitney v té písničce zpívá o lásce, bez které nemá nic, tak za textem se skrývá skutečný příběh ze života, a to ze života rodiny Elvisa Presleyho. Ten song byl nominovaný na Oscara za nejlepší původní píseň, získal nominace na Grammy v kategorii nejlepší píseň napsaná pro film a televizi a taky na cenu Soul Train. No a úspěch slavil vlastně tehdy celý soundtrack k Osobnímu strážci, protože ten získal 3 Grammy, včetně ceny za album roku, a prodalo se ho po světě. A teď se podržte, víc než 40 milionů desek. To znamená, že 45 milionů dokonce. Takže to znamená, že do dneška je soundtrack k Osobnímu strážci vůbec nejprodávanějším soundtrackem všech dob.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
3: Jo, a s nimi Honza Homolka. Pojďme.
4: Jo, hezký večer. Obce podali stížnost Evropské komisi. Ano, míří výhlavy do opozice a poprava v Americe nebude vysílána živě. Obce ze všech čtyř míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podali stížnost Evropské komisi pro porušení směrnice o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nelíbí se jim, že aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem neprojde podrobným procesem posuzování vlivů. 8 ze 13 krajských měst má jasněji o budoucím vedení. Přibyla Jihlava, kde se na koalici dohodl vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 spolu se Starosty a Nezávislými. Jednání stále pokračují v Praze, Ostravě, Pardubicích, Zlíně a Českých Budějovicích. Jasno už mají v Teplicích, které povede i další 4 roky koalice ANO a volby pro Teplice. Dosavadní koalice budou pokračovat také v Kolíně, Kopřivnici, Hodoníně nebo Poličce. Řidiči se musí připravit na řadu změn. Resort dopravy přichází s novým zákonem. Týká se hlavně vymáhání pokut ze zemí Evropské unie. Novelu chystá předložit vládě.
5: Největší změnou je vymáhání pokut za prohřešky ze zahraničí. Státy Evropské unie dodnes neměly účinný mechanismus, jak pokutu vymáhat. Nově případy bude řešit Česká celní správa. A to stejným způsobem, jako kdyby k prohřešku došlo v Česku. Řidiče záchranek a převozových služeb pak čekají pravidelná dopravně psychologická vyšetření a platnost řidičáků se prodlouží z 10 na 15 let. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Poprava někdejšího armádního psychiatra Najedla Hasana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí, nakonec nebude přenášena živě. Na sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí. Ofenzivu hokejistů Vítkovic posílil slovenský útočník Jakub Placka. 27-letý hráč přichází z mistrovské Nitry. Ostravský klub na svém webu oznámil, že s Lackou podepsal smlouvu do konce této sezóny s možností dalšího prodloužení.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na stém 64. kilometru dálnice D35 směrem na Hradec Králové. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh, okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. 20 minut naberete na D1 na Brno mezi 15. a 24. kilometrem. Na vině je dopravní omezení z důvodu opravy mostu Šmejkalka a silný provoz. Pražský okruh brzdí provozem na 15 minut směrem k D1 mezi 25. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Tolik zprávy a připraven už je s úsměvem Ondra Kubala.
7: Já jsem si říkal, že mi nemůžeš přijít na jméno, člověče.
4: No to je pravda, ale to
7: a
4: nebudeme...
7: A teď je to vidět.
4: To nebudeme ventilovat posluchačům.
7: To ne, to rozhodně ne. Vlastně budeme dělat, že se tady objímáme a posíláme si srdíčka, vy. No. Přátelé, objímají se i tanečníci Stardance, tak jak se cítila po prvním tanci v televizi na tanečním parketu Marta Jandová a Martin Prager? Za chviličku vám to řeknu.
2: Frekvence 1.

0: You are not alone. Víte, kdy člověk není sám? No, když se mu chce tančit. Tak to pojďme trošičku zhodnotit, přátelé. Marta Jendová a Martin Prager museli v sobotu tančit jako první. Jaké to pro ně bylo?
1: Já jsem se na to těšila strašně moc, že budeme první, protože ta nervozita tam samozřejmě je, ale jak víme, tak nervozita je velice sobecká vlastnost. Mm-hmm. Takže jsme nebyli nervózní, ale jakoby vzrušený tím tancem. Myslím, že se nám to hrozně povedlo. Všechny připomínky, co mi Martin ještě říkal, tak jsem vzala v potaz. A já jsem se teda strašně užila, že jsem na konci toho tance ještě musela vlastně zakřičet radostí a moc mě to bavilo.
2: Berete si nějak k srdci hodnocení té poroty?
3: Tak asi to patří nějak té soutěži, že jo? Ale já jsem vlastně rád, jak to ta Martička vnímá, že to má prostě celoživotní nějaký zážitek, že si to užila a to je pro mě to nejdůležitější, že jo? To je ta výhra. Jako.
2: Marti, já se musím zeptat, jak se cítíš jako Ozzy Osbourne v červených šatech na parketu?
1: Určitě to byla velice vtipná glosa. Já ale musím říct, že od té doby třeba, co jsem, jako, jsem se vrátila zpátky do Čech a třeba jakýkoliv focení bylo, vždycky mě všichni oblíkali do kožený, i když jsem tam přišla v bílý halence a v džínových šortkách třeba nebo v nějaký sukince, stejně všichni říkali, to jsi rockerka, musíš jít do koženýho, jako jo. Jako jo, jsem tady v tom hrozně divoká a mám ráda tvrdou hudbu a Genia to umí vždycky hrozně vtipně říct.
0: Tak budeme fandit Martě i Martinovi, celý tým Frekvence 1. Sobotu zase. Tak uvidíme, jak to dopadne. S Martinem a s Martou si povídala naše kolegyně Baru Šturková, která pro vás točí i videa ze Stardance na sociální sítě našeho rádia. Ale pozor, teď bych tady pro vás něco měl. Chtěli byste se někdy podívat do zákulisí Stardance? No, tak pozor. Stačí, když v soutěži Blesku na webu stardance.blesk.cz tipnete, kdo vypadne v sobotu. A každý týden se hraje o návštěvu zákulisí pro dva a pokud budete tipovat až do finále, můžete vyhrát také proměnu a šaty od dvorní návrhářky Stardance Martiny Pipkové-Loudové. Ta soutěž je úplně zadarmo, zapojit se můžete kdykoliv, tak zkuste štěstí. Web ještě jednou stardance.blesk.cz.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Tak se nám venku začíná, přátelé, ochlazovat. A tak jsme dneska ráno pozvali do rádia za Lubkou a Mírou, teda Lubka s Mírou pozvali do rádia Lubora Matuše. No, proč mluvím o tom ochlazování? On je instruktorem otužování a chladové terapie. Já jsem netušil, že někdo takový vůbec existuje, ale ano, je to Libor. Tak kdy je podle něj nejlepší čas začít s otužováním?
1: Ideální denní doba může být pro mnoho lidí ráno, protože to slouží jako velmi pěkný nakopnutí, s kterým hodně bojujeme v dnešní zaneprázdněné době, že jo, jak se po ránu nastartovat doopravdy. Ale prakticky to může být kdykoliv, protože chladová terapie může pomáhat i večer s nějakou, řekněme, mentální hygienou a zlepšováním spánku, ale zase v případě, že ji zaměříte jenom na ty končetiny, protože když se osprchujete třeba večer celý studenou vodou, což někomu může pomoct, ale vlastně zvedá to tělesnou teplotu, protože organismus se snaží zahřát a to jde trochu do protivky s tím, co večer potřebujeme, že večer se potřebujeme spíš schladit a když se vystavíte chladu, tak to tělo samozřejmě má tendenci se zahřívat. Ale trik jak na to je omít si končetiny a obličej studenou vodou. Mohli byste i teplou, jo, ale já dělám chladovou terapii, takže já radím studenou, protože vám to odvede právě tu přebytečnou teplotu z těla, z jádra a budete moc líp odpočívat
2: a spát.
1: Je to spát. A je to velmi zajímavé, jak pocítitelně to funguje.
0: Takže až dneska půjdete na kutě, zkuste jenom ruce, nohy, obličej a podle Libora, podle našeho instruktora byste měli spát jako miminka. No a když se podíváme na to, kdy začít s otužováním, ne v kterou denní dobu, ale celkově, když se prostě začít otužovat, tak bude jeho odpověď jaká?
1: No teď.
3: Dobře.
4: Je to jak u medvídka Pu, kdy je ten nejhezčí den dneska. Takže teď je úplně jedno, jestli je září, říjen, listopad, prosinec, srpen, květen. Prostě teď.
1: No teď je jediná doba, nad kterou máme kontrolu. Takže kdy jindy chcete začínat než teď?
4: Teď.
3: No přece po novém roce.
0: Říká na Frekvenci 1 instruktor chladu a chladové terapie Lubor Matuš. Celý rozhovor už teď na webu frekvence1.cz.

0: Tak si představte, že Česko příští rok bude chybět na Eurovizi. Nejsledovanější hudební soutěž světa a my tam prosím pěkně tentokrát nebudeme. No, všechno to souvisí s bojem o rozpočet České televize. Ta už dřív říkala, že jestli budou problémy s rozpočtem a jestli dostane méně peněz, tak některé pořady škrtne. No tak škrtá. Škrtá a Eurovize je vlastně první z nich. Já jsem si tak říkal, jakou my tam na té Eurovizi máme historii. A ona není vůbec špatná a vůbec malá. Vůbec první kolo Eurovize se totiž konalo. A teď se podržte. Už před 70 lety. Je to nejsledovanější televizní přehlídka populární hudby ve světě. No a vůbec prvním Čechem, který na ní vystoupil, byl v roce 1968 sám Karel Gott. Jenomže nereprezentoval Československo, ale Rakousko. Zpíval německy a vybral si píseň Thousand Fenster, tisíce oken. A teď se podržte, Karel Gott tehdy nevyhrál. Jako, já vím, že to je u Karla Gotta u mistra zvláštní, ale ano, byly to jeho začátky a tehdy Rakušanům tedy jaksi nepomohl k vítězství. No, vůbec první účast na Eurovizi samostatné České republiky se uskutečnila v roce 2007 a to jsme vyslali na Eurovizi tvrdý kalibr. Vyslali jsme tam kabáty se speciálně složeným songem Malá dáma. Pepa Vojtek na to vzpomínal takhle.
1: No tak Malá dáma, s tou jsme vyrazili i až do Finska na soutěž populární hudby do Helsinek, jmenovalo se to Eurosong. Byli jsme tam za republiku jako první účastník vlastně znovu tak z popela stání České republiky v téhle soutěži. Skončili jsme teda poslední a dostali jsme jediný hlas a ten byl od někud z východu a teď nevím, jestli Uzbekistán nebo něco takového, ale díky za ně.
0: No prostě v roce 2007 nebyla Evropa ještě na přílet a příliv kabátů rozhodně připravená. Ale v roce 2018 jsme naopak slavili historický úspěch a to díky Mikolasu Josefovi. Historicky nejlepší umístění pro samotnou Českou republiku, 6. místo a písnička Lie to Me. No a určitě stojí za zmínku i Vesna se s písničkou My Sister's Crown. To byl rok 2023. Nicméně o českých interpretech na Eurovizi si pro příští rok teda můžeme nechat jenom zdát. Říkal jsem si, který song bych vám mohl takhle večer zahrát. A vybírám song, který se představil na Eurovizi ve Švýcarsku, kdy Estonsko zastupoval 33-letý zpěvák Stalinu, Tommy Cash. Skončil tehdy na třetím místě, ale vyklubal se z toho neuvěřitelně. Ale neuvěřitelně chytlavý hit, který doteď panuje a kraluje hit parádám v celé Evropě i v rádích evropských. Tohle je Tommy Cash, Espresso Macchiato, estonský song z Eurovize. Třetí místo.

0: Mariah Carey, Without You a Frekvence 1. Teď ovšem dostává slovo Pepa z Prahy, který volal o víkendu Jabloňákovi.
1: Ano, dobrý den, Pepo, zdravím.
2: Můžeme si tykat, Andrej.
1: No, tak jako můžeme, no. Dobře.
2: No, dobře, tak já jsem Pepa.
1: Tak,
2: poslouchej, Andrej.
1: No.
2: Ta politika, to je svinstvo a je tam jeden větší idiot než druhý a Marko zlodějů. A já jsem tě volil proto, a to je jediný důvod, že jsi přidával důchodcům peníze.
1: Ano.
2: A teďko si, nevím, naivně přidal důchodci jenom 300 a nebudem mluvit o tom, že stát je na mizině a že oni by neměli mladý. Oni mladý stejnak nebudou mít co žrát, protože to stejnak rozkrze. Všichni, celá ta parta politická. Myslím, takže o tom nemluvme, že nemyslím na mladý. No. Ale jak je možný, že ty si přidal jenom 300, tak se nediv, že teďko ty lidi tě nevolili, protože tě volili jenom kvůli tomu důchodu.
1: Takže já beru zpátky tu tykačku, jo?
2: Nebudem... No, tak si budu
1: tykat. Nebudu, ale já tobě tykat budu, jo?
2: No, tak jo, tak no. Dobře.
1: Takže,
2: no, tak povídejte.
1: No, takže evidentně vy mě tady chcete jako zkazit svátek. Vy nevíte, že mám svátek dneska? Vám nestačilo jako... No, mám svátek.
2: Takže, jo, tak blahopřeju.
1: No, děkuji moc krát, no. Ty nejsi žádný důchodce. Ty nejsi... Já poznám, když mluvím s důchodec.
2: No já vím, já jsem důchodce, ale to je jedno.
1: A když mluvím s důchodecem, tak to poznám. Ano, to už mám takové vycvičené. No. Takže nevím, proč jako vy se zajímáte, co jako se zajímáš, jako, co já přidávám kam. Jako. Nevím, co to je.
2: No, protože to není možný, mě musíš přidat víc, jinak ty důchodci, tam musíte přidat víc, omlouvám se. To jinak vás ty důchodci volit nebudou.
1: A odkud jsi ty?
2: Z Prahy. Ale já,
1: no, ty jsi z Prahy, že... no jo, Praha,
2: ale
1: pražská
2: já...
1: kavárna, jistě, antibabišismus.
2: No, jasně, no. Ale představte si, pane Babiši, no, já jsem vám...
1: Ještě, přidal, ještě Brno se k vám přidalo, teď Fialovo, hnusné.
2: Ano,
1: hnusné
2: ano.
1: Brno. Takže já hlásím, že nemám rád Brno, nemám rád, mám rád jenom Plzeň a Opavu. Tak, a nazdar.
2: Ani důchodce nemáte.
1: Ani vás,
2: nemáte
1: důchodce, hlavně brněnské,
2: no,
1: který mě nevolili. Mějte se krásně.
2: Taky, nastranou, děkuju.
1: Nemusíte na mě vůbec nějak, nazdar.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A tady je Honza Homolka. Honzo, co se děje?
2: Hezký večer. Situace s cenou paliv se stabilizovala nenadlouho. Odbory chtějí víc peněz pro zdravotníky a hokejisté Hradce vyhráli v Litvínově. Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48,77 za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná vládní regulace. Situace na trhu s palivy se sice stabilizuje, ale ne na dlouho. Frekvenci 1 to řekl analytik XTB Jiří Tyleček.
3: Situace na trhu s palivy stále není dobrá, ale řekl bych relativně stabilizovaná. A to díky tomu, že se nám rozpouští rezervy, na čem se shodli země skupiny G7. Nicméně tato situace nebude trvat věčně a my se skutečně, pokud se nic jiného nezmění, tak se můžeme dočkat opětovného nárůstu cen, a to hlavně kvůli toho, co se děje na trhu s ropou.
2: Cenový strop na benzín se v pátek sníží o 39 haléřů na 46,72 za litr. Omezení cen se nevztahuje na prémiová paliva. Odbory žádají úpravu návrhu úhradové vyhlášky na příští rok, aby umožnila růst platů a mest v nemocnicích a zdravotnické záchranné službě nejméně o 6%. Podle jejich výpočtu by bylo potřeba 12 miliard korun. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec v presklubu nechal nakouknout do novinek budoucnosti voleb a vysvětlil, jak a proč vznikají dodatečné námitky. Radí také voličům, jak hlasovat ve druhém kole.
4: Ta lhůta mezi prvním a druhým kolem je velice krátká na to, aby se stihla ta distribuce hlasovacích lístků, ale voliči o hlasovací lístky samozřejmě nepřijdou. Dostanou je přímo od okrskové volební komise spolu s úřední obálkou. Ty lístky jsou pro druhé kolo, dostáváte jenom lístek toho prvního a druhého na pásce, takže dva lístky, šedivou úřední obálku. I ty lístky jsou šedivé, možná je tam i ten barevný rozdíl oproti prvnímu kolu, kde byly žluté, ale to zase bylo kvůli odlišnosti od komunálních voleb.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Ostrovní stát Mauricius v Indickém oceánu další dvě noci prodloužil zákaz vycházení a zpřísnil bezpečnostní opatření po několika dnech nepokojů, které vyvolala střelba policisty na ženu účastnící se protestů, píše agentura AP. Demonstrace proti nedostatku vody a vysokým životním nákladům začaly minulý týden a vyostřily se v pátek. Hokejisté Mountfieldu zvítězili na ledě Litvínova 4-1. Domácím nepomohla ani trefa nové posily z Vozila. Zahradec se dvakrát prosadil Radil. Mountfield poskočil na třetí místo tabulky. Litvínov zůstává desátý.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra očekáváme polojasno, je skoro jasno, nejvyšší denní teploty 14 až 19.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na stém 64. kilometru dálnice D35 směrem na Hradec Králové. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh, okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Bez držení projedete také okolo nehody, která se stala na dálnici D35 na trase Olomouc-Mohelnice na kilometru 245. Se zdržením okolo 10 minut počítejte před nehodou na stém 98. kilometru dálnice D1 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi na frekvenci 1 Ondra Kubala.
1: Dobrý večer, přátelé. Za chviličku se podíváme do Německa. Budu pro vás mít jeden tip, co tam můžete zažít s dětmi a opravdu na to nezapomenete vy ani vaše děti. No a taky mrkneme na to, jak hrají tamní rádia. Co jsou ty největší pecky, které teď valí posluchačům?
0: Frekvence 1 a Ondra.
1: No ale teď si pojďte dát muziku a melodii, ze které já osobně mám doslova husí kůži, když ji slyším. Francouzský DJ David Guetta, Američanka Bibi Rexa a I'm Good.

0: To jsou Lighthouse Family na frekvenci 1. Necháme ty smyčce doznít. Pokud byste rádi, přátelé, při podzimním, jarním nebo letním cestováním dopřáli dětem nějaký jako velký zážitek a budete mít přes tu cestu přes Německo, tak musím říct, na mých dětech otestováno, podívejte se na německý Europa Park. Je to jeden z největších zábavních parků tady ve střední Evropě a hlavně má ty největší horské dráhy vůbec. Není to jako Disneyland nebo Legoland, je to víc adrenalinová záležitost, můžete tam kempovat, můžete tam bydlet, ale jako 2 dny jsou málo. Jenom teda doporučení, nejezděte tam o víkendu, nebo v pátek, nebo ve čtvrtek, ale podívejte se na takové dny, jako je třeba úterý nebo středa, kdy ta návštěvnost je nejmenší a tím pádem tam máte taky nejmenší fronty. My jsme cestovali s dětmi celé léto po Evropě s karavanem. Německo byla jednou z těch zemí, kterou jsme projeli, a samozřejmě, když jako vezete 4 děti na palubě a bydlíte s nimi v karavanu, tak nemůžete Europa Park minout. Pokud budete hledat nějaký tip, jednoznačně můžu doporučit, je to super, ale opravdu ne víkend. To budete stát strašně dlouho ve frontách. No a pokud tam chcete bydlet opravdu levně, tak buď někde v okolí, anebo si vemte do kempu stan, anebo přijďte s vlastním obytňákem, tak jak to máte rádi, nebo jestli máte obytnou dodávku a tam potom velmi výrazně ušetříte. Protože s tím obytňákem nemusíte být dokonce v kempu, ale mají tam speciální louku pro karavany a obytná auta a tam zaplatíte za to celodenní parkování nějakých 30 euro. Což je na to, že tam vlastně i bydlíte v ten okamžik, senzační cena. No a když už mluvím o našem letním cestování, tak i v Německu jsem poslouchal tamní rádia. Ta jsou hodně podobná těm našim, tak se mnou pojďte podívat na to, co servírují právě teď v polovině října svým posluchačům. Na 5. místě je v Německu nejhranější song Self-Aware. Podepsaní jsou pod ním Temper City, což je takové alternativní rockové trio 3 izraelských hudebníků, kteří ale působí v Los Angeles. A 4. nejhranější skladba v Německu je od Američana, který se říká Teddy Swims. A jeho písnička Mr. Know It All, kterou vám hrajeme i tady na frekvenci 1. Jeho tvorba propojuje pop, soul, R&B a jako opravdu se hraje po celém světě. Ten teď frčí, dalo by se říct. Na 3. místě německý zpěvák a skladatel Kamrat. Prorazil z hity jako I Believe, Feel Alive a teď přišel s letní vypalovačkou Love Sober. 3. nejhranější song v německých rádiích v polovině října. Na 2. místě je německá zpěvačka s velmi výrazným hlasem, která se spojila s člověkem, který si říká David Puentes, což je DJ a producent, který hodně vsází na taneční pop. A společně natočili Golden Summer. Tu písničku launchovali nebo představili už během léta, ale je tak chytlavá, že v německých rádích se drží dál a dál a teď je to 2. nejhranější song u našich západních sousedů. No a na 1. místě mezinárodní dívčí skupina Kecaj. Tohle je parta 6 holek, kterou dali v roce 2023 dohromady uměle. Stojí za nimi ten člověk nebo ta skupina, která dala dohromady i korejské BTS, ty jeho korejské, a její členky pocházejí z různých koutů světa, od Spojených států přes Švýcarsko, Filipíny až po Jižní Koreu. Uspěli v talentové soutěži, no a teď jsou na vítězném tažení po celém světě. Kecaj. A jejich písnička Animal aktuálně nejhranější song v německých rádiích. Ale když jsem v tom žebříčku pátral hloubš a hloubš, zaujala mě taky melodie Taylor Swift. Ta je teď na 29. místě a je to její úplná novinka, jmenuje se Patient Zero. Tedy Pacient Nula. Ta písnička má Když jsme o tom mluvili s naším hudebním dramaturgem Rendou, obrovský potenciál. Tak uvidíme, jak se chytne. My si myslíme, že ano. Takže za malý okamžik vám ji posílám celou. Sice je to zatím nějaké 28. 29. místo v tom německém žebříčku, ale to je začátek. Je to novinka a vsadíme se, že poletí výš.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: Horká novinka.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Když prší a já zmoknu, proč mi uschnou vlasy rychleji než ponožky? Vždyť oboje je jenom mokré. Mají vlasy nějakou vlastní sušičku? Tak to je banální tohle, že jo?
3: No, řekni.
2: Tak jako nohy jsou v botách.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Jo, bonsoir, mademoiselle Paris. To je skupina Šalom, Petr Muk. Připomnělo mi to, že se do Evropy žene vlna studeného vzduchu, přátelé. Meteorologové už určili datum, kdy přijde největší zlom a právě Paříž a západ od nás by měl čelit prvním letošním mrazům. A ve hře je taky první sněžení i v Česku mimo horské oblasti. Takže žene se na nás pořádná vlna zimy. A trošku je to jako z extrému do extrému. Dneska bylo krásně teplo, zítra bude taky fajn, a pak někdy přijde zlom. A tak jsem si vzpomněl na jedno natáčení podcastu Modré z nebe s Dášou Honcovou, kde mi vyprávěla o říjnu 2009. Neuvěříte, co se tehdy stalo.
1: Já si přesně pamatuju, jak 6. 7. října padaly četné teplotní rekordy. Představ si, že na Jižní Moravě bylo přes 27 stupňů Celsia. A v tu chvíli už ale numerické modely naznačovaly, že následující týden přinese strašně výrazné ochlazení a že bude sněžit nejenom na horách, ale od nadmořské výšky 400 metrů nad mořem. A teď to trauma. Máš opravdu z úst vypustit, že následující týden přinese sněhovou kalamitu, když si užíváš nádherné letní teploty. A opravdu tohle teplé jeho západní proudění vystřídal původem polární vzduch. 15. října nejvyšší odpolední teploty stoupaly od 0 do 5 stupňů Celsia a probudili jsme se na Českomoravské vrchovině a v Libereckém kraji do 30 cm sněhové pokrývky a v horských oblastech na Lysé hoře napadlo přes 100 cm sněhu. Takže to byl ten říjen, kdy se z léta dostaneš vlastně do zimy a to během několika desítek hodin.
0: No a to byl říjen 2009, na který vzpomínala Dáša Honcová. Jak to bude vypadat letos v říjnu? Možná podobně. Meteorologové říkají, že ten největší zlom počasí dorazí kolem 23. října a měla by být opravdu zima. Ale je to ještě daleko a známe ty jejich dlouhodobé výhledy. Tak uvidíme, jak bude. Teď posílám Modern Talking a pevně věřím, že vás zahřejou.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance. A tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A taky Honza. Hezký večer. Obce podaly stížnost Evropské komisi. Ano, míří v hlavě do opozice a fotbalisté Sparty jen remizovali s Lillestrømem. Obce ze všech 4 míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podaly stížnost Evropské komisi pro porušení směrnice o posuzování a vlivu koncepcí na životní prostředí. Nelíbí se jim, že aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem neprojde podrobným procesem posuzování vlivů. 8 ze 13 krajských měst má jasněji po dnešku o budoucím vedení. Přibyla Jihlava, kde se na koalici dohodl vítězný tým pro Jihlavu, složený z ODS, Lidovců a TOP 09, spolu se Starosty a Nezávislými. A jasno už mají také v Teplicích, které povede i další 4 roky koalice ANO a volby pro Teplice. Ukrajině opět došly střely pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči ruským útokům balistickými raketami, uvádí CNN s odvoláním na zdroj obeznámený se situací. Ta se zhoršila v době, kdy se vyostřil veřejně vedený spor mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem. Poprava někdejšího armádního psychiatra Nigela Hassana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti to uvedl prezident Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením, popravčí četou budou moci sledovat rodiny obětí. Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lillestrømem 1-1 a nenavázali na zářijovou výhru ze hřiště Araratu Arménia v úvodním kole ligové fáze ze Evropské ligy. Pražené od 56. minuty vedli zásluhou střídajícího Alcocera. Na začátku nastavení ale vyrovnal další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy a nejvyšší denní teploty mezi 14 až 19 stupni. Na frekvenci 1 teď s vámi dál Ondra Kubala.
4: Ano, jsem to já. A nejsme tady Honzo sami, je tady s námi náš kolega Láďa, kterému jsme před chvíličkou volali SOS Láďo, přijď. Když se Windows postaví hlavu ve vysílacím počítači, tak si s tím teda ani moderátor neporadí. Proto jsme měli kratší zprávy, přiznej se.
3: Ale nikdo to nepoznal ve zprávách.
4: No tak ve zprávách samozřejmě ne. Myslíš, že tam nikomu nechyběla doprava?
3: Takhle všude 10 večer asi ne. Všude to jede dobře.
4: Přesně to, přesně tak. Všude to jede dobře, u nás ve studiu to jede právě teď, přátelé, úplně nejlíp. Tak si za chviličku dáme Marka Ztraceného, Mr. President nebo Queenie tady budou, ale zastavíme se i za zpěvačkou Olivia Rodrigo, která nechala vymýšlet umělou inteligenci názvy svých songů. Jak to asi tak podle ní dopadlo, řekneme si v půl, no a nebude chybět ani to nejlepší z velkých hlav.
0: Frekvence 1.

0: Víny vám hrajeme ve čtvrt na 10 večer. Teď pro vás mám to nejlepší z našich velkých hlav. Víte, kdo má dneska narozeniny? No, sami vám to řeknou.
1: Petra Jablonskýho mám rád. Já když s ním totiž jdu na kafe, jde se mnou hned několik lidí.
2: Mm-hmm. To je pravda.
1: No, má dneska narozeniny.
3: Mohli se potkat.
4: Je starší Petr Jablonský alebo pesnička Já se vznáším, já si
2: no, zvukovou rychlostí.
4: Od Hanky za Gorovej.
1: Kolik je vlastně Petrovi? Necelých pade?
4: No trošku méněj, pravda.
5: 48?
4: 7.
2: Tě, tak já si snad dokonce probi. Myslím, že ta písnička možná bude starší.
4: Myslíš?
2: Ale třeba jenom o dvě
4: já
2: hodiny.
4: Já se vznáším.
2: Ty. Já si létám na zvukovou.
5: Bude starší.
2: A činím
5: bude starší.
2: Tak s radostí.
4: Ano.
2: No.
1: Tyjo, nevím. Písnička bude o kousíček starší, rok, dva, tři, něco
5: takové. Bude starší. Za nás bude starší.
2: Já taky
5: a jak se jmenuje ta písnička? Já se létám, nebo já se vznáším?
4: Já se vznáším.
5: Tak jako to se ona.
1: Tak kdo tady co dělá, sakra? Tak jak je to, Petr Jablonský?
4: Takže, Jablonský 47,
1: ano,
4: pesnička má 52 roku no, a je staršia.
5: Staršia, hele, ale vznáším tady není, tyjo. Není tam já si létám.
2: Já si létám se to jmenuje, to víš, jo?
4: Najprv vznáším, potom létám.
2: Já si létám,
1: přesně, nemůžeš
2: já se vznáším.
1: Nemůžeš nejdřív lítat a pak se vznášet, jo?
5: No, my tady nemáme.
2: Tak ne, tak já jsem vám ji zaspíval a to taky stálo za to.

Jana Kerschner, Pokoj v duši. Já myslím, že takhle před spaním, na dobrou noc, pokoj v duši, to je ideální záležitost. Potom ještě pořádně vyvětrat a člověk spí jako miminko. Vezmu vás teď za Američankou Olivii Rodrigo. Ona udělala takový jeden pokus. Je to zpěvačka, za chviličku vám zahrají jeden z těch jejich nejnovějších hitů. Je to zpěvačka, která udělala takový experiment. Požádala ChatGPT, jak dneska jako začínáme používat umělou inteligenci úplně na všechno, včetně toho, poraď mi, jak mám opravit pračku, poraď mi, co mám říct v práci a tak dál. Tak ona požádala ChatGPT, jestli by jí nenavrhnul názvy písniček na nové album. No a v rozhovoru pro The Hollywood Reporter, který vyšel teď 7. října, popsala ty návrhy od Chata slovy, všechny byly... Jak to říct před 10. večer v rádiu? No třeba, můžeme říct strašně hrozný, ale když vám řeknu, že v originále řekla fucking horrible, tak vám to bude asi jasné, jak to myslela. No a zároveň dodala, že ona teda rozhodně nikdy umělou inteligenci používat při své tvorbě nebude, nechce a nechce s tím mít nic společného, protože to prostě a jednoduše zabíjí intuici a talent. Tak tohle je přístup Olivie Rodrigo. Já tady pro vás teď mám připravenou písničku Drop Dead. To je písnička z letošního roku, kterou pustila do světa někdy, tuším, v dubnu jako ukázku svého 3. studiového alba. No a ta písnička Drop Dead se jmenuje, to v překladu to znamená chcípni. Ale představte si, že takhle se může jmenovat ve skutečnosti i love song, protože ona to nemyslí ve zlém, ale spíš jako nadsázku, že jste z někoho tak pav, až vám jde hlava kolem. A tahle ta písnička je skutečně píseň o zamilovanosti, o pocitech, které člověka přepadnou, když potká někoho, kdo ho prostě naprosto okouzlí. A ona sama novinářům řekla, když tu písničku představovala v Americe, že jí k tomu inspirovalo povedené první rande. Zachycuje v ní směs zamilovanosti, nervozity, nejistoty, obrovského nadšení. Já myslím, že to všichni znáte. Jenom jí teda nazvala chcípni. No, tak stane se. Tady je Olivia Rodrigo na Frekvenci 1.

0: od pasu dolů. A vybíráte si a musíte si říct, kdo půjde dál. Pak ho vidíte jako od prsou dolů. No a až nakonec ten člověk začíná mluvit. Je to prostě seznamka, která, kde si vybíráte partnera jenom podle toho, jak vypadá jeho nahé tělo. Tenhle ten fenomén Naked Attraction může na první dobrou vypadat jako absolutní bizár. Na druhou stranu je to televizní formát, který funguje po celém světě. Takže byla samozřejmě jenom otázka času, kdy se objeví i tady u nás v České republice. A já jsem si o tom povídal, může to být rok, rok a půl, s Gájou Poupětovou, sexkoučkou tady ve večerním pokecu. A probírali jsme, jako proč nás to láká. A proč nás to láká? Je tam nějaký stud, je tam nahota, říkáte si možná, pane bože Ježíš, jak to můžou dělat s takovýmhle tělem? A zároveň je to pro nás lákavý bizár. No prostě všechno, na čem stojí reality show. Jenomže pak jste nám zavolali vy posluchači do toho pokecu a do tohohle názoru jste nám hodili úplně vidle. Tehdy totiž volala Pavla, byla od někud ze západních Čech, tuším od Chebu, a říkala, že to vidí úplně jinak.
1: Bylo úžasné, jak se lidi odhalujou postupně a zjišťujeme, že jsme úplně obyčejní lidi, různých postav, různých váh, různýma defektama, že nejsme prostě ty vykonstruované silikonové postavy, a líbí se mi na tom, že tím pádem ty lidi se jakoby uvolňují a zjišťují, že proč by jsem se nemohl slíknout u moře, proč by jsem se nemohl slíknout takhle, protože takhle vypadají všichni. A to se mi na tom líbí, no.
0: To znamená, že je
1: to... Že nás seznamujou se všema tělama.
0: Takže je to docela prýmá rovnováha proti tomu světu sociálních sítí, kde každý chce vypadat za všech okolností dokonale, i když má depku a chce se mu plakat.
1: Přesně, tam se otvírají úplně jiný dveře, že ta realita a to, co nám je předkládáno, je úplně jiný. A člověk se jakoby uvolní a řekne, jo, teď já jsem úplně v pohodě, teď mi nic nechybí, jsem stejný jako ostatní.
0: A není tohle to nádherný názor? Pavlo, takhle zpětně, rok a půl poté, ještě jednou díky, že jste nám s ním zavolala. Naked Attraction se vrací na české obrazovky, přátelé.

Bon Jovi a nádherná balada Bed of Roses. Říkám si, to by musel být vlastně nádherný, ale nádherný ploužák. A když už mluvíme o tom tanci, tak začala nám televizní Stardance a všude se píše o tom, jak hvězdy tančí, jak hvězdy dobývají parket, ale málo kdo vás vezme do zákulisí. A já bych to zítra tady ve večerním pokecu na Frekvenci 1 chtěl tak trošičku napravit. A tak jsem pozval kostýmní výtvarnici a módní návrhářku Katku Šmejkalovou. Ona dřív sama závodně tančila, ale vystudovala umění a pak začala jako první navrhovat šaty pro svoje taneční kolegyně. A jelikož každá kolegyně v závodním tanci je jiná, tak navrhovala šaty doslova na míru, tak, aby té každé konkrétní holce to slušelo. Dneska je úspěšnou návrhářkou, má svoji značku, dělá nádherné šaty, ale zároveň je tou, kdo se stará o šaty ve Stardance, o ty nádherné modely a kostýmy, které můžete každou sobotu večer vidět na tanečním parketu v televizi. Tak právě Katka Šmejkalová dorazí zítra sem na Frekvenci 1 úderem 9. večer do večerního pokecu. A vezmem vás do zákulisí téhle taneční soutěže, kterou teď sleduje celé Česko. No a když už mluvíme o tom tanci, tak tady je troška hříšného tance. Přeju vám dobrou noc a slyšíme se zase zítra. Tak ahoj.

0: tak všechno mám.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 22 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Situace s cenou paliv se stabilizovala ne na dlouho. Odbory chtějí více peněz pro zdravotníky a hokejisté Hradce vyhráli v Litvínově. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48,77 za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná vládní regulace. Situace na trhu s palivy se sice stabilizuje, ale ne na dlouho. Frekvence 1 to řekl hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.
3: Situace na trhu s palivy stále není dobrá, ale řekl bych relativně stabilizovaná, a to díky tomu, že se nám rozpouští rezervy, na čem se zhodli země skupiny G7. Nicméně tahle ta situace nebude trvat věčně a my se skutečně, pokud se nic jiného nezmění, tak se můžeme dočkat opětovného nárůstu cen, a to hlavně kvůli toho, co se děje na trhu s ropou.
2: Cenový strop na benzín se naopak v pátek sníží o 39 haléřů na 46,72 za litr. Omezení cen se nevztahuje na prémiová paliva. Odbory žádají úpravu návrhu úhradové vyhlášky na příští rok, aby umožnila růst platů a mest v nemocnicích a zdravotnické záchranné službě nejméně o 6%. Podle jejich výpočtů by bylo potřeba 12 miliard korun. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec v presklubu nechal nakouknout do novinek budoucnosti voleb a vysvětlil, jak a proč vznikají dodatečné námitky. Radí také voličům, jak hlasovat ve druhém kole.
4: Ta lhůta mezi prvním a druhým kolem je velice krátká na to, aby se stihla ta distribuce hlasovacích lístků, ale voliči o hlasovací lístky samozřejmě nepřijdou, dostanou je přímo od okrskové volební komise spolu s úřední obálkou. Ty lístky jsou pro druhé kolo, dostáváte jenom lístek toho prvního a druhého na pásce, takže dva lístky, šedivou úřední obálku, i ty lístky jsou šedivé, možná je tam i ten barevný rozdíl oproti prvnímu kolu, kde byly žluté, ale to zase bylo kvůli odlišnosti od komunálních voleb.
2: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Ostrovní stát Mauricius v Indickém oceánu o další dvě noci prodlužuje zákaz vycházení a zpřísnil bezpečnostní opatření po několika dnech nepokojů, které vyvolala střelba policisty na ženu účastnící se protestů. Demonstrace proti nedostatku vody a vysokým životním nákladům začaly minulý týden a vyostřily se v pátek. Hokejisté Mountfieldu zvítězili na ledě Litvínova 4-1. Domácím nepomohla ani trefa nové posily z Vozila. Zahradec se dvakrát prosadil Radil. Mountfield poskočil na třetí místo tabulky. Litvínov zůstává desátý.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pátek očekáváme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Obce podali stížnost Evropské komisi. Ano, míří v Jihlavě do opozice a fotbalisté Sparty jen remizovali s Lillestrémem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Hmolka. Obce ze všech čtyř míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podali stížnost Evropské komisi pro porušení směrnice o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nelíbí se jim, že aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem neprojde podrobným procesem posuzování vlivů. 8 ze 13 krajských měst má po čtvrtku jasněji o budoucím vedení. Přibyla Jihlava, kde se na koalici dohodl vítězný tým pro Jihlavu, složený z ODS, Lidovců a TOP 09 spolu se starosty a nezávislými. A jasno už mají také v Teplicích, které povede i další 4 roky koalice ANO a volby pro Teplice. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec v presklubu nechal nakouknout do novinek budoucnosti voleb a vysvětlil také, jak a proč vznikají dodatečné námitky. Radí také voličům, jak hlasovat ve druhém kole.
3: Druhé kolo se bude konat ve 22 senátních volebních obvodech, v 5 už jsme měli zvoleného senátora. Ty otvírací hodiny v úvozovkách, není to nic šokujícího, pátek od 14 do 22, sobota od 8 do 14 hodin, následně se začne sčítat.
2: Celý je presklub na našem webu frekvence1.cz. Ukrajině opět došly střely pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči ruským útokům balistickými raketami. Situace se zhoršila v době, kdy se vyostřil veřejně vedený spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem. Poprava někdejšího armádního psychiatra Najdla Hassana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí. Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lillestrémem 1-1. Nenavázali tak na výhru ze hřiště Araratu Arménie v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy. Pražené od 56. minuty vedli zásluhu střídajícího Alcocera. Na začátku nastavení ale vyrovnal další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V pátek očekáváme polojasno a skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
2: Situace s cenou paliv se stabilizovala ne na dlouho. Odbory chtějí více peněz pro zdravotníky a hokejisté Hradce vyhráli v Litvínově. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48,77 za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná vládní regulace. Situace na trhu s palivy se sice stabilizuje, ale ne na dlouho. Frekvence 1 to řekl hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.
3: Situace na trhu s palivy stále není dobrá, ale řekl bych relativně stabilizovaná, a to díky tomu, že se nám rozpouští rezervy, na čem se zhodli země skupiny G7. Nicméně tato situace nebude trvat věčně a my se skutečně, pokud se nic jiného nezmění, tak se můžeme dočkat opětovného nárůstu cen, a to hlavně kvůli toho, co se děje na trhu s ropou.
2: Cenový strop na benzín se naopak v pátek sníží o 39 haléřů na 46,72 za litr. Omezení cen se nevztahuje na prémiová paliva. Odbory žádají úpravu návrhu úhradové vyhlášky na příští rok, aby umožnila růst platů a mezd v nemocnicích a zdravotnické záchranné službě nejméně o 6%. Podle jejich výpočtů by bylo potřeba 12 miliard korun. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec v presklubu nechal nakouknout do novinek budoucnosti voleb a vysvětlil, jak a proč vznikají dodatečné námitky. Radí také voličům, jak hlasovat ve druhém kole.
4: Ta lhůta mezi prvním a druhým kolem je velice krátká na to, aby se stihla ta distribuce hlasovacích lístků, ale voliči o hlasovací lístky samozřejmě nepřijdou, dostanou je přímo od okrskové volební komise spolu s úřední obálkou. Ty lístky jsou pro druhé kolo, dostáváte jenom lístek toho prvního a druhého na pásce, takže dva lístky, šedivou úřední obálku, i ty lístky jsou šedivé, možná je tam i ten barevný rozdíl oproti prvnímu kolu, kde byly žluté, ale to zase bylo kvůli odlišnosti od komunálních voleb.
2: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Ostrovní stát Mauritius v Indickém oceánu o další dvě noci prodlužuje zákaz vycházení a zpřísnil bezpečnostní opatření po několika dnech nepokojů, které vyvolala střelba policisty na ženu účastnící se protestů. Demonstrace proti nedostatku vody a vysokým životním nákladům začaly minulý týden a vyostřily se v pátek. Hokejisté Mountfieldu zvítězili na ledě Litvínova 4-1. Domácím nepomohla ani trefa nové posily z Vozila. Zahradec se dvakrát prosadil a Radil. Mountfield poskočil na třetí místo tabulky. Litvínov zůstává desátý.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pátek očekáváme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Tak to se nechte tentokrát překvapit. Začíná televizní Stardance a tak dorazí speciální host, který vás vezme do zákulisí soutěže.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Obce podali stížnost Evropské komisi. ANO míří v Jihlavě do opozice a fotbalisté Sparty jen remizovali s Lillestrémem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Hmolka. Obce ze všech čtyř míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podali stížnost Evropské komisi pro porušení směrnice o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nelíbí se jim, že aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem neprojde podrobným procesem posuzování vlivů. 8 ze 13 krajských měst má po čtvrtku jasněji o budoucím vedení. Přibyla Jihlava, kde se na koalici dohodl vítězný tým pro Jihlavu, složený z ODS, Lidovců a TOP 09 spolu se starosty a nezávislými. A jasno už mají také v Teplicích, které povede i další 4 roky koalice ANO a volby pro Teplice. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec v presklubu nechal nakouknout do novinek budoucnosti voleb a vysvětlil také, jak a proč vznikají dodatečné námitky. Radí také voličům, jak hlasovat ve druhém kole.
2: Druhé kolo se bude konat ve 22 senátních volebních obvodech, v 5 už jsme měli zvoleného senátora. Ty otvírací hodiny v úvozovkách, není to nic šokujícího, pátek od 14 do 22, sobota od 8 do 14 hodin, následně se začne sčítat.
1: Celý je presklub na našem webu frekvence1.cz. Ukrajině opět došly střely pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči ruským útokům balistickými raketami. Situace se zhoršila v době, kdy se vyostřil veřejně vedený spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem. Poprava někdejšího armádního psychiatra Najdla Hassana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí. Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lillestrémem 1-1. Nenavázali tak na výhru ze hřiště Araratu Arménie v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy. Pražané od 56. minuty vedli zásluhu střídajícího Alcocera. Na začátku nastavení ale vyrovnal další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek očekáváme polojasno a skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood. A v chci zrát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Situace s cenou paliv se stabilizovala nenadlouho. Odbory chtějí více peněz pro zdravotníky a hokejisté Hradce vyhráli v Litvínově. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48,77 za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná vládní regulace. Situace na trhu s palivy se sice stabilizuje, ale ne na dlouho. Frekvence 1 to řekl hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.
2: Situace na trhu s palivy stále není dobrá, ale řekl bych relativně stabilizovaná, a to díky tomu, že se nám rozpouští rezervy, na čem se shodli země skupiny G7. Nicméně tato situace nebude trvat věčně a my se skutečně, pokud se nic jiného